0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, pokračujeme v nočních jukeboxech a já už mám na lince mého oblíbeného volajícího a tím není nikdo jiný než samozřejmě Roman, Roman z Taxi Olomouc. Slyšíme se, Romy, čau.
2: Ahoj, Ali, slyšíme.
1: Ahoj, já tě vždycky moc rád slyším, já ti to vždycky říkám, a abys na to nezapomněl. Ty jsi taková stabilní noční potvora. Čověče, ale ty jsi mě dneska hrozně překvapil, ty jsi říkal, že jezdíš už taxíkem od 97. roku, pamatuješ si to správně, jo?
2: Jo, pamatuju si to správně, začínal jsem 21. Renault.
1: To je masakra, takže to je... To bude vlastně příští rok, to bude 30 let, viď? Ne, jo?
2: No právě, já jsem teďka v srpnu překonal 29 let, no teď už jedu 30. rok. No.
1: Tak to je hustý, tak ty jsi zažil úplně všechno, ty jsi vlastně skrz ten taxík sledoval, jak se ten svět vyvíjí a ty lidi, jak se chovají.
2: A víš, který byl nejlepší silvestr v taxíku?
1: Který, to máš určitě, no, to mě zajímá.
2: Rok 2000.
1: 2000, jo, a počkej, a nejlepší v taxíku jako ve smyslu, že nejvíc lidí jezdilo, nebo že se děly nejdivočejší věci?
2: Nejdivočejší věci, ohňostroje, petardy, prostě úplně...
1: No to jo.
2: Jako to jo. Masakr.
1: To musel být masakr, no. To já si pamatuju, to jsem koukal jako malé ještě. Promiň, jsi říkal?
2: Ne, jako fakt, že to lítali petardy i pod autem, jako. To bylo fakt masakr, jako.
1: No to jo, no. Tehdy to byl ještě divoký západ, co se týče bezpečnosti. Tak, že jo. No, potom nám ty ohňostroje jako zrušili, což jako dobře
2: bylo
1: pro pejsky.
2: Bylo to takový odvázanější, no, jo, bylo, lidi bylo. Bavili, jako, jo, bavili se víc, jako teďka jako...
1: Je to, hele, je, ušlo...
2: Je jeden za druhým a ty lidi už tak oni na těch sociálních sítích rozumí, že toto a už nějak jako nebaví se nějak extra, jako víš to.
1: No, hele, to prostě byla ta nejlepší doba, no, potom co ty lidi byli čerstvě nadšený z toho, že ty devadesátky měli tu svobodu a vlastně ten nový, že jo, milénium 2000. Jako, ať jsem byl malej, no pojdi.
2: Ty písničky, vem si, vyhrajete, na kysu se hrajou 90. Mm-hmm. No. Třeba, vem si to, že písničky se hrají, já nevím, jsou 30 let starý, jo?
1: No jasně.
2: 25 let starý, ale furt se hrají dokola.
1: No jasně.
2: Teďka vyjde nějaká novinka a za pár měsíců nikdo neví.
1: No jako jo, no, jako těch megahitů už není tolik, už, ale protože se i strašně moc nových písniček jako tvoří, protože vlastně dneska je to mnohem jednodušší, takže se v tom záplavu člověk jako ztratí a je i těžký přijít s něčím novým, protože těch not je stále jenom 7, že jo?
2: Jo,
1: co si budem? Hele, prosím tě, vybrali jsme s tebou písničku od Snoop Dogga a Davida Guettu, Sweat, což je za mě skvělý výběr, komu to posíláme?
2: Jo. No, takže samozřejmě ali tobě, kysákům, naši noční letce, hlavně jako je Petr Skoťaš, Nekšerek, Dědek Bábina, David z Haberbrodu, všem kamionákům, který teďka na cestě potkávám. Doufám, že se kluci nebudete předjíždět 92, 2, 94. Jo? A všem taxikářům, pekařům a tady holkám na benzínky, jo, taky.
1: Super, super. No a Romy, já tě nemůžu pustit předtím, než samozřejmě nám řekneš nějaký vtípek, že jo? Moudro dne, moudro noci, hele, mě dneska Kristýna na začátku vysílání prosila, aby řekl nějak, ano, moudro, tak...
2: Ty říkám moudro noci.
1: Ano, moudro noci.
2: Ale moudro noci, to je holá pravda, jako.
1: To je holá pravda.
2: To se ti vrátí, jako.
1: Tak teďka pojď druhou, druhý moudro.
2: Takže přijde chlápek do drogerky, jak prodavač se a zahuláka na ní. Třikrát kondom, a ono. Pane, prosím vás, takhle nemůžete tady zvat, dívejte si, ty lidi jsou za vama stojí, jo? A on se tak otočí, říká, je, ahoj, Jani, tak prosím vás, dejte mi ještě jeden, jo?
1: No, a to je přes, to jsou ty devadesátky, víš? to je z té doby.
2: Jasný.
1: Hezky, no tak jo, tak hele, děkuju ti moc. Ať ti to hezky utíká ta cesta, ty jsi říkal, že jsi někde na dálnici, jedeš dom, předpokládám,
2: no,
1: nebo
2: to,
1: budeš,
2: teďka, no.
1: Budeš ještě jezdit noci, nebo už máš konec?
2: Já jezdím do 6 do rána.
1: Do 6 to máš pevně daný, no tak jo, tak hlavně je opatrně, anténku nahoru, jak se říká, kolama dolů, viď?
2: No, to auto už anténku nemá, tady to, ale...
1: Tak těma kolama zůstaň dole.
2: Jo, zůstanu.
1: Tak jo, hele, měj se krásně, jdeme na to, čauky, ahoj.
2: Taky, ahoj.

0: Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy s Alexem. Máme za chvilku už 14:30, ještě 8 minutek nám zbývá, no a je taky mimo jiné 23. září. A svátek slaví Berta. Vůbec jsme dneska ještě neprobírali mezinárodní dny a svátky. My to tady s váma většinou takhle hezky v noci odstartujeme a rovnou si řekneme, na co můžeme vzpomínat a co můžeme slavit. K tomu se ještě dostaneme, ale já vím, že mnozí z vás buď to mají dneska, nebo měli třeba včera, nebo teďka někdy nedávno měli narozeniny. A právě takový je třeba i Richard, který nám poslal hlasovku.
1: Ahoj, skvělý rádio, zdravím. Tady je Richard, jsem s kolegou Romanem na noční a oba dva máme dneska narozeniny, 23.9. A jestli můžu poprosit, zahraj nám nějakou pecku k narozeninám, výběr nechám na tobě. Ať nám ta noční uteče. A všem, co dneska makaj, tobě do rádia. Díky, Richard.
0: Tak chlapi, přeju vám obou všechno nejlepší k narozeninám, hlavně to zdravíčko, štěstíčko a spousta fajn lidí kolem vás. No a pokud i vy slavíte dneska kysáci své narozky, tak samozřejmě tohle přání letí i k vám. No a vybral jsem písničku, která je taková trošičku, nechci říct, že jakoby pomalejší, ale je taková hodně jako cool a hlavně se tam říká happy birthday a tak a prostě, že jako narozeniny a tady to, no hele, nebudu vás napínat. 50 Cent in the club právě teď na Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy s Alexem a já jsem vám slíbil, že vás obohatím tím, jaký jsou dneska svátky, co už můžete dneska slavit společně tady s Bertou, která má dneska svátek, co se týče jmenin. No a je to velmi zajímavá kombinace, já jsem přemýšlel, jak to okomentovat a rozhodl jsem se, že vám to spíš jenom přečtu, protože tady se opravdu pohybujeme na tenkém ledě a jakýkoliv komentář by mohl prostě spustit lavinu reakcí. Máme Mezinárodní den znakových jazyků, což je krásný, to je velmi záslužný a vždycky mě fascinovalo, že lidi dokážou komunikovat nonverbálně a jsme se učili ve škole, že vlastně je to kolikrát mnohem víc, mnohem aktivnější komunikace, než to, co tady vypouštíme skrz pusu, takže to je skvělý. Mezinárodní den neslyšících taky záslužná věc a pak se to tak jako zlomí a máme den oslav bisexuality a den ocenění zrzavých. No, proč ne, že jo? Pak je tady ještě den zaataru a to vůbec nevím, co je, takže se radši pojďme zpátky vrátit k té muzice. Paola a Chiara Vamos a Bailare právě teď na Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Jukebox na Radio Kiss s Alexem a konkrétně teda noční jukebox nám pokračuje dál. A my mám tady dalšího volajícího na telefonním čísle 243-233-233, respektive na naší lince kysácký, a tím volajícím je Jirka. Jirko, slyšíme se, čau, čau.
2: Čau, čau, slyšíme.
1: Ahoj, no tak prosím tě, my jsme s tebou vybrali písničku Living on Video od Paquita. Ty jsi říkal, že chceš něco romantického, tak povídej, máš romantickou náladu, pro koho to bude?
2: No já myslím, že ta písnička je úplně výstižná, hele, a pro všechny noční sovy, který prostě musí pracovat, tak...
1: Jo.
2: Ať tě to trošku probere.
1: Ať tě to trošku probere a pohladí.
2: Tak, přesně.
1: Super. No tak jo, a ty máš ještě taky nočku, viď? Nebo ty ponocuješ? Jak to máš?
2: Ještě asi 2 hodinky a zahodím to do domu.
1: Jasný. No takhle 2 hodinky utečou jako voda. Já se o to postarám, nebo pokusím se tě to hezky zpříjemnit a zrychlit. No a začneme samozřejmě s tou písničkou, kterou si vybral, a to je Paquito. Tak jo, děkuji ti moc za zavolání, měj se krásně a budu se těšit zase příště. Čau, ahoj.
2: Čau.

0: každé všední ráno na rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
3: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až
0: 7 000.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Kysáci, už se nám blíží třetí hodinka noční, no a já tady mám další juboxičky pro vás. Ještě celkem tři hodinky tady budu s váma, dokonce o něco delší dobu, protože ještě ta třetí nám neodbyla. No a já jsem tady dostal krásnou zprávu od pánu, od Richarda, jeho kolegy, který slavili ty narosky a prej se jim strašně ta písnička, co se mi bylo líbila, že tady pařili Richard a Roman si to prostě užili Ježišmarja, já si to tady užívám naplno. Naplno si to užili, tak. No a oni nebyli jediný, protože nám ještě tady poslal hlasovku Kuba. A ten taky slaví, takže Kubo, je tobě všechno nejlepší k narozkám.
1: Ahoj Alexi, ahoj kysáci, hele kluci, co slavíte dneska narozeniny? Ta taky všechno nejlepší, já též slavím dneska narozeniny, 35. Tak nám všem všechno nejlepší. Čau Kuba.
0: Takže oslavy narozenin nám pokračují dál, no a co si pustíme tak na tu oslavu dál, tak by nám mohl říct třeba Mára.
2: Ahojky Alexi, mohl bych tě poprosit o nějakou písničku od tatu, pokud by to šlo, pokud ne, tak něco, cokoliv. Poslal bych to tobě do rádia, mě na cesty na noční, pro všechny moje kamarády a známí, kamionáky, kamionečky do skladu, na benzínku, úplně pro všechny. A taky pro kamarády Pštrans, Slováci, mějte se zatím, čabá z Mara.
0: No tak mám tady tu jednu, úplně tu nejklasičtější, rok 2001.

0: Tisáci, odbyla nám třetí hodina a my pokračujeme v nočních juboxech a dneska s Alexem.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8,

0: Noční Jukebox.
1: Tak dohrála nám Miley Cyrus a teď už jdeme na dalšího posluchače, který se nám dovolal sem do éteru. A tím je Slavomír. Slavomíre, čau, slyšíme se?
2: Ahoj, slyším.
1: Ahoj, máš teda, musím říct, překrásný jméno, to opravdu jako není úplně běžný a moc se mi líbí. A mě by zajímalo, čověče, takhle, jak je to jako ve zkratce správně? Jsi jako Sláva, asi nejseš, nebo jak to máš rád?
2: Já jsem Slávek.
1: Jsi Slávek vlastně.
2: Dá se říkat Mirek, Miloslav, mě někdo ji zkoušel říct, ale jako Slávek je prostě originál.
1: Já bych tě nazýval jako Miroslav, když už teda. Každopádně, moc hezký jméno. No a my jsme s tebou vybrali i moc hezkou písničku od Aviciho a Nicky Romea. I could be the one, a tak mi prosím tě řekni, komu ji budeme posílat.
2: Tak, bude to pro všechny kysátky, co poslouchají.
1: Mm-hmm.
2: Hlavně jako, co poslouchám, tak hlavně šoféry, protože tak je jako plno.
1: To je pravda.
2: Řádí po silnici. A hlavně jako s nákladňákama, jinak to se dá říct, tak ještě na noční provozy, co se týče nějaký ty fabriky.
1: Jasný.
2: A pak pro takový ty nemocný, co jsou zrovna já, protože já jsem po úraze, tak pro ty, co nemůžou spát. No.
1: Je, kamaráde, tak se hlavně brzy uzdrav, já věřím, že budeš na nohou, co by dub. No a myslím, že i ta písnička by ti měla trošku pomoct, aby se to rychleji všechno zaléčilo, viď?
2: No, jasně.
1: Tak jo, super, tak Slávo, nebo Míro Slave, měj se krásně, děkuji ti za zavolání a písnička letí.
2: Děkuji.
1: Měj se, papá, čau, hezkou noc ti přeju.
2: Ahoj.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Dohrála nám Korona a song Baby Baby. No a nás čeká další jukebox, další přáníčko a tentokrát budeme plnit Vaškovi.
2: Čau, zdravím tě do rádia. Působí písničku od Tupaka, klidně nějaký remix. Bylo by to pro všechny kysáky, co musí takhle brzo ráno stávat, co jsou na noční, ať v pořádku všichni dojedou, ať se všichni mají fajn. Hlavně pro vás do rádia, jste opravdu super. Díky moc, Vašek.
1: Vašiku, moc ti děkujeme, no a já tady posílám Tupaka ve featu s Eltonem Johnem a jejich hit Get a Gospel.

DJ Bobo, Alan Walker a nebo Robin Schulz. To jsou všechno pecky, na které se můžete těšit v následující čtvrt hodince. No a připomínám, že pokud byste si chtěli objednat svůj vlastní jukebox, tak samozřejmě můžete volat na telefonní číslo 210-323-323. Brzy dáme i telefonátek, no a nebo klasicky využít aplikaci Radia Kiss a poslat mi hlasovou zprávu, případně nějaký ten textík. No a teď už Love is All Around. DJ Bobo na Radio Kiss.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Dohrál nám Alan Walker ve featu z Yuki and GVKA a písnička Fire. No a teď už mám tady na lince dalšího posluchače, volající se jménem Vašek. Vašku, slyšíme se, ahoj.
2: Ano, slyšíme.
1: Tak já tě zdravím, ty jsi říkal, že máš noční šichtu, že řídíš, že ještě pojedeš dlouho, takže máš času dost, tak doufám, že tě cesta utíká rychle. No a my jsme s tebou vybrali parádní písničku, která se vlastně hodí do našeho mota, co tady máme na Radio Kiss, a to je Be Happy, protože ta písnička se jmenuje Happy People od Marky Marka. No a od tebe bych rád slyšel, komu ji chceme poslat a proč.
2: Tak bylo by to pro všechny kamionáky, co rozváží pivo, a vzkázat všem, co spěchají, že na zbytově je hodně.
1: Dobře. Dobře, tak hele, k tomu se přidávám, tak vy, co pánové, rozvážíte pivo, tak určitě dojeďte v pořádku, protože my vás potřebujeme, i to, co vezete. No a tak, jak správně si to řekl, není kam spěchat vůbec třeba, protože, no řekl jsi to prostě perfektně, já myslím, že k tomu není co dodat, hlavně, aby si to všichni vzali k srdci.
2: Díky moc.
1: Tak jo, hele, měj se krásně, dobře dojeď. A posílám to tam, buď happy jako happy people tady od Marky Marka. Čau, čau.
2: Jo, díky, ahoj.
1: Ahoj.

0: Kysáci noční jukeboxy s Alexem dneska pokračujou i na další hodinku, na další dvě hodinky. Už se nám blíží čtvrtá, to znamená, že celkem 2 hodiny a 15 minutek si ještě budeme tady dávat písničky na přání jukeboxy a pak už brzy k nám dorazí taky ranní trojka, která bude opět plnit nějaká krásná přání. Kdo jste sledovali dneska, tak vám určitě neuniklo ta krásná žádost o ruku, takže rozhodně se těším, co dalšího nám trojka připraví. Určitě to bude stát za to, takže nás poslouchejte i nadále. No a teď už zpátky k jukeboxům, protože tady máme vzkaz od Šneka a ten si objednal moc pěknou peckou.
1: Hezké ráno, Ali, tobě do studia i všem kysákům posílám z noční Itálie. Když budeš taky hodný, zahraj prosím Red 5 I Love Stop v remixu z roku 2011. Bylo by to pro tebe do studia, pro kolegu Michala, pro Petrse, pro Koťu, pro Šreka, pro dětka, Romčovi do taxíku, pro Jentu, pro Bábinu, pro Peťuli, pro Lusu a zkrátka pro všechny kysáky, ať jsou be happy. Díky, Šnek.
0: Šneku, mám jednu takovou jenom opravu, bohužel tady nemám tu verzi z roku 2011, která je mimochodem parádní a postarám se o to, aby se nám dostala do playlistu. Tak ti pustím tu klasickou, tu původní, která si myslím, že je taky výborná. Takže Red 5, I Love You Stop, právě teď na rádiu.

0: nejlepší od 90. let.
1: Od 90. let. Kiss.
0: Radio Kiss.
2: Wonderland. Far beyond reality, but so

0: Je tady čtvrtá hodina, vy posloucháte Noční jukeboxy s Alexem, které ještě stále nekončí.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Milí kysáci, máme tady takové poetické okénko. Kdo mě poslouchal delší dobu, tak ví, že jsme tady měli Slavomíra, který se dovolal sem do studia. No a Slavomír chytnul kreativní můzu a poslal mi tady takovou krásnou jako básničku. Pojďme si ji poslechnout.
1: Pro ty naše noční sovičky nechám zahrát písničky. Pro šoféry kamionů, ať mají klidné cesty. Pro lidi v nočních provozech, ať zvládají a nemají resty. Pro lidičky na benzínových stanicích a moderátory v rádiích. Pro žáky, co se biflují při studiích. Zkrátka pro všechny, co poslouchají v nočním éteru. Pro hlídače, co pozorují kameru. Přál bys ještě zahrát píseň Wilkinson Afterglow.
0: Slavomíre, Wilkinson Afterglow ti zahraju moc rád. Zníš jako moc dobrý kamarád. Navíc ta písnička Afterglow má opravdu dobrou flow. No co, kysáci, můžete se inspirovat a poslat mi nějaký další? Co by ne?

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, máme tady dopravní informace od Švestky.
2: Čau všichni, trasa z Chotěboře na Rosochatec a z Rosochatce na Chotěboř neprůjezdná kvůli závadě na železničním přejezdu. Policie je na místě a čeká se na drážní pracovníky, až dorazí, nebo jestli vůbec dorazí, odhalí závadu a zprovozní. Čau.
1: Kysáci, jeďte opatrně a my pokračujeme dál.
0: To nejlepší od 90. let.

0: Posloucháte Radio Kiss a noční jukeboxy. Dohrála nám píseň od Erotic Help Me Mr. Dick. A jak jsem tak poslouchal texty té písně, tak jsem si uvědomil, že když jsem byl malej a tančil jsem na to a přišlo mi to jako hrozně fajn písnička, tak jsem ani náhodou jsem nechápal, o čem se tam zpívá. A možná by bylo lepší to ani nevědět. Nicméně, teď už jsem dospělý, takže to nevadí. Jdeme na další jukebox, kterou nám poslala, respektive Ježišmarja, kterou nám poslala. Jdeme na další jukebox a další hlasovku nám poslala Dana. A Dana má velmi dobrý vkus na písničky, tak schválně, jestli uhodnete, co si hezkýho přeje.
1: Dobré ráno, Alexi. Poprosila bych tě o zahrání písničky od Snapu, Rhythm as a Dancer, pro moje kolegyňky z důchoďáku, ať nám ten zbytek noční rychle uteče, potom pro tebe do studia a pro všechny, kdo už jsou vzhůru. Děkuji moc a přeju krásný den. Ahoj, Dana.
0: Dani, moc děkuji za krásnou hlasovku. Tobě taky přeju krásný den. No a tady ta písnička, tak tam je to, co se týče textu, všechno jasný a s tím můžu jenom souhlasit, protože Rhythm is really a dancer.

Poslucháte Radio Kiss, noční jukeboxy a máme už za necelou minutku půl páté, takže se nebojím říct, že už nám startuje ráno, i když věřím, že pro někoho je ještě úplná noc, ale ať už děláte cokoliv, pokud nás posloucháte, tak my jsme vám připraveni servírovat tu nejlepší hudbu z 90. let milénia a nejen to, no a už za chvilku se můžete těšit třeba na Coldplay, na Shaggyho, anebo i na Davida Guettu.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Kysáci, píšete mi, že jste buď to někde v Itálii nebo někam na cestě, což mě hrozně těší, protože nejenom tam samozřejmě v Itálii, ale tady třeba holky jedou do Chorvatska a znamená to jediné, znamená to, že léto ještě neskončilo a rozhodně ještě není potřeba házet flintu do žita, protože ještě stále je krásný počasí a ještě stále, pokud jste to třeba nestihli, tak můžete vyrazit někam za sluníčkem a užít si ještě kousíček toho léta, než definitivně skončí v některých teda zemích, v jiných samozřejmě to máme non-stop. No a právě tady holky, co mi napsali, hlavně teda konkrétně Anička, tak ty mi napsali, že jsou na cestě do toho Chorvatska a že by si strašně přáli nějakou hezkou českou pecku. A já jsem vybral pecku od skupiny Holky a konkrétně teda se jedná o písničku Kolotoč, tak věřím, že to Aničce hezky na lepší cestu bude hrát. Tak doufám, že nejenom Aničce, i všem ostatním kysákům, Holky a krásná písnička Kolotoč právě teď na Radio Kiss.

0: Pondělní odpolední jam. Jakmile uslyšíte své jméno, rychle se dovolejte do studia Rádia Kiss a ještě tento rok odlečte do Egypta.
1: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
2: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: Tak kysáci, musím říct, že jste mě hrozně potěšili, protože naše poetické okénko pokračuje dál. Tentokrát si poslechneme krásný výtvor od Luboše. Tak Luboši, s čím k nám přicházíš?
1: Alexi, ty bombardáku, vystavuješ mě celkem tlaku, tak tě zdravím krátkou básní, hlavně za pultem nevyjasní. A nesiť tam jako pařez, pust tam pecku, nějaký nářez. Třeba těsta a dá Geo4 String, je to lepší než růžovka Pink. Pojďme pařit, pojďme skákat, vždyť tomu by se chtělo makat. Za muziku díky moc, krásný ráno, dobrou noc. Čau, Luboš.
0: Luboši, luxusní, já ti tleskám ti tady takhle, protože to je bomba. Chtěl jsem to navázat, chtěl jsem říct něco jako Luboši, ty frére, jukeboxy máš libové. Ties to už hraje nám, všem kysákům přeju dobrý flám.

0: Odbyla nám pátá hodina, to znamená, že poslední hodinka noční jukeboxu s Alexem pokračuje.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Tisáci. Poetické okénko se nám nějak hezky uchytilo. No a mám tady do třetice všeho dobrého třetí báseň, tentokrát od Kóti. No a rovněž taky i objednávka jeho písně. Tak si to pojďme poslechnout.
1: Alda, Alex, Alexík, zahraje nám na mixík, zahraje nám zdarma píseň, songy, karma. Alexi, už začni hrát, ať se nám tu nechce spát. Krásnou noc, kysáci. Čau, Koťa.
0: Koťo, karmu budem brzy hrát, ale předtím měl bys pravdu znát. Uslyšíš jí po šesté, ale předtím zajisté pustíme si jiný track. V názvu má slovo bottle a crack. Eminem a 50 Cent.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Krásné ráno přeji všem kysákům, máme 5 hodin a skoro 20 minut, no to znamená, že opravdu už víc a víc lidí nám vstává a zároveň taky víc a víc lidí usíná po noční, nebo někteří teda teprve dojíždí, no a já mám tady už další písničku pro vás připravenou. Mimochodem song, který jsem neslyšel hodně dlouho, a úplně mě to potěšilo, že si na něj Vlastík vzpomenul.
2: Hezké ráno kysáci. Já bych chtěl prosím zahrát všem, ať mají pěkný den, písničku Move You Fit od Junior and Senior. Hezký den.
1: No, takže jestli vstáváte, tak hezky Move Your Feet, neboli pohněte svým chodidlem.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Od září týden co týden plníme vaše přání a tato výzva bude snad největší.
2: Teď zavoláme na jedno velmi důležité číslo.
3: Ano, prosím.
4: Ahoj, to jsem já, Lukáš.
3: Ahoj.
4: Hele, já jsem tě jenom chtěl říct, že ti moc krát děkuju za naši krásnou dceru Natálku, jak se o nás všechny staráš, jak se staráš o Lukina a nebudu to moc prodlužovat, ale zeptám se tě, vezmeš si mě?
3: Ano, vezmu.
4: Dobře, jo? Neboj se, až přijdu domů, tak si taky tak kleknu, jo? Není to úplně romantický po tom telefonu, jo? Ale teď tě momentálně slyší třeba milion lidí.
1: Tady je ranní trojka, tady je Radio Kiss, tady jsou všichni posluchači po celé České republice. A moc vám gratuluji a přeji...
0: Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: Filmové tipy.
1: Jeden z nejlepších seriálů Apple TV se vrací s šestou řadou. Britská šestidílná série Slow Horses nás zase vezme za tím špinavým, cynickým, ale geniálním špionem, který navenek sice působí jako vyhořelý chlap, ale ve skutečnosti je stále o několik kroků před ostatními. Proto taky vede skupinu podobných zhýralců, s nimiž řeší složitý kauzy. His name is Jackson Lamb, vlastním jménem Gary Oldman. První díl už je venku, tak sedejte a nechte se unést. Z KISu doporučuje Katka Čepelíková.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Teď jsem byla v obchodě a byly tam dvě strašně moc příjemné prodavačky. A víš proč? Protože měli nalazený KIS.
0: Díky apce Rádia KIS nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
4: To byste měli zavíst a nějak pravidelně by se mělo dělat, protože pak za tím volantem najednou všichni úsměv na tváři.
0: Apku Rádia KIS hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia KIS.

0: Desáci, já jsem myslel, že už nám to básničkování skončilo, ale ještě se mi tady jedna krásná poezie objevila. Nicméně já si ji nechám trošičku na později, abych vás napínal a teď si pustíme profíky, protože to bude song, kde taky se hezky rýmuje a pěkně do rytmu. No a konkrétně je to písnička, kterou si objednal Michal.
1: Ráno, tady Michal, jsem v práci, končí mi noční a strašně rád bych chtěl poprosit, kdyby šlo zahrát Le Monde vzducholoď. Jo, a bylo by to pro všechny, co teď držej tu kulatou lopatu. Tak jo, mějte se, ahoj.
0: Tak jo, Michale, dobře dojeď, odpočín si pěkně, no a doufám, že si ještě stihl teďka tento vstup a že si užiješ tu písničku Le Monde vzducholoď pro všechny kysáky právě teď na Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy, které už pomalu, ale jistě začínají být ranními. Já myslím, že už nezačínají, ale už jsou takové raní. No a já jsem vám slíbil, že ještě se k vám vrátím s naším poetickým okénkem. A skutečně tak teďka udělám, protože mi přišel ještě krásný, talentovaný vzkaz od Petra. Tak si pojďme poslechnout báseň od Petra.
1: Stál jsem až teď ke konci, oči mám jak Japonci. Radio Kiss je skvělá věc, hraješ dobře, seš borec. I kdyby padali trakaře, klidně tam pust hrobaře. Cesta dlouhá, hezký den, a všem ať se daří s přehledem. Už je chladno, beru svetr, zdraví všechny, posluchač Petr, ahoj.
0: Petře, dobré ráno přeji. Snad u srdce tě zahřeji, když ti řeknu, že jsi hustej, rýmy sázíš, nejsi pustej. Pošlu ti tam za odměnu Vegase a jeho tvrdou měnu Machina Time na Radio Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, uteklo nám to dneska jako voda. Já jsem si to náramně užil. Moc vám děkuju za to, že jste byli se mnou tady celou noc. Hlavně děkuju i vám, pánové, co jste přispěli do našeho poetického okénka. Hezky se nám to zvrtlo, užil jsem si to moc. No a budu se na vás těšit zase příště. Za chvilku samozřejmě už startuje ranní trojka, takže pokud vstáváte, tak volume doprava a věřte, že se budete krásně bavit. No a na rozloučenou jsem vybral písničku Za sebe, song, který mi připomíná moje léta, když jsem tak jako tančil a snažil jsem se vytancovat respekt v ulicích. Ano, i takové časy jsem zažil. No a tehdy letěl song, který si myslím, že letí stále, protože je to Florida a Right Round. Právě teď na Radio Kiss. Mějte se krásně a dobré ráno všem.

0: ten křik, jako by to byla Míša Linhová. Hezké ráno.
1: Ahoj.
0: Alex vás právě opustil, ale spokojený, říkal, že jste nádherně básnili, no my jsme to slyšeli, výborně jste hráli, jukeboxy opravdu stály za to. A jaká byla noc, jak ses vyspal, Patriku?
2: Včera to bylo lepší, ale dneska taky dobrý.
0: Co ty, Míšo?
1: Já jsem se vyspala o něco méně, protože jsme večer měli Ladies Night.
0: No jo.
1: No ale bylo to skvělý, my jsme žili tou žádostí o ruku.
0: To víš, v tu chvíli si říkám, jak se asi spalo Lukášovi a Markétě, kteří si včera před námi všemi řekli ano.
1: Já doufám, že třeba moc ne.
0: No, takhle, možná Markét neříkala ano, ale říkala jiné slovo.
1: Jo.
0: Říkala Maria. Jo. To je prosím vás záznam, tohle ze studia, to není Markéta, to je naše Míša.
1: Jo. Já tenhle zvuk musím vymazat. My jsme tady drželi v dřepu dlouhou dobu a Roman se nás ptal, můžete ještě? A já jsem mu takhle odpověděla.
0: Jo, dřep. No. Jo, jasně.
3: Míša držela v dřepu.
0: Já už tady mám takových citoslovců, ale o tebe, Míšo, ty jo.
1: Ale já nevím, jak je to možný.
0: A musím vám říct jednu věc. Pamatujete si, jak včera psal Pavel, že žije spoustu let se svou přítelkyní a že ho to přimělo
1: ano.
0: jí požádat o ruku?
2: Jo, jo, ano.
0: Tak jí požádal.
2: Včera?
0: Psal mi.
1: Ne.
0: Když přišla z práce a řekla ano.
1: Ne.
0: Jo.
1: Počka, ta prstýnek, jako to...
0: To nevím, jak to všechno vymyslel, ale psal mi ještě včera večer, že opravdu to udělal.
1: To je borec.
0: A že ho to ráno inspiroval.
2: Wow, klobouk dolů.

0: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
1: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Kiss. Počasí.
4: Středa nám přinese jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne bude přechodně oblačno, ojediněle s přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 14 až 18 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Na severní polokouli dnes začíná astronomický podzim. Slunce ve 2:05 středoevropského letního času vstoupilo do znamení vah a nastala podzimní rovnodennost. To je okamžik, kdy se střed slunce nachází právě nad zemským rovníkem, takže rovnoměrně osvětluje obě polokoule. Den a noc mají díky tomu téměř stejnou délku. V den podzimní rovnodennosti vychází slunce přesně na východě a zapadá přesně na západě. V úterý vyšla dlouho očekávaná kniha bratra zesnulé princezny Diany Charlesa Spencera, která znovu otevírá desítky let staré rány v britské královské rodině. Kniha v překladu s názvem Labutí píseň Diana moje sestra představuje Spencerův pohled na život jeho sestry a její nešťastné manželství s princem Charlesem, nynějším králem Karlem III. A teď zpátky domů.
5: V českobudějovickém sportovním areálu Složiště by mohla vzniknout první rychlobruslařská hala v Česku. Byla by součástí sportovního komplexu. V areálu by byla mimo jiné atletická hala, plavecký stadion nebo florbalová hala. Pokud nebude mít kraj podporu státu, připraví areál bez rychlobruslařské haly.
4: Sport. Hokejisté Mladé Boleslavy vyhráli v dohrávce třetího kola extraligy na ledě Sparty 5-3 a v tabulce se posunuli na páté místo. Bruslaři zvítězili v O2 aréně poprvé od března 2021 po sérii 10 porážek. Liberec zvítězil v předehrávce 11. kola v Pardubicích 5-4 a vybojoval na třetí pokus první výhru v sezóně. Úřadující šampion si připsal druhou porážku ze 4 utkání a nezvládl druhé ze 3 vystoupení před vlastním publikem. A po zprávách startuje ranní Kiss se Míšou, Romanem a Patrikem.
6: Děkujeme za první zprávy, Terko, ano, jsme tady, takže začíná ranní Kiss.
7: A tohle je Karma.
8: Sedam Dana.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: tady čtu jednu zprávu od Pavla, který reaguje na to, jak jsme zavzpomínali na včerejší žádost o ruku. Pavel píše, že je super, že takhle inspirujeme lidi k tomu, aby se vzali a bude víc svadeb, což je super. Ale hlavně, co by bylo potřeba zvýšit u nás, je
1: rozvod?
2: Porodnost.
1: Tak jsi si říkal svatby, tak mě napadl rozvod.
2: Porodnost,
0: to je jak včera s tím švejkem. Jasně, pojďme zvýšit rozvodovost.
2: Ale je pravda, že bez svatby by nebylo rozvodu. Že?
0: Ale ano, tyho, kdyby jsme zvýšili porodnost. Ale jak inspirovat posluchače? Jedině, že bychom tady něco začali dělat ve studiu, aby je to... Tak,
2: hele, tady na to je největší odbornice Soňa.
0: Soňa, no. Že by dostala 24 hodin vysílání.
2: Jo.
1: Co? A nabádala lidi k tomu, aby se množili.
0: No, že by to jako dávala příkladem, že jo. A když jsme u Soni.
3: Ladies night.
4: Let's go, girl.
3: Ladies night. Radio Kiss.
0: Sonja, Wendy, Míša, Ladies night, včera večer. A holky, vy jste tady taky řešili, jak jsme slyšeli, svatby.
2: Svatby, žádosti o ruku, odmítnutí žádostí o ruku. Tyjo, zajímavý témata to byly a kysáci byli skvělí, protože nám posílali vzkazy přes aplikaci Radio Kiss. A když jsme byli u těch žádostí, tak se nám ozvala Verča.
5: Ahoj holky, já vás takhle poslouchám na cestě z gymu. Já třeba žádala svýho budoucího manžela o ruku. Hele, i tohle má svoje kouzlo.
2: Dejme tomu, že prostě každý pár to má nastavený jinak a pokud jim to nevadí, tak samozřejmě proč ne? Jo? Co jsi chtěl, Patriku?
1: Já bych to nedal asi. Já bych se cítil, jakože ne, že nedal, abych řekl ano, samozřejmě, ale nevím, v hlavě bych se cítil potupen.
0: Jo, je to tak zažitý, že tohle je naše role, jo, ale na druhou stranu, tak hleď, tak hlavně, že to má dobrý konec, ne?
1: To je pravda, ale stejně bych na to myslel, že mě požádala jako žena, no.
2: Asi máte dost podobný názor jako Jirka.
6: Ahoj holky, já jsem teda nebyl odmítnut, když jsem jako chtěl žádat, měl jsem to připravený, měl jsem to naplánovaný úplně do mrtě. Ale manželka byla rychlejší, tehdy jako přítelkyně a požádala ona mě. Můžu vám říct, že do dneška mě to jako fakt štve, protože postupem času se cítím jako ponížený díky tomu.
0: To je na obnovení nějakého slibu teda, udělat to jako znova,
2: jo.
0: Víš, na nějaký
1: rozvíjce a znova.
0: To zase neúplně, co máš ty s těma rozvodama?
1: Nevím.
0: Nedávno svatbu a už po druhý tady zmiňuje rozvod.
1: A to ne,
2: Patryku,
1: to jako...
2: neděje se něco.
1: Ne, všechno pohodě.
0: Tyhle, nezam...

0: že to není úplně to pravé ořechové.
1: S tím souhlasím.
0: Jak tohle potom v tu chvíli ty ženy tedy dělají? Protože muž poklekne a požádá a žena?
2: Možná teda taky.
0: No. Taky, jo.
2: No, nebo já nevím.
0: No, Lucka to právě jako taky tak nějak jako má.
2: Jo.
3: Já před mým kleknout, jestli ho požádám o ruku, tak se rozepíná poklopec, protože by to pochopil jinak.
0: No, taky možnost.
2: Ale pak už budete svoji.
1: Můžeš zkusit navlíknout prstýnek.

0: Je 6 hodin a 15 minut. Někteří tady ve studiu, někteří v koupelně čistí si zuby, někdo už na cestě do práce, no a někdo letí daleko.
1: Ahoj ranní trojko, právě sedíme na letišti, odlítáme do Egypta a pijeme z vašich kalíšků. A právě nás napadlo, že bychom nutně potřebovali vaše povlaky na kufr. To je takovej nápad, co byste zase mohli vymyslet.
0: Teda první, Luci, moc vám to přejeme, užijte si to. A povlaky na kufr je dobrý nápad.
2: Zajímavý, to mě nenapadlo určitě.
3: To jo. To je hodně dobrý.
0: Musí teda hodně velikostí, to je každý kufr skoro jiný.
3: A nebo hodně strečový.
2: Strečový, tak ono máš ten příruční, ten je menší, pak máš ty větší, tak nějaká unifikovaná by snad byla.
0: Dobrý, Luci, to si píšeme.
2: Dobrý nápad.
0: A jinak my vám tam někoho pošleme ještě, jo? V pátek totiž budeme rozdávat dovolenou do Egypta taky tady na Kisu. A nebo byste mohli soutěžit a vyhrát ještě další dovolenou.
2: Jo. Prodloužit si to.
0: A rovnou tam zůstanete. Naše soutěž s cestovní kanceláří Blue Style právě teď probíhá na webu Kis.cz, takže abyste v pátek vyhráli, pojďte na web, zaškrtnout správnou odpověď a držíme palce.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: můžeme, protože moc dobře víme, jaký to je ráno otevřít pusu a začít mluvit a ještě navíc tak, aby to dávalo nějakou hlavu a patu.
1: A teď to ještě chcete pustit jako všem, jo?
2: Jo, prosím.
0: Martine, ty jsi nás opravdu pobavil, jenom úryvek tvé hlasovky, jo?
3: No já když jsem se koukal, dobré ráno, kysáci.
0: Martine, ty jsi borec. Takhle, my to potom pustíme, až bude čas, jo? To znamená někde před ranním šotem.
4: Jo.
0: Máme ho dneska ready?
4: Máme připravený a věřím, že to všechny probere.
5: S kysem za volantem po celé republice.
0: Důležitá od Aleše na D35, asi 500 metrů za výjezdem z čerpací stanice Shell u Dolní Rovně. Směr Olomouc je položený kamion na bok. Určitě se bude zavírat dálnice.
1: A v Brně v Kaštanové ulici osobák srazil chodce.

0: Počasí.
1: Středa nám přinese jasnou až polojasnou oblohu, odpoledne bude přechodně oblačno, ojediněle s přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 14 až 18 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Česká advokátní komora se připojila ke kritice výroků premiéra Andreje Babiše o justici. Označila je za nepatřičné a nevhodné. Profesní sdružení uvedlo, že podle principů dělby moci nemá výkonná moc vstupovat do rozhodování moci soudní. Kritizování justice je podle advokátů na místě pouze v případech, kdy je konstruktivní a kdy se zakládá na doložitelných datech. Americký ministr války Pete Hegseth se měl tento týden sejít se svým polským protějškem, k tomu ale nakonec nedojde. Polské ministerstvo obrany spolu se zrušením schůzky uvedlo, že Američané vyzvali země NATO k zavedení nových bezpečnostních opatření.
0: Sport.
1: České tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupily do semifinále. Rozhodující druhý bod získala na tvrdém povrchu v Šenčenu Linda Nosková. O postup do finále se svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové utkají v pátek se Španělskem nebo Kazachstánem. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.

0: Dobré ráno, já bych dnešní ranní šot věnovala Martinovi, který zjevně potřebuje pořádně probrat.
1: No já jsem se koukal, pardon.
2: Martine, ty jsi na tom stejně jako my moderátoři hned po ránu. Tak nás těší, že jste na tom trošku podobně, ale neboj. Já ti dám prostor, protože víme, že jsi chtěl mluvit o té žádosti o ruku, že pokud se o to stará žena, není to úplně ono.
1: Já když jsem koukal na seriál Přátelé, tak tam taky to Monika zkoušela na Chandlera. A nedopadlo to úplně dobře, Chandler byl potom toho takový špatný a Monika se u toho rozbrečela. Myslím si, že prostě asi chlapi tohle to měla dělat, tohle to je prostě věc, kterou dělají chlapi.
2: A Martine, pokud žena, tak je tu vlastně případ, kdy je správné, že žena žádá o ruku. Karkulko?
3: Ahojky, tady Karkulka. Tak u nás to teda proběhlo tak, že v loni v březnu požádala partnerka mě o ruku, v dubnu jsem požádala já jí o ruku, no a v září jsme se vzali.
2: Dobrý ne?
4: Jo, takový to double. Hezký. To je super. Tak ať už dneska máte žádost nebo ne, abych vám rád poslal něco na probuzení. Nejen vám, nejen Martinovi, ale vám všem zremixovaný původní hit od Mobyho Flower.
2: Říká vám to něco?
5: Tak a teď si normálně od Mobyho na Flower nespomenu.
0: Ne.
4: Je to tak, dost často si to pouštějí lidi v posilovnách, je taky to Bring Sally up,
0: jo,
4: Bring
0: Sally down.
2: Jdeme na to.
6: Ranní show.

0: Patriku, skvělý shot si vybral.
1: Děkuji. Mě
0: normálně z toho bolej nohy. Protože dřepy. Na tohleto, jo, se přesně dělají ty dřepy.
1: Ne, heleď, shoty umíš vybírat fantasticky, ale... No ale ne, jenom takový dovětek.
2: Já tam čekám, ale...
1: Ale ty jedničky na té kostce, co ti padají.
2: Já se dneska budu snažit víc.
0: No, to by si měl.
2: 7 v 7 se blíží.
1: 7 ráno, až 7 000 korun, snad už.

Letíte do Egypta. Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace. Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Jelikož poctivě posloucháte i zprávy Rádia Kiss, tak od Terky Jandové víte, že dneska je Mabon. Den rovnováhy mezi světlem a tmou. Symbolický přechod z léta do klidnější části roku. Podle tradice je ideální zpomalit, nic nedělat, přemýšlet a snít. Vzít si deku, udělat si šípkový čaj a jednoduše lenošit. A tady ve studiu to evidentně nastalo. Nechte toho.
1: Dobrý.
0: Bylo to divný.
1: Jsi říkal zasnít se a nic nedělat.
0: Co je taky zajímavý, podle tradice dnes nesmíte zabíjet pavouky. O Mabonu jsou považováni za posvátné. A to vám dávám zadarmo, že to není žádná ranní kachna. K oslavě dnešního dne patří dobré jídlo, víno a setkání s blízkými. Jinými slovy, dnes máte oficiální magickou výmluvu nic nedělat a hlavně tedy nezabíjet pavouka.
2: A ožrat se.
0: Dobře. Pak je středa, že jo?
2: No to by ne, hele.
0: Ty, kéž byste měli tu možnost si tohle ráno říct, že prostě nic nebudete dělat a dneska myslet jenom na hezký věci a odpočívat.
1: Když nám teda chápu, to správně začíná podzim. Mm-hmm. Vy jste milovníci podzimu, nebo
0: jo,
1: to nemáte
0: jo,
1: rádi?
0: Miluju to. Ty barvy, ten chlad, jo, že není takové vedro po tom létě. A začíná plesová sezona, kterou s Patrikem máme rádi. Já to miluju.
1: Já taky mám rád podzim, ale nemám rád ten čas, kdy se to z podzimu dává do zimy a venku máš tu břečku. Ale teďkon tady to období je hezký.
3: Mě na tom nebaví to, že mám pořád studený ruce a nohy.

0: oslavili jsme příchod podzimu. Závěr září navíc přinese typické počasí babího léta, jak se dočítáme. Bude slunečno a výhledy naznačují, že takový počasí bude pokračovat i na začátku října. Bude hezky. Hele, máme letní hity, máme zimní hity, to je daný, ale jsou podzimní hity?
1: A tak teď mě zaskočil.
2: Co? Já si myslím, že jsou.
0: Co je typický podzimní hit, který zná každý posluchač KISu?
2: Každý, tak jako aby to znal každý, tak to nevím.
0: Tak vidíš, není. Protože letní pecky jsou, zimní pecky jsou, to každý ví, že jo. Ale nejsou podzimní a jarní.
3: Ty nejlepší podzimní hity.
0: Jak už tady dělá jingle.
2: Já znám takovej ten song na na na. Autumn comes, na.
3: No to jelo na Instagramu hodně.
2: No, ano, to je ten song.
3: Já vím, takový to strašidelný, protože 31. října je Halloween, tak
0: jasně.
3: Nějaký remix pro Elišku byl takový strašidelný.
0: Jediný, co tady mám, je přechod z podzimu do zimy stvárněný hudebně.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Vláďo.
2: Dálnice D35, 155,5 kilometr, směr Olomouc, dopravní nehoda, a po dobu vyprošťování tam bude omezený provoz, tak s tím počítejte.
3: Na Chebsku na silnici 64 u Vojtanova osobák srazil cyklistu, dál se bouralo v Humpolci na silnici 34, na Blanensku na silnici 43 u Voděrad a vážnou nehodu řeší v Praze na Černokostelecké.
1: Toto je vlastně taky taková dopravní informace, kterou nám poslal Petr, to si poslechněte. Vracím se vlakem domů Baltic Expressem z Polska do Prahy, 11 hodin jízdy. A v jídelním voze hraje právě teď Radio Kiss. Hey! Tak zdravíme obsluhu a dobrou chuť všem cestujícím.
0: V Kiss Shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

0: tady Lunetik.
1: Máme pro vás dobrou zprávu. 30 let naší kapely spolu oslavíme ještě jednou.
2: 2. října 2026 O2 Univerzum Praha.
1: A ptáte se proč? Protože bylo vyprodáno a bylo to úžasný a my to chceme s váma zažít znova.
2: Opět bude živá kapela a mistrovská taneční skupina. Takže 2. října Praha O2 Univerzum Lunetik 30 let na scéně číslo 2. Vstupenky kde?
0: Na Ticketmaster a Ticketportál.
3: Kiss paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss parády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss paráda. Kiss parádu s DJem Bejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Rádio Kiss počasí.
4: Středa nám přinese jasnou až polojasnou oblohu, odpoledne bude přechodně oblačno, ojediněle s přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 14 až 18 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Odbory znovu kritizovaly chystanou změnu definice zaměstnání i úvahy o obnovení karenční doby. Poukazují i na snižování financí na sociální služby a nejasnosti kolem sumy na platy v rozpočtu. Žádají vládu o vysvětlení a premiéra Andreje Babiše, aby zamýšlené změny zastavil. Českomoravská konfederace odborových svazů to uvedla v tiskové zprávě, ve které zopakovala své přetrvávající výhrady. Americký prezident Donald Trump, dánská premiérka Mette Frederiksenová a grónský premiér Jens Frederik Nielsen v New Yorku na okraji zasedání valného shromáždění OSN podepsali dohodu o Grónsku, které je autonomní součástí dánského království. Dohoda mimo jiné stanovuje, že případné nezávislé Grónsko zůstane součástí Severoatlantické aliance a bude plnit podmínky tohoto ujednání. A teď zpátky domů.
5: Na letišti v Karlových Varech začne letos na podzim stavba základny pro leteckou záchrannou službu. Měla by být schopna zajišťovat rychlé transporty pacientů od roku 2028 nebo 2029. Stavba bude stát zřejmě stovky milionů korun, řekl to hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.
3: Sport.
4: Česká boxerka Stella Blažková získá medaili na mistrovství Evropy. Po vítězství 3-2 nad Polkou Emilií Koterskou postoupila 20-letá reprezentantka do semifinále váhové kategorie do 18 kilo a má jistý minimálně bronz. O účast ve finále se v Sofii utká s ruskou Anastází Demurčianovou, světovou šampionkou z roku 2023. Zprávy jsou za námi a před námi je soutěž 7 v 7.
3: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. 210 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7-7.
2: Já bych si, vážení přátelé, vzala úvod, protože já chci udělat Patrikovi kvalitní mentoring, jo? Aha,
3: dobře.
2: Aby si dneska opravdu hodil tu šestku. Mm-hmm. Včera se ti to nepovedlo, to padla jednička, plival jsi včera na ruce?
4: Plival.
2: Dobře, tak dneska to nedělej.
4: Dobře.
2: Jo? A teď, zavři oči a vizualizuj si to, jak házíš tu šestku. Představ si to, jak ta kostka padá do té věže.
4: A my s tebou.
3: Je šestky.
2: My nepadáme do té věže.
4: Ne, jakože si to
2: jo,
4: představujeme.
2: Dobře.
5: Taky jsi představil hezký šestky.
2: No. A tak a teď máš ale úplně jako hlavu někde jinde. Kdo je na telefonu?
4: Lukáš tam čeká celou dobu.
2: Ahoj, Luky.
6: Ahoj, ahoj, krásný ráno přeju.
2: Ahoj, Luky, taky jsi viděl, jak ti Patrik hází tu šestku?
6: No já doufám.
2: Šestku, jo, šestku. Patriku, pojď.
4: Luky, co padne na kostce, vynásobíme 1000, určitě to znáš. V případě šestky, která nepadla opravdu dlouho, přidáme 1000 korun navíc jako bonus. Seš ready, odpočítej si to.
6: Tak 3, 2, 1, můžem.
4: Luky, ty jsi to odpočítal, ale úplně blbě. Takhle.
6: Tak není, kolik tam máme?
4: Není to hrozný, je to dobrý, jakože určitě ti to zlepší den, ale na hrací kostce se objevila dvojka, pošlem ti 2000 korun.
6: Super, super, i tak dobrý.
2: Já jsem myslela, že budu pálit konfety, ale já je vypálím snad po Patrikovi. To není možný.
4: Luky, ale 2000 doma, to není blbý, ne?
2: Je to dobrý. Jo, je to dobrý.
4: My ti je pošleme.
6: Skvělý,
4: a díky, Luky, díky, že posloucháš Kiss, zaužij se dnešek, jo? Zase
6: taky
4: někdy.
6: Krásný den,
4: to by je, ahoj.
2: Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Luky má pravdu, 2000, kde to najdeš? I ten litr na té ulici neleží.
4: A zítra další šance.
0: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.
7: Be happy.

0: Když tak nám hezky začal podzim, co máte v plánu dneska, pánové?
1: Já bych to viděl, že přijdu domů, něco jako udělám s ním a potom si půjdu lehnout.
0: Něco uděláš, sníš?
1: No?
0: Jo, takhle, dobře. Co ty, Romane?
2: Já budu v obýváku.
0: Co tam budeš dělat?
2: Budu sledovat. Prima Plus.
0: Prima Plus, už to chápu.
2: Co chápeš?
0: Zrádci,
1: no
0: že?
1: Jo. No jo!
2: Dneska je premiéra druhé epizody.
1: To je pravda.
2: První byla fantastická.
0: To jo.
2: Neustále nějaké změny, tak si říkám, jestli udrží laťku, nebo teď to bude klidnější. No jsem na to moc zvědavý dneska. Pokud máte Prima Plus, můžete sledovat dříve než v televizi.
1: Bude to velká show.
0: Já bych jenom chtěla zmínit můj dnešní program.
2: No, tak si to řekni.
0: Protože já půjdu na Pussy Cat Dolls.
2: Co ty, Míšo? Spoustu posluchačů Rádia Kiss, protože jsme tu rozdali hodně vstupenek.
0: Právě, a já doufám, že se s nějakýma kysákama potkám a že se tam pozdravíme.
2: Tohle si užijete, bude to velký O2 Arena dneska večer.
0: Já nevím, jak vy možná, co na ten koncert jdete. Já jsem na Pussycat Dolls vyrůstala, protože já jsem jako mladá strašně ráda tančila, tancovala jsem i v tanečních skupinách a právě Pussycat Dolls původně vznikly jako taneční burlex skupina a potom se od roku 2003 změnili na pěvecko-taneční, ale ten název Pussycat Dolls jim zůstal, protože to slovo pussy.
2: Počkej, pussy, jo?
0: No.
2: Ty chceš vysvětlovat, co to znamená?
0: Ano.
2: To slovo? Ne.
3: Víte, co je to pussy v angličtině?
0: Ježiši, tak teď normálně jsem se bála, že se to pustí celý.
1: No a kde je ten základ teda, Míšo, toho?
0: Původně se tak označoval latinsko-americký párový tanec, který vznikl na Kubě ještě před nástupem salsy. A právě jak oni tančili, tak proto si dali tenhle ten název. Tak,
2: takže jakože máš rumba, pasodoble, čača.
0: Ano, a pusy.
2: A pusy? Ó, no dneska bude hodně velké pusy.
0: Jo, to holky budou určitě tančit.
2: Moc si to užijte. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: 7 hodin a 17 minut, ladíte Radio Kiss a jak říkala Míša, podzim začíná.
1: Ano, dneska začíná astronomický podzim.
0: Tak jsme se ptali na to, jestli existuje typický podzimní song. Víte co, zimní hit to poznáme, většinou je to něco spojeného prostě zkrátka s Vánocemi.
2: Zima,
1: rolničky tam veliká. Jsou.
0: Výborně, letní hit, to má vibe těch 90. co tady hrajeme. Ale co je podzimní hit, typický, nevím, který zná každý? Posluchači nám dávali své tipy.
3: Každý, co poslouchá rap a hip-hop, tak 100% zná podzim od špatného vlivu.
0: Mírovo tip.
4: Hele, ale teď podzimní je přece od Lucky Bílý. Sice se to jmenuje Láska je láska. Tam ty období tam jsou přece na Petříně.
0: Tohle říká Lucka, no.
1: To je spíš teda jako celoroční.
0: Nebo tady píší naši kysáci MIG 21, Jaro, léto, podzim, zima, song, nebo Divoký byl, to jste často zmiňovali, píseň Jaro. Vůbec nemám naposloucháno.
2: Že to píseň Jaro, tak jak to může být podzim?
0: Asi tam zpívají o podzim.
1: My jsme řešili i jarní, i podzimní, no.
0: Ale my jsme na to přišli, díky vám.
5: Mám jeden typický podzimní song od Green Day, Wake Me Up When September Ends. Můžete pustit, když budete chtít.
0: A to si dáme.
1: To jo.
0: Na pozdrav podzimu.

0: díky za skvělý tip. To byly Green Day na Kisu.
1: S Kisem za volantem po celé republice.
0: Vážné nehody, Vláďo.
2: Dálnice D35, 155. a 5. kilometr, směr Olomouc, dopravní nehoda. A po dobu vyprošťování tam bude omezený provoz, tak s tím počítejte.
0: Je tam i Matouš.
3: Na D35 ten kamion uzatvára sa dálnice, takže berte to obiškou na Vysoké Býto.
4: Ahoj všem kysákům, Čestice, Borohrádek, uzavřeno, obíštka přes Kostelec nad Orlicí.
5: Trasa Benešov, dálnice a směr Praha, klasika, zase to pojíždí.
6: Bouralo se v Ostravě na silnici 56 na 39. kilometru ve směru na Přívoz, taky v Liberci, v Husově ulici a na Jičínsku v Ostroměři se v ulici Tomáše Garrigua Masaryka srazily dva osobáky. Dope.

0: Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Rádio Kiss. Počasí.
2: Středa nám přinese jasnou až polojasnou oblohu, odpoledne bude přechodně oblačno, ojediněle s přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 14 až 18 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Sněmovna nedokončila druhé kolo debaty o rozšíření trestnosti neplacení výživného. Poslanci zatím představili některé pozměňovací návrhy, které se týkají například nepromlčitelnosti vraždy a některých dalších trestných činů, úpravy kuplířství na internetu a takzvaného dětského certifikátu. Schůzi zákonodárci přerušili podle dohod klubů v 21 hodin do dnešního rána. Princ Harry a Meghan údajně zvažují zásadní krok o tom, jestli s dětmi zůstanou ve Velké Británii nebo se vrátí do Spojených států, má rozhodnout nové posouzení jejich bezpečnosti a případná policejní ochrana.
0: Sport.
2: Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou, která týmovou soutěž vyhrála v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu. Za námi jsou zprávy a Ranní Kiss pokračuje dál.
3: To pokračuje ve výborném tempu, takže vám posíláme 24/7.
4: Slave to the music na Kissu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: 24/7 na Kisu, je 7:30 a včera se tady děly krásné věci.
1: Ranní výzva.
2: Na Kisu jsme v rámci ranní výzvy plnili přání Lukášovi, který chtěl přes vysílání Rádia Kis požádat svoji partnerku Markétu o ruku. Všechno se povedlo, jo. Video už je venku na Facebooku, Instagramu a v plné délce ho máte i na YouTube. A je krásný, jak se všude objevují komentáře od vás, kysáci, s tím, že jim to přejete.
3: Když si ty komentáře pročítám například na Facebooku Rádia Kis, tak Kateřina tady má nejlajkovanější komentář ze všech. A ne jak v jedné vteřině rozbrečet přes milion lidí. Trojko, jste neskutečný s touhle výzvou. Vám gratuluju a Lukášovi z Market velká gratulace.
0: To byla hlavně práce Lukáše, že se ozval, dal nám vědět na e-mail ranozavináčky.cz. Hele, a když jsme u toho, mohl bych dát teď, prosím, jednu takovou malilinkatou výzvu?
4: Takže seš to ty,
0: Romane. Úplně jako takovou minimalou.
2: Jo, můžeš.
1: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže raní trojka splnit to, o co si řeknete?
0: Já jsem totiž na tomto e-mailu našel ještě jednu zprávu, která se týká dnešního dne, jo, a pochopíte. Dobré ráno, raní trojko, pokud nejsem moc troufalá, můj manžel má dneska narozeniny. Mám veliké přání, které bohužel neumím splnit, ale určitě by Martina potěšilo a udělalo šťastným, kdybyste mu vy tři dneska přes éter popřáli a zahráli mu písničku od Báry Tlučořové a Romana Anděla. Moc na ní myslel a věřil, že jak ona, tak i on se z toho všeho dostanou a budou dál žít normálním životem. Bohužel nás také postihla tahle nemoc, se kterou bojujeme už třetí rok a nevíme kdy a co jak do budoucna bude. Snažíme se žít dál normálním životem. Manžel se jmenuje Martin Kožusník a jsme z Havířova. Moc děkuje naše posluchačka Ivana.
2: Jo, to si nám vlastně, Romane, vyprávěl o tom, že Martin bojuje s podobnou nemocí, jako bojovala právě naše kamarádka a moderátorka Rádia Kis Bára Tlučhořová.
0: Takže, Martine, podívej, co my jsme s tvou skvělou ženou vymysleli. Nahráli jsme totiž pozdrav, který je tu jenom a jenom pro tebe.
5: Ahoj, lásko moje, Marťo. Tak jsem nevěděla, jak ti vlastně mám popřát narozeninám nějak výjimečně. A podařilo se mi ukecat raní Kis, aby mi v tom pomohli. Přeji ti, abys si splnil svoje sny každý den a užíval si život plnými doušky. Moc tě s dětmi, Julinkou, Martinkem a Amálkou obdivujeme a věříme, že jsi velký bojovník. Taky nám to každý den dokazuje, že? A přejeme ti hlavně to zdraví, co je teď u nás vlastně na prvním místě a spoustu štěstí a spokojenosti, tvoje Ivča. A nezapomeň, že tě strašně moc milujeme.
0: K tomu se připojujeme a schválně si tipněte, kde to teď momentálně poslouchají.
6: Ty jo, doma.
0: Martin to totiž nevěděl, jo? Ivča zařídila, aby teď bylo puštěné rádio doma. Na to jsem se právě ptal. Ivčo, v kolik to pustíme? A Ivča na základě toho odpověděla tohle. Poslouchejte dobře, kde teď jsou.

0: My jsme v pondělí koupili zájezd do Egypta, my budeme zrovna v Egyptě.
1: To je dobře.
0: Vozíme sebou Bluetooth a vás máme na Wi-Fi, že? Samozřejmě online.
1: Skvěle si to zvládla. Mám radost, že se mi napsala. A jsem taky rád za to, že máme tu možnost Martina, celou tvoji rodinu pozdravit. A opravdu ještě větší radost mám z toho, že můžete být takhle spolu a odletět někam za teplem, protože jsem si jistý, že tohle Martinovi musí udělat moc dobře.
0: Doktor říkal, užívejte si, dělejte si, co chcete, hlavně ať jste spokojený. To říkal, musíte dělat radost mozku. Tak děláme radost mozku, tak manžel, jak mu dovolí lítat, tak už lítáme.
1: Ivčo, měj se krásně. Ahoj.
0: Taky, ahoj, ahoj.
2: Ivča zní skvěle, vejta se s tím nevaže.
3: Jo, Martine, Ivčo, moc vás zdravíme na Dovču, užijte si to a bojujte.
1: Celou rodinku, víme, že jste tam teď společně, takže jakmile dohraje tato písnička, potom za nás všechny šup do moře a pořádně si to užijte.
4: Martine, všechno nejlepší.
1: Od všech posluchačů Rádia Kiss.

0: DJ Martin Hájek, jeho skvělá práce taky, stejně jako i Barči. A Martina Hájka vlastně dneska uslyšíte dopoledne na Kisu.
1: A tvoje, Romane, protože ty si tam zpíval taky.
0: Trošku, takhle, malinko.
2: Pojďte si pustit teď hlasovku od Kačky, protože ta je výborná.
3: Vy mi dáváte teďka poslední dva dny, že já snad začnu mít podezření, že jsem snad těhotná, jak furt jenom brečím. Jste skvělí.
0: Ale Kačí, my ti rozumíme, to víš, a to jsou teď spíš takový slzy, jak bych to řekl, takový dojetí,
1: ano,
0: slzy, nebo jak to popsat. A taky přání toho, aby všechno dobře dopadlo, protože jsme zdravili našeho Martina, posluchače až do Egypta, který to tam právě teď se svou rodinou poslouchá.
2: Užívejte,
0: že jim tomu svou dělá radost.
1: Tak,

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Vy jste normálně na každý s tou svou dobrou náladou, to je neuvěřitelný. Moc vám děkuju, miluji vás, jste boží.
0: Díky apce

0: Billy Silverman na rádiu Kiss. Co to tady vidím, Patriku? Ivča, Martin, vzkaz od moře, oni se ozvali.
1: Ozvali se přímo z Egypta.
0: Budem tomu rozumět?
1: Samozřejmě.
0: Není to arabsky, jo?
1: Ne.
2: Ahoj, Ivča.
3: Ahoj, tady Martin. Tak já moc děkuju rádiu Kiss, děkuju hlavně teda svojí manželce, obrovská opora pro mě v životě. No, je to těžké období, dá se říct 3 leté, ale nějak bojujem a musíme bojovat kvůli dětem, kvůli všem.
2: No, ale teď jsme momentálně strašně moc šťastní a zdravíme a ještě jednou moc děkujeme. Jste nejlepší. Ahojte.
3: Ahoj.
0: To je od vás moc hezký. Díky, Martine, Ivčo, jak se to tam rozdíhalo, to typuju, že jste teda teď byli asi na pokoji, že jo? Takže plavky už máte na sobě.
4: Teď... Na to jste hodili ručníky na lehátka.
0: To, co nikoho nebaví, no, to je ten opalovací krém, no, dobře.
1: To
0: že
1: je
0: jo?
1: Strašný,
0: to
1: víš, nemám rád.
0: Musí to být, no. A pak to vemte teda přes ten bar, jo, za nás, takhle s Patrikem, Míšou.
1: Jedno kubíčko a šup do vody.
0: Ano. A šup do vody. No a někoho do Egypta vyšleme už v pátek, protože můžete odpovědět na našem webu na soutěžní otázku. A v pátek vybereme jednoho z vás, kdo správně odpověděl. A důležitý je slyšet své jméno po 3. hodině, pokud se uslyšíte, zavolat k nám do Kissu.
4: Když se podíváte na web kiss.cz, tak tam, když si jdete dolů, najdete přesně otázku, na kterou máte odpovědět. Hmm? Co patří mezi největší lákadla egyptského letoviska Marsa Alam? Máte tam možnosti, stačí jenom správně zaškrtnout.
0: Kdybyste si nebyli jistý odpovědí, tak správnou můžete dohledat na webu plusta.cz, co je na tom vtipnýho?
1: Mě tady jedna ta odpověď rozesmála. Rozsáhlé borovicové lesy. No.
4: A třeba to je zrovna ta správná.
1: No, dobře.
0: Cítím vůni lesa. I v Egyptě. Kiss, kiss. Rádio.

0: i sem za volantem po celé republice.
1: Připomínáme.
2: Ahoj všem pisákům, Čestice, Borohrádek, uzavřeno, objížďka přes kostele nad Orlicí.
1: Co tady je 35, to bylo 155. kilometr ve směru na Olomouc.
3: Na TD 35, ten kamion uzatvára sa dálnice, takže berte to objížďkou na Vysoké Býto.
1: Aktuální info od Pavla.
4: Brno. Židenice u kasáren Gajdošová, směr do centra je nehoda, asi to bude veselý tady, tak pozor.
5: Bouralo se na dálnici D1 na 310. kilometru ve směru z Prahy, pak taky na dálnici D6 na 7. kilometru ve směru do Prahy, na silnici 52 u Modřic na 8,5. kilometru se ve směru na Brno srazil osobák s nákladňákem a hromadnou nehodu řeší v Praze na Českobrodské ulici.

0: počasí.
1: Středa nám přinese jasnou až polojasnou oblohu, odpoledne bude přechodně oblačno, ojediněle s přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 14 až 18 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Prezident Petr Pavel dnes odpoledne českého času vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. V programu má i vystoupení na summitu Krymské platformy. Ve slovenských Vysokých Tatrách napadl první letošní sníh. Teploty tam na hřebeni hor klesly na minus 5 stupňů a na některých místech napadlo až 25 cm nového sněhu. A teď zpátky domů.
2: V českobudějovickém sportovním areálu Složiště by mohla vzniknout první rychlobruslařská hala v Česku. Byla by součástí sportovního komplexu. V areálu by byla mimo jiné atletická hala, plavecký stadion nebo florbalová hala. Pokud nebude mít kraj podporu státu, připraví areál bez rychlobruslařské haly.
0: Sport.
1: Tenistka Barbora Krejčíková odvrátila na turnaji v Singapuru proti Aně Leně Fridzamové z Německa dva matchboly a po výhře 6-0, 5-7 a 7-6 postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude obhájkyně titul Elis Mertensová z Belgie. Za námi jsou zprávy v 8 a teď už má slovo Raníky se s Míšou, Romanem a Patrikem.
3: Klid, když jsou zprávy tady ve studiu.
4: Říkal jsi, že mám pozdravit kysáky, tak ahoj!
5: Ahoj!
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Plan přichází v našem playlistu skupina, kterou uvidíte živě na Millennium Explosion v O2 aréně už 21. listopadu.
1: Radio Kiss Millennium Explosion.
2: No, ale o koho se jedná? Pozná to někdo z těchto beatů?
3: Můžu je zkusit popsat?
2: Zkus říct si, kdo jsou.
3: Jsou to dva chlapíci. Přijedou s bubínkama, činelem, kopákem, balíčkama, hajtkou a udělá.

0: Když si to spojíte s tím, že audiovizuální show bude dělat Zetel Production a zrovna nám parťáci říkali, vezeme tam veškerou techniku do O2 Areny.
1: Co chcete, to dovezem.
0: Ledkový stěny všude, světla, ohně a tak dále. Bože, to zas bude hezký večer. 21. listopadu v O2 Areně.

0: to tam rozbijem.
1: Ty brďo!
0: Sapri Duo! Dáváme si právě teď jako připomenutí toho, že budou v O2 aréně na akci Radio Kiss Millennium Explosion a už je to čtvrtý ročník. Po čtvrté se uvidíme v O2 aréně.
2: Hlavně takový line-up hvězd, jako máme letos, to se opravdu jen tak nevidí. Kysáci, jestli u toho chcete být s námi, tak vstupenky ještě jsou a najdete na Ticketmaster anebo na Ticketportal.
0: Nakupovat můžete, hlavně dokud ještě jsou. Co ty, Evi, těšíš se na to?
3: Mě to tak nebaví.
0: No jo, no.
1: Zase.
0: Když ono odpovídá furt jedno a to samý, Eva.
1: Ale má prostě jasný názor.
2: Ale ne, Evi, vždyť to bude skvělý. V jeden den na jednom pódiu tolik hvězd.
0: No, Evi, co ty na to?
3: Prostě mě to jenom nebaví.
0: No tak dobře, no.
1: Evi,
0: tak...
1: prosím tě, už mlč.
2: Zahrají jejich nejlepší hity a potom už přichází rovnou další hvězda, která zase předvede to nejlepší.
0: To je na tom to nejkrásnější. Vlastně každých takových 10-15 minut někdo jiný na pódiu.
1: Je to fičák, skoro ani pro pivo si nestihnete zajít.
0: Petr Styrovská říkal minule, já jsem zrovna byl ve frontě na pivo a jeden interpret mu úplně utek kvůli tomu.
1: Jaj.
0: No jo, no, to se musí vždycky nějak vymyslet.
1: Taktika, přijít co nejdřív, vzít 6 piv a prostě si je tam někam poschovávat.
2: A co si nechat to pivo nalít do Camelbacku a dát si ho na záda?
0: Přelejvat to pivo do toho, je to dobrý potom.
2: Já nevím, to mi řekněte vy.
4: Radio Kiss.

0: Kysáci nás poslouchají po celé České republice, ale nejenom tam díky naší aplikaci Rádia Kiss. A ozývá se nám Tomáš. Ahoj, zdravím vás z Anglie, momentálně z vesničky Chirk. Jsem tady jako údržbář a myslíte si, že by tady do téhle zadele bylo možné zahrát nějakou písničku?
1: Tak kamaráde, do té tvé zadele, to trvá 17 hodin a 31 minut autem z našeho studia Rádia Kiss, kdyby jsme teď vzali naší rádiovou dodávku a vyrazili za tebou.
2: Ale tu písničku vlastně, ta je hned.
1: Ta je hned, to bude pro nás rychlejší, jednodušší. My totiž zrovna teď tenhle skvost hudební máme v playlistu. Já ani nepamatuju, jak dlouho jsem to neslyšel. Pamatujete?
0: Jo.
1: To je co. Takže Tome, ať ti není smutno po České republice. Tohle ti hrajeme.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Zpráva z Ostravy.
2: Ostrava Hravůvka, Místecká ulice, směr centrum Ostrava, je to u benziny, dopravní nehoda třech aut.
1: Děkujeme, Andy.
3: Dálnice D56, Split po místku směr Ostrava, stojí už od sjezdu na Ostrava Nová Bělá.
4: Na dálnici D11 na 39. kilometru se ve směru do Prahy srazila dvě auta. Nehodu řeší na Kladensku na silnici 16 u Slanýho a ještě se bouralo v Rokycanech v ulici Mládežníku a ve Frýdku místku v Lískovecké ulici.

0: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour. Nezapomenutelný večer plný rockových hitů. 13. prosince v pražské O2 aréně. Od Run to You přes Summer of 69 až po Heaven. Ty největší hity rockové legendy. Vstupenky právě teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Rádio Kiss. Počasí.
2: Středa nám přinese jasnou až polojasnou oblohu, odpoledne bude přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 14 až 18 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Sněmovna nedokončila druhé kolo debaty o rozšíření trestnosti neplacení výživného. Poslanci zatím představili některé pozměňovací návrhy, které se týkají například nepromlčitelnosti vraždy a některých dalších trestných činů, úpravy kuplířství na internetu a takzvaného dětského certifikátu. Schůzi zákonodárci přerušili podle dohod klubů v 21 hodin do dnešního rána. Prince Harry a Meghan údajně zvažují zásadní krok o tom, jestli s dětmi zůstanou ve Velké Británii nebo se vrátí do Spojených států, má rozhodnout nové posouzení jejich bezpečnosti a případná policejní ochrana.
0: Sport.
2: Kapitán francouzské fotbalové reprezentace Kylian Mbappé kvůli chřipce zmeškal trénink národního týmu a mohl by přijít o start Ligy národů. Francie se chystá na první zápas pod vedením nového trenéra Zidana. V pátek vstoupí do Ligy národů utkáním v Turecku. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
0: To nejlepší.
3: To nejlepší
0: od 90. let. Kiss.
3: Kiss.
0: Radio Kiss.

0: Kontrolní otázka. Víte, jak se vstává, když zapomenete nastavit budíky?
1: Nádherně.
0: Obzvlášť, když vám k tomu hraje ranní Kiss. Čau. Mažu do kanclu.
2: Martine, je krásný, že se ti dobře vstává, i když zaspíš. Ale jak se pak vymluvit v práci? Víš, kdo by ti s tím možná dokázal pomoct? Tvůj jmenovec Martin Hájek, který něco podobného řešil včera dopoledne.
3: Kdo se kdy na co vymlouval, vy jste si říkali, to je ale pitomina.
4: Já se nevěřím, že Martin je ten chlap, který by se vymlouval, ten to řekl na rovinu, jak to bylo.
5: Jo, kamarád z Brna se tenkrát vymlouval, že mu ujelo metro, no nevyšlo.
4: Za chvilku nejlepší odpovědi včerejšího dopoledne.
6: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Martine, pojď nám připomenout, co jsi včera dopoledne s kysáky řešil. A netrucuj.
1: Ne, já se omlouvám, mně nejde tlačítko, víš, Maťko.
2: Romane, nevymlouvej se.
3: Jsem to zkusil, no. Kdo se kdy na co vymlouval, vy jste si říkali, to je ale pitomina.
1: Dobře. Hele, nejlepší výmluva, podle mě, je z filmu Dědictví přece ne.
4: Jak dělal, co dělal, nedělal, co jsem měl dělat?
1: To bylo nejvíc.
2: Historicky největší výmluva byla tahle.
5: Dopadlo to tak, šéfe, že jsem to omylem dal do jiného hrníčku.
1: Máš pravdu.
0: Jo.
1: Tak to beru. Co nejlepší odpovědi ze včerejška?
6: Nejlepší výmluva při pozdním příchodu, kterou můžeš použít, tak je jim přece oznámit, že na to nejlepší se má vždycky čekat.
7: Tenkrát jsem šel do práce se s takovým malinkým zpožděním asi dvouhodinovým a šéf na mě, co si dělal, a já na něj, nic. Praskly mi kalhoty, tak jsem čekal, až mi otevře Vietnamec.
8: Já nevím, jestli je to úplně výmluva, ale vždycky, když mě někdo něco vyčítá, proč jsem něco udělal, proč jsem přišel pozdě, proč něco není, tak já řeknu, že mi to přišlo jako dobrý nápad. Manželka už toho kvete, ale furt to funguje.
9: U nás oblibou používali, že před branou stojí spousta dalších jiných, co čeká na naší práci. Tak se tady objevila kolektivní výmluva. Já jsem se nemohl dostat přes ten dav, co stojí před bránou.
3: Dávám přednost dnes ženě.
10: Nejlepší omluva šéfovi. Šéfe, já dneska nepřijdu do práce, mám problémy se zrakem. A konkrétně se tam dneska vůbec nevidím.

0: Dneska úplně zadarmo, díky naší rubrice
1: Kachna ranního kysu.
0: Kachna ranního kysu. A kdo pak to volá do naší soutěže právě teď?
2: Halo, halo, kdo tam je?
3: Ahoj, tady Luboš.
2: Ahoj, Luboši. Kvůli čemu voláš?
3: Kvůli kachně.
2: A ty si myslíš, že dneska nějaká byla?
3: No, myslím si, že jo.
2: A jaká?
3: No, ve Slovensku prý napadnul sníh.
4: Nás zaskočil.
0: To bych i věřil, protože jsem viděl někde záběry z Lunického štítu a tam byl normálně.
4: Jo, pravda.
0: To byla chumelenice.
2: Jestli je to kachna nebo ne, o tom můžeme diskutovat.
4: Tatry zasypal první sníh, je to článek ze včerejška na Novinkách.
0: Jo.
2: Tím pádem kachna to není.
0: To nevadí, Luboši, dobrý pokus. A je to tak, východní jo. Evropa někde může sněžit a naopak západní, včera jsme o tom mluvili,
4: teplo.
0: Můžou atakovat teploty až 40 stupňů Celsia. Bude to teď zvláštní. Díky za pokus, Luboši, a někdy zase.
3: Nevadí, ahoj.
0: Ahoj.
2: Měj se, ahoj.
0: Takže číslo 2. Kdo to bude?
4: Dobrý den, Radio Kiss, kdo pak tam je? Halo. Mluvíš
5: ahoj,
4: asi moc...
5: tady Kamila.
4: Kamilo,
0: hlas, víš?
4: Kamilo, co je kachna?
5: Já si myslím, že byla ráno kachna ve zprávách kolem 7 nebo 7:30, jak Terka Jandová mluvila o té naší české boxerce 20 leté, tak tam trůstila takovou větu, pokud jsem ji dobře slyšela,
0: no.
5: Ve váhové kategorii do 18 kil.
0: Tak to ti něco povíme, jo. Zprávy takhle proběhly a najednou přišla třeba tahle hlasovka.
6: Ahoj trojko, slyšel jsem správně ve zprávách. Naše boxerka je v semifinále váhové kategorie do 18 kg. To už je zase paraolympiáda.
0: Pavle, jsem... Ale jako...
4: Já to první moment vůbec nezaregistroval, myslím, že to je 18 let a vůbec mi to nepřišlo divný.
0: 18 kilo musíš maximálně mít, aby si mohl boxovat. Terko, co pak jsi říkala? Že to je špatně, viď?
5: No, že to asi lítala jak moucha, no.
0: Takhle, pustíme si Terky zprávy.
7: Česká boxerka Stella Blažková získá medaily na mistrovství Evropy. Po vítězství 3-2 nad Polkou Emilií Koterskou postoupila 20-letá reprezentantka do semifinále váhové kategorie do 18 kilo.
2: Do 18 kilo!
0: Tak, jako... No. Včera to tady, Míšo, byl tvůj švejk a dneska ano. Terka 18 kilo. Teda.
4: Ještě postoupila do kategorie 18 kilo, ona byla ještě v nižší kategorii.
0: Díky, že jsi na to upozornila, uvedla si to na pravou míru, protože tohle byla chyba. Tím pádem to byla i ranní kachna. Jo?
5: Ano.
0: Tak vyhráváš balíček, jdem ti ho předat. Hezký den.
5: Děkuji.

0: Musíme si říct, jak to bylo dneska s tou naší ranní kachnou. Ano, jedna zazněla omylem u Terky, takže tu jsme museli uznat, ale jedna byla připravená, jo. A jak to říct?
1: Víte, co je to pasy v angličtině?
0: No, toho se to týkalo, že jo? Protože Pussycat Dolls budou dneska večer v O2 aréně a Míša o tom mluvila.
2: Ano, a zmínila jsem i původ jejich názvu Pussycat Dolls a řekla jsem, že je to původně z toho, že oni byli tanečnice a tancovali styl pussy. Je to latinskoamerický tanec, který vzniknul na Kubě ještě předtím, než byla salsa. Je to kravina, prosím vás. Jenom abyste to někde neříkali jako zajímavost, jo?
0: Takže ten správný překlad je to, co řekl pan prezident, jo?
2: Ne.
3: Jo.
2: Pussycat Dolls jsou v překladu kočičí panenky, protože Pussycat je kočička. Jako prostě krásná kočičí ženská.
0: Ano, tak
2: že
0: se řekne,
2: že je to kočička.
0: Kočky.
2: Jo. Čemu se směješ?
3: Pussycat kočičky.
0: A jo, no.
3: Jako jo.
2: Tak řekneš o nějaký hocem, to je kočička.
3: No řeknu čičičičí, ale neřeknu ty si, ale pusy.
2: By ti hned jednu flákla.
4: Raní Kiss. Roman Anděl, Patrik Peltan a Míša Dinhová.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Honzo?
2: Pražský okruh, sjezd na Chrášťany, stojí to už od nájezdu z Tuchoměřic, tak počítejte tak 20 minut.
1: Jarine?
3: Ostrava Hravůvka, Místecká ulice, směr centrum Ostrava, je to u benziny, dopravní nehoda 3 aut.
4: Na dálnici D11 na 10. kilometru se ve směru do Prahy srazily 2 osobáky. Dál se bouralo na Karlovarsku, na silnici 6 u Čichalova a další nehody řeší v Přešticích na Plzeňsku, v Kotkově ulici, v Přerově, v ulici Generála Štefánika, v Klatovech, v Procházkově ulici, v Chomutově na Pražské a v Brně v Jedovnické ulici.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes převládá jasno až polojasno. Odpoledne bude přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 14 až 18 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Poslanci by dnes měli schvalovat návrh na zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. V závěrečném čtení je také novela, která veřejnosti zpřístupní více údajů o dopravě. V úvodním kole by se zákonodárci mohli zabývat také změnami pravidel penzijního spoření nebo zvýšením důchodů starších penzistů. Členské země Evropské unie se dohodly na prodloužení protiruských sankcí, které se týkají 3 000 lidí. Poprvé je prodlouží o 3 roky, nikoliv o 6 měsíců jako dosud. Po dlouhých jednáních bylo dosaženo kompromisní dohody, podle které byly zároveň ze seznamu vyškrtnuti 2 ruští miliardáři. Jejich odstranění v pondělí požadovali Slovensko, Francie a Lucembursko. A teď zpátky domů.
2: Na letišti v Karlových Varech začne letos na podzim stavba základny pro leteckou záchranou službu. Měla by být schopna zajišťovat rychlé transporty pacientů od roku 2028 nebo 2029. Stavba bude stát zřejmě stovky milionů korun, řekl to hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.
1: Sport. Na volejbalovém mistrovství Evropy postoupili do semifinále francouzští olympijští vítězové i obhájci titulu z Polska. V Sofii favorizované celky neztratili ve čtvrtfinálových duelech ani set. Francouzi porazili Rumunsko a Poláci vyřadili Němce. Vítězné celky se k bojům o finále přesunou do Milána, kde se dnes rozhodne o jejich soupeřích. Zprávy v 9 jsou za námi a pokračuje Raníky se Smíšou, Romanem a Patrikem.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS. Be happy.

0: Dopoledne, tady a Roman pro nás má nějakou palčivou otázku. Víte, co říkají nejčastěji lidé, kteří si myslí, že jsou lepší než ostatní?
1: A co jako?
2: Nebo já bych to dokázal líp.
1: A nebo stejně na mě nikdo nemá.
2: No, to je dobrý.
0: Je prý 9 vět, které to jasně prozradí. A já vám těch 9 vět za chvilku řeknu a vy se díky tomu na tyhle chytrolíny budete moct připravit.
2: Používáš nějakou z těchto vět, kdyby ses měl přiznat?
0: Možná.

0: Co nejčastěji říkají lidé, kteří si myslí, že jsou lepší než ostatní? To si teď řekneme na KISu, protože několik vět je prozradí. Já vám vždycky přečtu nějakou a rovnou hned potom nahlas najednou odpověste ano, to tady znamená takovou větu říkám, nebo ne, s tím nesouhlasím, to neříkám. Jdeme na to, jo?
1: Dobře. Jo.
0: Když jsem to dokázal já, může to dokázat každý.
1: Ano.
0: Vy to říkáte, jo?
2: Občas, jo, možná taky. Něco takového v tom smyslu.
0: Opravdu si myslíte, že to, co umíte vy, že to dokáže úplně každý na světě?
1: Ne, ale říkám si, že když jsem já chtěla a dokázala jsem to, tak když ostatní budou chtít a půjdou si za tím, tak to dokážou
0: no,
1: taky.
0: Jenom, že on myslí nějakou konkrétní věc, no, že hele, já umím tohle, tak jestli prostě ty to neumíš, ale my jsme
1: jo, to ne,
0: jako lidi
1: ne.
0: Prostě stvořený, protože ne každý umí tu stejnou věc.
1: Uh-huh. Záleží na tom, na kontextu.
0: Další věc. Stačí se víc snažit.
2: Ano. Ne.
0: Tady říkám, že jo, já že když taky. Se člověk snaží, tak prostě je logičtější, že bude lepší než horší, že jo?
1: No to jo, ale třeba to nepůjde tak, prostě každý má vlohy na něco jiného.
2: Když seš prostě lempl, víc se snáš, no.
0: Tak jo, další věta. Peníze přece nejsou problém. Ne. To mi už neodpovídá.
2: Teď mi to nedošlo totiž.
1: Taky jsem přemýšlela nad významem.
0: Že ten, kdo teda je chytřejší než vy, si myslí, že peníze nikdy nejsou problém. Za mě peníze ne. Jsou větší a větší problém.
1: Ano, souhlasím.
2: Taky.
0: Poslední době ještě víc. Tak, další věta, kterou říká člověk, který je chytřejší než vy. Nemám rád výmluvy.
2: Ano.
0: To jo, to
2: se shodneme.
0: Vlastně nikdo nemá rád, je lepší, když se mluví napřímo.
2: To pro.
0: A ještě je tady nějaká věta? Jo. Každý je strůjcem svého štěstí.
2: Ano. Tohle podepisuju, to říkám furt.
0: Ano.
1: Jo, ještě je tam něco?
0: Poslední úplně. To se mi nikdy nestalo. Ne.
1: Nevím.
2: No, ano, nevím, možná někdy.
0: To je takový to, víš, opovrhující, ale to mně se nikdy jako nestalo.
2: Takhle, takže... asi jsem to někdy použil, ale nepoužívám to často.
0: Jo.
1: Takže to jsou lidi, kteří jsou teda jako chytřejší.
0: Daně mají říkat tyhle věty, ale berte to prosím vás velkou rezervou.
2: A třeba...
0: To znamená, že někoho takhle hned identifikujete.
2: Teď můžem říct, tohle jsme na KISu už určitě někdy hráli.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Tohle je velmi akutní zpráva od Hanise.
2: Dálnice D1, směr Praha, 105. kilometr, někomu tady z auta uletěly dva dřevěný hranuly. Jeden leží v pravém pruhu, druhý v levém pruhu. Je to prostě nebezpečný, jeden jsem přejel.
1: Takže zpomalit, Hanis, snad je tvoje auto v pořádku.
0: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
4: To děláte chybu.
1: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až
0: 7000.
5: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo pomalých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
1: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Puff Daddy na Radio Kiss, I'll be missing you. Romane, prosím tě, jenom připomeň tvoji otázku, která tu byla před chvilkou.
1: Co nejčastěji říká Martin Hájek, který si myslí, že jsou lepší než... Ne, já jsem to poplet, počkej. Co nejčastěji říká Martin... Ne, co nejčastěji říkají lidé, jo, takhle lidé, já nevím, proč ten Martin mi tam furt leze. Kteří si myslí, že jsou lepší než ostatní.
0: To má vyplý mikrofon.
2: To si schválně udělal, abych nemohl reagovat, vidět na to.
0: To byla čistá náhoda.
2: No, jasně, nazdar.
3: Co ty tady?
2: Jo, vy dva, vy jste určitě náhoda tady. Jo.
1: Jenom jedna reakce od našeho posluchače Michala.
4: Ano, Romane, taky to chytrolínou mám najradšej, hlavně tuto jednu susedku, která všade bola, všetko viděla, tak ich milujem, vieš, čo by som im spravil. Čau.
1: Čau a navždy. My jsme to tady analyzovali, přečetli jsme pár těch vět, ale Martin na to má svůj rádiový názor.
2: Ano, já jsem vás poslouchal, rozebral jsem vás a vy jste v 70% odpověděli, že ano. To znamená, vy si myslíte, že jste lepší než ostatní.
3: To nám vlastně nedošlo.
1: No počkej, ale tak proto děláme v rádiu, říká se chytrý jak rádio.
2: No jasně, no tak samozřejmě ne.
3: A ty seš tady s náma, ale.
2: No aha. Tak to dobře, beru zpět.
1: Ale uznej, ty věty jsou tak všelijaký, že tu můžeš použít v dobrým i ve zlým.
2: Jasně, samozřejmě, já jsem se tam taky našel, nemyslete si, že ne, že člověk použije nějakou větu, ale záleží samozřejmě na tom kontextu, ale člověk to nesmí moc jako rozebírat a podívat se na to jako jenom jako na holou větu, kterou občas použije.
3: Ano, záleží na kontextu a jak ženy rády říkáme, záleží na tom tónu, jak to člověk řekne.
2: No jasně, vy a ty vaše tóny.
3: Co ten tón teď?
2: No. Co?
3: Opovrhující.
2: No, trošku.
0: Aha. Tak opovrhující Martin Hájek po desáté. Čau, Martine.
2: Čau.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Tak nejprve pustím ke slovu Marka z D1.
2: D1 od Kývalky na Brno, na úrovni Šelky, v levým pruhu, dva osobáčci.
1: A z D1 ještě Hanis.
3: Dálnice D1, směr Praha, 105. kilometr, někomu tady z auta uletěly dva dřevěný hranuly. Jeden leží v pravém pruhu, druhý v levém pruhu. Je to prostě nebezpečný, jeden jsem přejel.
1: Děkujeme a ještě na dopravní nehodu narazíte v ulici Uhlířská, v obci Bruntál a taky v ulici Podhůrská, v obci Klatovy. Šťastnou cestu. Ten

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už dnes večer na Rádio Kick.

0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Rádio Kiss počasí.
2: Venku dnes převládá jasno až polojasno. Odpoledne bude přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 14 až 18 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Přes 1800 přírodních požárů museli během letošních prázdnin řešit hasiči. To je zhruba o 500 výjezdů více než za stejné období loni. Nejčastější příčinou jejich vzniku je nedbalost lidí a situaci navíc zhoršuje dlouhodobé sucho. Aby se hasičská technika k ohni snáze dostala, začali lesníci klestit v lesích průseky. Jejich přínos testují státní lesy na Vysočině, kde jich vznikají postupně desítky kilometrů v každém revíru. Nová americká vojenská základna v Polsku bude mít jméno po současném americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Oznámil to polský prezident Karol Nawrocki. Podle něj probíhají přípravy na výstavbu infrastruktury. A teď zpátky domů.
3: V českobudějovickém sportovním areálu Složiště by mohla vzniknout první rychlobruslařská hala v Česku. Byla by součástí sportovního komplexu. V areálu by byla mimo jiné atletická hala, plavecký stadion nebo florbalová hala. Pokud nebude mít kraj podporu státu, připraví areál bez rychlobruslařské haly.
0: Sport.
2: Ondřej Becher vstřelil v přípravném utkání na novou sezónu NHL rozdílový gól a pomohl Detroitu k výhře 7-4 na ledě Pittsburghu. David Pastrňák a Pavel Zacha přispěli jednou asistencí k vítězství Bostonu 5-1 nad Filadelfií. Karel Vejmelka se podílel 19 zákroky na výhře Utahu 6-3 v Los Angeles. Vegas porazil San Jose 2-1 po nájezdech. Za námi jsou zprávy v 10 a teď už začíná dopolední Kiss.
4: Přesně tak a s dopoledním Kissem za vámi přichází Martin Hájek a za chvilku už vykopnu dnešní dopolední téma za balíček Rádia Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

poslední téma za balíček Rádia Kiss. Prosím vás, dneska to bude svým způsobem trošku absurdní. Já tady mám Alexe ve studiu, který mi mimochodem tady pomáhá střihat vaše apky. A tomu, když jsem řekl vlastně zadání, aby věděl, o co se jedná, až to budete posílat, tak aby už tam slyšel vlastně ten podtext toho, co já ti mám na mysli, tak se na mě podíval a říkal mi, já to nechápu. Já říkám, to je vlastně v pořádku, protože ten, kdo to pochopí, získá balíček Rádia Kiss. Takže Alexi, sorry, ty to nebudeš. Nedá se jako nic dělat, no. Takže pozor, tady je dnešní zadání. A čekám vaše odpovědi. A doufám, že budou stát za to. Takže pozor, soustřeďte se, ano? Cirkulárka, banán, trojuhelník. Proč? Vaše odpovědi čekám v rámci vaší aplikace, kterou máte jistě ve svém chytrém mobilním telefonu. A ta nejzajímavější odpověď získává dneska balíček Rádia Kiss. Takže opakuji. Cirkulárka, banán, trojuhelník. Proč? Kiss. Rádio.

0: E70 na Kissu, vracíme se dnešnímu dopolednímu tématu, respektive poprvé vlastně vás pustím ke slovu. Dneska jsem vám dal, myslím si, poměrně zajímavý zadání, na který čekám samozřejmě správnou a vtipnou odpověď, jak jinak. Takže dnešní zadání dnešního dopoledního tématu za balíček Rádia Kiss zní cirkulárka, banán, trojúhelník. Proč, Vláďa?
1: Ahoj, Marťa z Bombardiáku. Tak cirkulárka, to si užízneš prsty, ruku, to je jedno. Banán, prostě uklouzneš, zlámeš si na tu. No a trojúhelník, to je jasný, bouračka, že jo? Ťukané ze zadu, ze předu, z boku. Tak si to myslím teda já.
0: Dobře, Vláďa, OK. Jitka.
2: Ahoj, Martine, napadá mě teda jedinec prostěrna. No. Jak strčíš banán do trojúhelníku no, manželky, tak přijde na řadu cilgurálka, máš po banánu. Zdravím, Jitka.
0: Jitko, prosím tebe, víš, kolik je hodin? Já to vidím před sebou. 10:18. A ty myslíš na tyhle věci, jo? Tak si potom, když tak napíšem. Lukáš!
3: Ahoj, Martine, tady Lukáš. No tak to je úplně jasný. To je tak lehký. Hele, když řežeš na ty cirkulárce, musíš dávat pozor jak na prsty, tak hlavně i na banána. Jo, protože jak se ufikneš, tak milostný trojúhelník spadne. To je přece jasný. Tak se měj. Čau.
0: Tak ještě jednou. Dnešní zadání z dopoledního tématu za balíček Rádia Kiss je cirkulárka, banán, trojúhelník. Proč, Roman?
4: Čau, Marťas, no proč? Protože bagr, aby lépe jahoda, ne?
0: No, no přesně tak, ano, jedna ze správných odpovědí, ale zatím ještě není uzavřeno.

0: Večer poslouchejte páteční odpolední jam. Jakmile uslyšíte své jméno, rychle se dovolejte do studia Rádia Kiss a ještě tento rok odlečte do Egypta.
1: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
2: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: Posloucháte Radio Kiss a jedeme si v dnešním dopoledním tématu. Za chvíli nás čeká finále, ale do té doby ještě pár kousků, který bych tady rád zveřejnil na moje dnešní zadání. Cirkulárka, banán, trojuhelník, proč? A čekal jsem vaše odpovědi. Některý jsou zajímavý, hezky to rozebíráte a něco je opravdu tak na bránu. Takže Leo.
1: Čau, tak za mě tam žádný logický vysvětlení není, člověče. Prostě lidi tam budou hledat nějaký důvod, ale to je prostě chyták za mě. Žádný logický vysvětlení tam není. Čau, Leo.
0: Leo, tak uvidíme, jakou budeš mít pravdu, nebo jestli budeš mít pravdu na konci. František.
2: No čus, to je přece úplně jednoduchý, ne? Na cirkulárce si uříz do ten banán, no, nějakou náhodou. No a teď bez toho banánu přece nemůžeš používat ten trojuhelník, že jo? To je, dává smysl přece, ne? Čau.
0: Františku, tam se mi nejvíc líbila tvoje úvaha nějakou náhodou, Verča.
3: No ahoj, tak já si myslím, že cirkulárka, banán a trojuhelník, to je přece jasný. Protože i v životě je potřeba něco rozříznout, něco oloupat a občas se dostat do správného úhlu. Hezký den, ahoj.
0: Ano, tam se mi ten trojuhelník líbil, správný úhel, to není úplně špatný. Nicméně pořád ještě není ono. Ivet.
4: Ahoj, no podle mě všechny tři patří k sobě. Trojuhelník je totiž značka, která upozorňuje ostatní, že se někdo pokusil krájet banán cirkulárkou.
0: Jirka.
5: Ahoj, Martine, takže cirkulárka, banán, trojuhelník. A to je úplně jednoduchá, ne? Protože bagr neplave.
0: Přesně tak. A Olda.
6: Proč cirkulárka, banán a trojuhelník? Protože ne ruší pila jabko a kozočtverec.
0: Už se blížíme.

0: Takže dámy a pánové, milé kysačka, milí kysáci, jdeme do finále dnešního dopoledního tématu na Rádiu Kiss, které znělo velice jednoduše a byl jsem zvědav, jak si s tím poradíte. Cirkulárka, banán, trojúhelník, proč? Barča odpovídá.
1: Ahoj, takže asi takhle. Ráno se zbudím, jsem cirkulárka. Odpoledne jsem banán a večer jsem trojúhelník. A proč? No. Protože bagr není jeřáb a ani neválcuje.
0: Přesně tak. Bagr není jeřáb a ani neválcuje. To je jedna ze správných odpovědí, ale ještě to není výherní kousek. Medvídek.
2: Čověc Martias, není to, protože digestor? Já si myslím, že nějak tak to je, ne?
0: No, člověče, nad tím se musím taky ještě zamyslet. Marcelka?
3: No, tak to je teda pěkný výmysl. Ale víš co? Když se pokusíš oloupat banán cirkulárkou, vznikne dokonalý bermudský trojúhelník, v kterým záhadně zmizí tvoje prsty. A víš proč? No, protože jsou letadlo.
0: Přesně, protože jsem letadlo. Tomáš?
4: Ahoj, tak to je úplně jednoduchý. Všechny tři věci jsou žluté. Až na to, že cirkulárka a trojúhelník vlastně nejsou banán.
0: Petr?
5: Na starých cirkulárkách první poloha byla označená jako banán nebo hvězda. Trojúhelník znamená, že zapneš plný chod motorů cirkulárky. Měj se, čau Petr.
0: Takhle, Petře, vím, kam ti míříš, protože já jsem taky elektrotechnik, to znamená, dalo by se to nějakým způsobem jako vysvětlit. Tady je výherní kousek, který vlastně už dneska zazněl a já jsem se rozhodl, že se k němu vrátím, protože si myslím, že má opravdu nejjednodušší řešení. Takže dnešní zadání za balíček Rádia Kiss znělo cirkulárka, banán, trojúhelník, proč? A Roman na to odpověděl, jako je to opravdu tah na bránu. Velmi jednoduše.
6: Čau Marťas, no proč? Protože bagr, aby lépe jahoda, ne? To přece ví každý.
0: Přesně, aby lépe jahoda. Aby lépe jahoda. Cirkulárka, banán, trojúhelník, proč? Aby lépe jahoda. A bagr je tam. A to je za mě nejvíc. Ano, někteří z vás, milé kysačky a milí kysáci, si můžete říct, v čem tam ten chlap jede v tom studiu. Mám tady dobrý kafe a to stačí k takovýhle věci. Cirkulárka, banán, trojúhelník, proč?
7: Radio Kiss.

0: Aj dupidup a taky The Weeknd už příští hodině, počkejte si na to.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: A zdravím Daniho, děkuju za informaci.
2: Chtěl bych jenom poprosit Brno, Líšeň, ulice Šimáčková, opravujeme tady vozovku. Tak jsme tady tak v zatáčce, sice jsme označení, ale tak dávejte prosím vás pozor.
0: A dopravní nehodu teď můžete potkat v ulici Zahradní v Chomutově a na další narazíte u obce Radostín, okres Havlíčkův Brod. Jeďte opatrně.

0: střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Teran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Teran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Kiss. Počasí.
4: Venku dnes převládá jasno až polojasno. Odpoledne bude přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 14 až 18 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Energetické společnosti E.ON a Pražská plynárenská v minulých dnech zdražily některé své fixované produkty elektřiny a plynu. Zvýšení cen energií většinou v řádu stovek korun za megawatt hodinu se týká nových zákazníků. Firmy tak reagují na současný růst cen energií na velkoobchodním trhu. Dodávky energií v důsledku blízkovýchodní krize v minulých měsících zdražovaly i další dodavatelé. Několik případů z poslední doby ukázalo zásadní rizika, která souvisejí s přechodem americké armády na systémy ovládané umělými inteligencemi. I přesto ale Pentagon do této technologie investuje stále více kvůli zásadním výhodám, které na bojišti přináší. A teď zpátky domů.
5: Na letišti v Karlových Varech začne letos na podzim stavba základny pro leteckou záchrannou službu. Měla by být schopna zajišťovat rychlé transporty pacientů od roku 2028 nebo 2029. Stavba bude stát zřejmě stovky milionů korun, řekl to hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.
4: Sport. Tenistka Barbora Krejčíková kvůli zranění zad nenastoupila v Singapuru k utkání druhého kola s obhajkyní titulu Elis Mertensovou z Belgie. Potíže českou hráčku trápily už v úterním zápase prvního kola, během kterého si záda nechávala ošetřovat. Tolik zprávy v 11 hodin a Tereza Jandová.
6: A je s vámi Martin Hájek a sliboval jsem to nejlepší o 90. Tak začneme dívčí dvojici, která si říkala Me and My.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Hubnutí, to je v podstatě každodenní téma. Nevím, jestli to máte vy, ale my jsme dneska tady ráno s Romanem říkali, co nám to ten život vlastně dělá. Že pořád člověk chce, aby nějak dobře vypadal, já taky třeba. A nedělám to teda, se přiznám, kvůli okolí, ale nedávno mě nějaký fotograf, někde jsem byl na akci, bylo to myslím si na Valečově, tam je taková série takových letních jako koncertů, máme to každý rok a je to asi 13 večerů, je to úžasný. A já říkám, já nemám žádný fotky, pojďme vyfotit, a on mi teda vyfotil, udělal nějakou mi fotečku. A když mi to poslal, tak já mu ten další večer mu říkám, hele, ty fotky jsou úplně na nic. A on byl z toho dočenej trošku. Vypadalo to, že se urazil. A říkám, počkej, zadrž. To není kvůli tobě, ty jsi to vyfotil krásně. Ta práce je hezká, jako fotograf i postprodukčně jsi to odved skvěle. Ale to, co tam vidím, je strašný. Já ty kila vidím. Doma mi třeba říkají, že neviděj. Samozřejmě, protože mě vidí každý den, ale já ty kila navíc vidím. A dost mě to teda štve, takže jsme si tady ráno s Romanem postěžovali. A nosíme si svačiny a obídky a máme to v krabičkách, protože to je jediná šance, když se celý den vlastně v podstatě ládujete a cpete, tak odpoledne už potom a večer nemáte hlad. A teď ještě k tomu ten spánek a byla tady teď Terka, mluvili jsme tady o zprávách, jak to hezky připravuje, jí musím pochválit. A taky jsme se shodli na tom, že jedině ten, kdo celý den pěkně, slušně papá, je to slušně vychovaný jedlík, tak s tím nemá problémy. Já pořád ještě jo. Dneska jsem si zase vzal tričko s břichem. Kiss, Kiss. Radio Kiss.

0: Kiss v O2 Areně. Millennium Explosion.
1: Přesně tak, každý den mám pro vás vždy jeden hudební kousek v dnešním dopoledním, nebo dopoledně odpoledním vysílání. To bude opět upozornění v rámci naší velké show už po čtvrté v O2 Aréně Radio Kiss Millennium Explosion. Je to 21. listopadu, to znamená pondělí jsme měli 21. Říkal jsem, že je to vlastně za dva měsíce, ano, už se nám to blíží a jsou tam ještě volné vstupenky. Jukněte se na to, protože předprodej ještě pořád běží. Ale bacha, protože jak já vím z vlastní zkušenosti, pak se to vždycky zlomí a už toho tam moc není. A pak už se jenom paběrkuje, protože my jsme národ, který tohle všechno nechává na poslední chvíli a pak je to fakt škoda. Takže Base Hunter, Sigala, Safri Duo, Košín, ATC, Ingrid, Groove Coverage, Puffendorf jsme si hráli mimochodem včera. Daisy D, pamatujete si, měla svůj pořad, dneska už asi nemá. Nevím, to už jsem ztratil přehled na Music Television MTV, Brooklyn Bounce, Dante Thomas tam bude a samozřejmě my moderátoři Rádia Kiss, takže se na to velmi těšíme. 21.11. pospěšte, protože jak říkám, pak přijde ta poslední vlna a už to bude jenom opravdu pár kousků vstupenek. No a ten, kdo tam bude vystupovat, bude taky DJ Quicksilver, kterýho bych vám teď pustil a myslím si, že to je jeho vlajková loď. Single, který se jmenuje Bellissima. Mimochodem DJ Quicksilver vlastním jménem Oran Terzi, kterého mám mimochodem taky v přátelích na Instagramu, občas si taky napíšeme a vidíme se na spoustě akcích, byl s náma taky na Kiss Party několikrát, takže máme se tak jako rádi. Kolegiálně a pamatuju si, že jsem se ho zeptal na jednu věc, kdyby mohl zmačknout čudlík na pomyslné krabičce, kterou by měl před sebou a mohl by potkat sám sebe v devadesátkách, co by si řekl. A on mi na to odpověděl, že by řekl sám sobě, aby trošku zpomalil a víc si to užil, že to byla skvělá doba, která přinesla hity, jako je třeba Bellissima. Tady je DJ Quicksilver, který s námi bude 21. v O2 Aréně. Radio Kiss.

0: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
3: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: téhle písničky si vždycky vzpomenu na českou domácí Luci, kde zpívali, nebo Vanastovky to byly, to není podstatný, jako Troubit na trumpety by se nám líbilo. Posloucháte Radio Kiss, já bych se teď na chvilku vrátil k tématu, kdy jsem tady mluvil o tom, že jsme si ráno tady s Romanem navzájem jako pobuleli na ramínku, co nám to ten život dělá, že se pořád musíme hlídat. A řešíš nějakou váhu, že bychom chtěli prostě být článka krásný, namakaný, bez posilky, že jsme rovnou prostě se narodili jaký hezký, jako, nebo ne, jako narodili, ale že jsme potom postupem času jako člověk by došel do těch 20, 30 a tam by mu samovolně narostly ty svaly a byl by krásný prostě a ještě k tomu třeba opálený, aniž by musel na sluníčko. Jo, je pravda, že to někteří mají, ano. Někdo na světě to má, že je opálený a nemusí na sluníčko. OK, tak to ne, to vynecháme. Tam šlo o ty svaly a o to, že bychom nemuseli pořád hubnout, takže jsem tady narazil na to, že vlastně pořád nás to trápí. A nemyslete si, holky, i nás chlapy jako to trápí. A já jsem tady dal taky takovou myšlenku, že vlastně jde o to, aby člověk pravidelně jedl. A Michal k tomu poslal hlasovku.
1: Ten, kdo slušně a poctivě jí, já už 13 let jenom večeřím, přes den nejím vůbec nic. No. Stejně na svých. Na svých 35 let mám při 180 centiákách vejšky 70 kilo. Tak kde dělám chybu?
0: No to právě, že nejíš zbytek jako. Že jenom večeříš, to je jasný přeci.
2: No vidíš, Martine, a to já mám celoživotní problém úplně opačný. Já se snažím přibrat, a ne. To mi říkali, hele, po 30, ono se to zlomí, no, 40 a furt něco.
0: Ježíš, já bych s tebou měnil. I když já jsem taky přemýšlel, co když to není moje vina? Co když je to vina toho oblečení, který si kupuju?

0: Jestli pak víte, co nám jako Čechům dokáže nejvíc zvednout náladu. Představte si, že je to spolehlivá kombinace pohody, dobrého jídla a specifického humoru. Takový my jsme Češi. Česká povaha si potrpí na takový drobný radosti, únik do přírody, čas strávený s přáteli, konkrétně třeba houbaření. Ano, my se chystáme na houby dneska a jako beru si sebou kosu, protože máme doporučený místo, kde prej to je teda jako ve velkým. Já to potřebuju mít jako toho hodně, opravdu jako hodně hub. Takže houbaření, Česko je houbařská velmoc, to se ví. Pátek na chalupě, pořád ještě. Čechům dokáže zvednout náladu to, že si odjedou na tu svoji chaloupku nebo na nějakou tu nemovitost malinkou, tam si opečovávají tu svoji zahrádku, takže to pořád jako tam máme. No a pak výlet na čerstvý vzduch, což si myslím, že jako souvisí i s tím houbařením, takže pěší turistika po stezkách značených a tak. A je pravda, že my, když se vydáme na nějakou túru rodině, takže hodně potkáváme jako lidí, turistů. No a někomu třeba dokáže zpříjemnit den i pěkně zahraná písnička, že Luboši?
1: Martine, ahoj, ani nevíš, jakou se mi teď udělal radost. Já vždycky, když chci zahrát Aishu, musím volat do nočník v juboxu, občas se to ani nepovede, teď hraješ jen tak, takže ti moc děkuju, protože mám hned lepší náladu.
0: Ano.
1: Samozřejmě dobrou mám i kvůli tomu, že vysíláš, neboj se, ale Aisha je Aisha, díky, čau Luboš.
0: No, tak Luboši, tím koncem nejsem úplně nadšený, takže Aisha je lepší než já, jo. Dobrý. Píšu si Luboši, no a někomu třeba zvedne náladu Calvin Harris.

0: Vzpomínali na Passion Fruit ve vysílání Rádia Kiss. V příští hodině třeba Milk and Sugar, anebo Natalie Imbruglia, na to si počkejte.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: A jako prvnímu dám slovo Mirasovi a díky za info.
2: Všichni, co pojedete přes obec Čejov, u Humpolce, je tady popelářský vůz, únik provozních kapalin, tak tam do těch hasičů nevlítněte, je to v esíčku, jde to špatně vidět.
0: Honzo?
3: Pozor, jde 11 směr na Hradec, 57,5 km ve zúžení, v pravém pruhu odstaveném vozidlo, zatím tam nikdo není, jenom tam pán za svodidlama ukazuje, zpomalujete.
0: A ještě Šnek?
4: Dojede z Rakouska směr Brno, tak velmi velká kolona začíná u sjezdu na Drásenhofen a končí za Mikulovem.
0: A nehodu taky čekejte u obce Oslov, okres Písek. Další nehoda nákladního vozidla vás může zdržet na D2. Je to 2,5 skoro ke 3. kilometru ve směru na Brno. A taky nehoda na silnici v obci Vitice, okres Kolín. Jeďte

0: Počasí.
1: Krásné dobré poledne vám přeji. Dnešní obloha bude polojasná až skoro jasná a jen výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 15 až 20 stupni Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Univerzita Karlova má v sousedství fakultní nemocnice Hradec Králové a fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany nový kampus, který patří k nejmodernějším vysokoškolským areálům v Evropě. Při dnešním otevření kampusu za účasti členů vlády to sdělili zástupci univerzity. Kampus přišel na 7,2 miliardy korun. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne českého času vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. A teď zpátky domů.
2: Podzim v geoparku Ralsko láká nejen na houby, ale i na výlety a poznávání zaniklých obcí. Do listopadu se tu uskuteční desítky akcí pro pěší i cyklisty. Připravené jsou mykologické vycházky, pochod nebo cyklojízda krajinou. Akce nabídnou i poznávání historie a přírody Ralska. Z Českolipska Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Hokejová reprezentace do 20 let vstoupí do nadcházejícího mistrovství světa juniorů v Kanadě zápasem proti Norsku v sobotu 26. prosince. Svěřenci trenéra Jana Tomajka se představí v základní skupině B v Edmontonu. Zprávy na KISSu přinesla Blanka Holoubková.
3: A pojďme na první kousek, ten budou mít na svědomí Milk & Sugar a z 80. Vajacon Dios. Hej, hej, hej. Na, na, na, hej, hej, na, na, na.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

minut posloucháte Rádio Kiss, je s vámi Martin Hájek, tohle byla Natalie Imbruglia, mimochodem velmi krásná žena, pamatuju si na ní ve filmu, teda takhle původně jsem si myslel, donedávna jsem si původně myslel, že to byl vlastně nějaká bondovka, a ona to nebyla bondovka, byla to vlastně špionážní komedie Johnny English, vedle, nebo po boku Rowana Atkinsona, jestli si pamatujete, tak tam stvárnila takovou agentku a měla krásný, teda řasy, ona i když zpívala, tak měla vždycky takový jako dlouhý černý řasy. Na to si vzpomínám, to ve mně nechalo hluboký umělecký zážitek. Pokud já jsem tady taky mluvil v rámci filmu, že bych si rád zahrál někdy v nějakém filmu, vlastně se to nesetkalo zatím ještě vůbec jako s nějakou odezvou, nikdo mi nic nenabídnul. Někdo mi říkal, tak třeba by si mohl zahrát ve filmu pro dospělý toho chlapíka, co odchází do práce, když přijde instalatér, klidně, když by pak mohla být kukačka, tak by mi to jako vůbec nevadilo, ale nic, tak kdyby náhodou se tam měli kolem sebe nějakého režiséra nebo se pořádal nějaký casting, na takhle, nechci jít vyloženě na konkurs, jo. To by mě asi jako vysoce postaveného umělce a herce v tomto případě by se mě to jako mohlo dotknout, jo. To znamená, potřebuji jako konkrétní nabídku. Děkuju moc krát, jestli tam někdo vedle vás je nějaký režisér nebo někdo, kdo by chtěl do filmu nějakou zásadní roli. Ale opravdu zásadní, to znamená, stačí mi jedna věta. Pani, nesu vám psaní.

0: Když jsem tady mluvil o tom, že bych se chtěl jednou dostat k filmu, aspoň jednou si zahrát ve filmu, tak víte, jaké jsou nejčastější typy rolí v českém filmu. Poslouchejte dobře. Tak zaprvé je to Švejkovec, takový obyčejný jako šibal, vtipný, prohnaný chlapík, který se vyzná v každé situaci, umí obejít pravidla, rád si dá pivo v hospodě a tak podobně. Pak je tam nerudný chalupář, což je vlastně soused, je to takový morous, který bručí na celý svět, hádá se kvůli plotu se sousedem a tak dále, ale v jádru je dobrosrdečný. Další nejčastější typem rolí v českém filmu je moudrý starší muž. Je to taková klidná autorita s nadhledem, často pronášející životní moudra a hláčky. No a pak je tam v poslední řadě nešika, takový smolař. Jemu se vůbec jako nedaří, nic mu nevychází, zaplétá se do prostě komických trapasů v práci, v rodině a tak dále. Tak to jsou čtyři takový jako zásadní nejčastější typy rolí v českém filmu. To jsou vyhlídky, co? Na mě by asi seděl ten moudrý starší muž, který by byl takovou klidnou autoritou a s nadhledem a často pronášející nějaké moudra a hlášky. Takhle, když to shrnu, jo. Takže nejčastější typy rolí v českém filmu, svérázný švejkovský chlapecký hrdina, obětavá česká matka, moudrý dědeček a nerudný soused. No, to je pro nás herce teda opravdu výzva.
1: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: Všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Filmové tipy.
1: Jeden z nejlepších seriálů Apple TV se vrací s šestou řadou. Britská šestidílná série Slow Horses nás zase vezme za tím špinavým, cynickým, ale geniálním špionem, který navenek sice působí jako vyhořelý chlap, ale ve skutečnosti je stále o několik kroků před ostatními. Proto taky vede skupinu podobných zhýralců, s nimiž řeší složitý kauzy. His name is Jackson Lamb, vlastním jménem Gary Oldman. První díl už je venku, tak sedejte a nechte se unést. Z KISu doporučuje Katka Čepelíková.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia KIS. KIS. Rádio KIS.

Posloucháte Radio Kiss. Teď dám Paul Fandika, za chvilku Gorillaz jako jednu z miléniovek. To znamená něco, co vzniklo po roce 2000. No a taky se chystám na to, že vám řeknu moudro dne, je teda pravda, že včera jsem ho nějak asi trošku zazděl. Tak dneska si myslím, že bude opravdu výživný a vydatný. Teď je 12.35, hraju. Za chvilku jsem zpátky s něčím, co by vám v životě třeba mohl i trošku pomoct. A teď už zmíněný Paul Fandik. Tady je Radio Kiss.

Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: na Gorillaz. Mimochodem, slyšeli jste sami, věnujeme vlastně miléniovkám celý páteční večer s kolegou Martinem Hovorkou, takže si to nezapomeňte naladit, protože tam padá spousty perliček.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Myslím si, že následující moudro se bude týkat velmi malé části. Ono možná se může stát, že vůbec niko. Přesto to řeknu, abyste byli na pozoru. Jestli pak víte, jak poznáte, že jste opravdu oškliví? To, když vám nymfomanka řekne, budeme jenom kamarádi.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: A teď pustím na chvilku ke slovu Honzu, který má pro nás informaci.
2: Za kilometry před Seřejovickou benzínku D8, v tom zúžení stojí Tesla v pravém pruhu pro kamionáky, tak pozor, ať do toho nevlítnete.
1: A ještě tady mám pro vás informaci o dopravních nehodách, konkrétně dvou. Jedna je na silnici v obci Malenovice, což je Frýdek Místek, nebo okres Frýdek Místek, a druhou nehodu můžete teď potkat u obce Sebranice.

0: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
1: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket energylandia.pl.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Napříč republikou je polojasno až skoro jasno a jen výjimečně se vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty se pohybují kolem 18 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Policie po úterním zásahu v Akademii věd České republiky nikoho nezadržela ani neobvinila. Kriminalisté si z pražských pracovišť odvezli dokumenty. Vyplývá to z vyjádření mluvčího městského státního zastupitelství v Praze Aleše Cimbaly a mluvčí akademie Markéty Růžičkové. Mluvčí žalobců dnes zopakoval, že případ je ve stádiu prověřování, takže k němu není možné uvést více informací. Informacím od umělé inteligence při nakupování zcela důvěřuje 20% lidí, tedy stejně jako radám expertů a více než rodině a známým, kterým zcela věří 19% lidí. Do roku 2035 se AI z tohoto pohledu stane nejdůvěryhodnějším zdrojem informací, když jí bude zcela věřit 35% lidí. Plyne to z globálního průzkumu. A teď zpátky domů.
5: Hlavní město pořizuje speciální systém pro měření hluku stojících vozidel. Hlukoměr bude nasazen při silničním dohledu v problémových lokalitách. Cena přístroje byla 250 000. Souběžně město pořídí další přístroj k odhalování protiprávního jednání při silniční kontrole. Jedná se o válcový dynamometr. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Druhé utkání v krátkém sledu za sebou na východě Čech čeká ve čtvrtek hokejisty Liberce. Bílí tygři v úterý vyhráli na ledě mistrovských Pardubic. O dva dny později se představí v předehrávce čtvrtého kola Tipsport Extraligy v nedalekém Hradci Králové. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje Martin Hájek.
6: Děkuji moc krát, Blani, za antré. Ano, jsem s vámi až do 14 hodin, než přijde OJ Show a teď tuše Not Forever.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss. Cyril, tomu říkám, vzí to pořádně hudebně pod křídlo. Takže mezi ty nejlepší kousky toho nejlepšího od 90. se za chvilku bude řadit, mimochodem taky informace, kdybyste si chtěli vyrazit někam na dovolenou, tak my pro vás tuhle tu možnost máme. Když vydržíte, tak já to za chvilku celý rozvinu. Vlastně to není vůbec nic složitý, ono se stačí přihlásit, pak odpovědět na v podstatě skoro triviální otázku, kterou mimochodem najdete úplně lehce, opravdu je to lehoučký celý. No a v pátek nás pak čeká velký finále v odpoledním jumpu s Radkem Hrdinou a bude tady i Magda, už se vrátí, protože jinak je tady Soňa do čtvrtka. Ale k tomu všemu řeknu nějaké informace za chvilku, vy mě můžete předběhnout, protože už teď se můžete podívat na www.kiss.cz. Takhle, v podstatě teď už je toho málo, co jsem ještě neřekl, ale jsou tam nějaké drobnosti, které za chvilku dotlačím. Takže teď z další muziky Outkast a nebo David Guetta.
1: Kiss. Radio Kiss.
2: Radio Kiss.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Přesně tak, já už jsem to načal před malou chvilkou, když jsem tady říkal, že s námi můžete letět a samozřejmě s cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Mimochodem je to v Marsa Alam, je to čtyřhvězdičkový hotel a co já jsem slyšel, tak je tam pestrý podmořský svět, je to tam krásný, když chcete třeba šnorklovat a tak dále. No nicméně, teď jakým způsobem to udělat? Protože já si dokážu představit, že mnozí z vás jsou opravdu nažhavení na to, jak se tam propsat, jak získat takovou cenu, protože vím, že mezi našimi posluchači i v minulosti byli třeba tací, co vůbec neletěli letadlem ještě do dneška. Jo. A je jim prostě, já nevím, 30, 40 a ještě si nesedli do letadla a chtěli by letět na takovou dovolenou. Takže samozřejmě nejenom pro ty, ale i pro všechny. Platí jedno jediné, jděte na www.kiss.cz, tam se zaregistrujte, odpovězte na jednoduchou soutěžní otázku. A v pátek potom, v odpoledním jumpu po 15. hodině, padne verdikt jednoho vybraného jména. A ten, kdo je majitelem toho jména, samozřejmě to nemůže být někdo jiný. To znamená, ten, koho potom řekneme jehož jméno, řekneme tady do vysílání, tak bude mít za úkol se dovolat do studia. Myslím si, že to půjde, my tady zajistíme, aby samozřejmě linky byly pokud možno průchozí. Tak když se dovolá, tak pak může získat zmíněný zájezd. A není to pro jednoho, že by si to ten druhý dokoupil, ne, je to pro dvě osoby do Egypta. Takže vám moc držím palce, doufám, že jsem řekl všechno zásadní. Takže v pátek po 15. hodině v odpoledním jumpu je finále a vy teď jděte na www.kiss.cz, tam si to přečtěte, splňte všechny kroky a možná zrovna na vás se usměje štěstí. Držím vám palce.
2: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
3: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.

0: Dámy a pánové, to, co teď posloucháte, je Justin Timberlake, který právě přichází do studia. Hello, Justin. Hello. This microphone.
1: Jo, jo.
0: Už to zapínám. On je. Yeah.
1: Dobrý den, to bylo na mě, jo. Já se tady otáčím, přátelé, dobrý den. Já se tady otáčím, říkám, jako kdo, co, ty, já jsem vůbec
0: teďko... A já, Justin Timberlake, pupíček dorazil no, do jako, studia.
1: Ano, Sumečku, dobré odpoledne, i tobě samozřejmě, ale já jsem fakt se otáčel, říkám, ty blaho, ještě kdo přišel, ty jo. Ne, Justin Timberlake ne, čověče.
0: Ale jo, tam... seš mu trochu podobný.
1: No, z dálky, já kdybych stál za řípem ještě a ve tmě.
0: Ale ne, vůbec
1: ne,
0: jako.
1: Ne, teď je to žišmarja, ten nítěka, ty jsi takový... Já teď mu asi 50 kilo má, ty.
0: No, teď už ne, jako, už je starší
1: přibral,
0: jako ty.
1: Jo.
0: No,
1: jo,
0: už tak taky
1: no, ale
0: přibral.
1: On byl samej beďák, jak kdyby mu bylo 14.
0: No, to jsi měl taky, vem si pět,
1: no, ale
0: pět
1: dobře,
0: let zpátky,
1: já opravdu ve 14, no, on to měl po těch látkách.
0: No, ale to je pět let zpátky, dejte se přizne, jako,
1: že jo, to zase jo, letos 20, no.
0: No, seš mladoučkej, to víš, kolíček, no. No nicméně, já jsem o tom včera mluvil, že každý má dvojníka. Jako je dokázaný, že každý má nějakého dvojníka a já jsem říkal, že vypadám jako Sean Paul. Podívej se na mě, je to tak, vy?
1: Sean Paul,
0: no.
1: Já jsem se s ním dokonce
0: výrazem,
1: setkal. Jo. No. Jo, takhle teď, když to říkáš, tak to úplně mi to rozsvítilo. No, jo.
0: A proto říkám, Justin Timberlake a Sean Paul dneska se střídají
1: tady. No, jo, ne.
0: To, no,
1: ale,
0: nech to.
1: Dobře, já teda spíš, teda Will Smith, no. Ale vždycky jenom v létě.
0: Jo, ale člověče, teď když to říkáš, není to tak patrný, ale v srpnu to bylo čistý.
1: Srpnu, jo, víc, no. Kiss. Radio Kiss. Good evening.

0: přijde chvíle, kdy se tady vystřídáme, ale jako opravdově. Takže po mně odpolední jump a myslím, že je tady pořád ještě Soňa Ede a Magda přijde v pátek. Tam jsem říkal, že je důležité, abyste poslouchali odpolední jump po 15. hodině, protože tam jede finále naší velké soutěže s Blue Stylem o zájezd pro dva do Egypta. Konec konců už jsem dneska taky zmiňoval, zítra si to ještě připomeneme, takže to je důležitý. No a teď už Pupíček a Lolitka. A ještě, a to je škoda, že ona tady není, čověče, viď? Ta Soňa. Tady máš nějaký, jenom řekni jo, ne?
1: Je, no, ale ona dorazí.
0: Ona dorazí. No, a nějaká, ona je slušná nějaká poslední dobou.
1: Se mi zdá, přišla
0: v nějakém takovém kostýmku.
1: Ona byla uspovědi, dostala hroznej CRS, protože dostala prostě, víš, jak vždycky mě říká, jako dvakrát zdráva s Maria. Jako když máš nějaký
0: hřík, ale Soňa nemůže
1: třikrát zdráva s Maria. A ty holky jsou, nebo i kluci samozřejmě jsou z toho venku. Jenže ona dostala prostě 6 512 713 zdráva s Maria.
0: No.
1: Aby se z toho dostala, no tak...
0: No tak to je vůbec zázrak, že přijde, ale...
1: No, není ani
0: po časově, no. A že to neschořelo předtím.
1: No a to dělá po večere.
0: Protože já vím, že Soňa, když vleze do kostela, čověče, tak tam se i svěcená voda mění na benzín, že?
1: To bubla.
0: Takže odpolední jump, užijte si to, díky, ahoj a zítra v 10 do po. Yes.

0: Chtěl bych nahlásit jen dopravní z D5-ky. Svatá Kateřina, odpočívadlo u Šelky. Neprůjezdný, pozor, nejezděte tam.
1: S kysem za volantem po celé republice.
2: Tak to jsme měli první dopravu, teď konci dáme hned druhou dopravu, takhle pěkně.
3: Aktuálně teď na D35 směr Vysoké Mýto, položený kamion v Příkopě, zvedá to tam jeřáb, je tam zúžení.
2: Moc krát děkujeme, D11 hned z kraje, 7. kilometr ve směru na Prahu, je to kolem Jiren, tady máte dopravní nehodu, D8, taktéž z kraje 8. kilometr ve směru Ústí nad Labem, i tady je dopravní nehoda.
4: No a já vás vezmu do Prahy, tady sebou rolo Děčínské, v Českých Budějovicích to odnesla Vrbenská a pak se mrkneme ještě do Ostravy, tady sebou rolo v ulici Družební, takže opatrně kysáci a šťastnou cestu.

0: tady Lunatic.
1: Máme pro vás dobrou zprávu. 30 let naší kapely spolu oslavíme ještě jednou.
2: 2. října 2026 O2 Univerzum Praha.
1: A ptáte se proč? Protože bylo vyprodáno a bylo to úžasný a my to chceme s váma zažít znova.
2: Opět bude živá kapela a mistrovská taneční skupina. Takže 2. října Praha O2 Univerzum Lunatic 30 let na scéně číslo 2. Vstupenky kde?
0: Na Ticketmaster a Ticketportál.
3: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Z Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Rádio Kiss. Počasí.
2: Napříč republikou je polojasno až skoro jasno a jen výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se pohybují kolem 18 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Poslanci schválili koaliční návrh na zastavení pravidelného zdražování dálničních známek, který v úvodu projednávání podpořil souhlasným stanoviskem svého rezortu ministr dopravy Ivan Bednárik. Novela současně upravuje platnost jednodenní známky na 24 hodin od zakoupení, na čemž se shodli zástupci koalice i opozice. Saúdská Arábie, která je druhým největším světovým producentem ropy, bude vyrábět elektromobily. Paradoxně tak vzhledem ke svému nerostnému bohatství zcela přeskočí éru spalovacích aut. Budou mít značku Sýr a v první fázi se zákazníci budou moci vybírat ze dvou typů. První je sedan s délkou více než 5,25 metru, druhé pak SUV, které 5-metrovou hranici překračuje jen mírně. A teď zpátky domů.
3: Ve Veselíčku na Písecku je po náročné rekonstrukci znovu otevřený azylový dům pro matky s dětmi, který provozuje Českobudějovická charita. Oprava původně odhadovaná na 30 milionů korun, nakonec vyšla na 44 milionů. Nečekaný nález dřevomorky v Krovech totiž celý projekt prodražil. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
2: Česká boxérka Stella Blažková získá medaili na mistrovství Evropy. Po vítězství 3-2 nad Polkou Emílií Koterskou postoupila 20-letá reprezentantka do semifinále váhové kategorie do 80 kg a má jistý minimálně bronz. O účast ve finále se dnes utká s ruskou Anastázií Demurčianovou. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
4: Je krátce po 14. hodině, my vám přejeme moc hezké odpoledne z KISu.
5: No je tady středa a taky Radek a Soňa, no hoho.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: 14 hodin 9 minut startuje odpolední jump při středě 23. září a v kalendáři je tam pěkně rozsvícená Berta. Kdyby vlastně tam bylo po Berta, tak máš dneska svátek.
1: No to spíš ty, ne?
0: No proč?
1: No tak ty všechno pobíráš.
0: A ty kežby.
1: No.
0: Nechce mě to nikdo
1: dávky
0: naučit.
1: Hlavně,
0: no
1: ježiš,
0: právě to mě to... Nechce mě to nikdo naučit, já vím, že tady v České republice jsou lidé, kteří tohle umějí velmi dobře.
1: Jo.
0: Takže jako kdyby mě tohle někdo naučil, tak já bych klidně pobíral.
1: Ne, prosím vás, to už na nikoho nezbyde, jakmile začne Radek pobírat, jo? Prosím vás, to je otesánek, ne, v žádném případě nikdo ho to neučte. Tak jsem chtěla říct.
0: Dobře, tak každej sudej, kdy jsou Vánoce, 12, každej sudej měsíc. Jo, ale chy nechám tobě. Vidíš, to spravedlivý.
1: No, a co Vánoce teda? Se podělíš?
0: No to ne, to máme, musíš našetřit.
1: Aha, děkuju.
0: Přátelé, startuje odpolední jump. Za chviličku si dáme soutěžky z hit v jedné vteřině. Můžete hádat s náma.
1: Tak jo.
0: Ujíbíš?
1: Dneska hádám já nebo ty?
0: Co je dneska?
1: Čtvrt, středa?
0: Středa, ty.
1: Tak jo.

0: V jedné vteřině.
1: Jak jsme prozradili před malou chvíli, hádat bude Soňa, kdyby se to nepodařilo. Samozřejmě přicházíte na řadu vy a vaše mobilní aplikace, ale uvidíme.
2: Nepodceňuj mě, laskavě, kolego.
1: Já říkám, kdyby.
2: No, kdyby byly ryby, víš kde, tak tam nejsou rybníky potom, jo? No, tak pojďme na to. Jsem zvědavá a napnutá,
1: tam plavalo, viď?
2: Jak kšanda.
1: Dobře, jsi napnutá. Nebudeme tedy otálet. Je to věc, která není úplně jako mega hit, jako ty původní, proto jsem to záměr vybral, ale myslím si, že ten rukopis poznáš celé jasně.
2: Aha. No, počkej, oni jsou dvě, já se vždycky mezi sebou pletu, abych řekla tu správnou. Tohle by měla být Ingrid.
1: Je to tak. Naprosto správně, přátelé, Ingrid včera odtajněna, nebo není odtajněna, ale připomněli jsme si, že vystoupí za necelé dva měsíce s námi v O2 aréně, to znamená Millennium Explosion.
2: Ano.
1: A my se moc těšíme.
2: No je. Tyhle ty francouzské rytmy prostě já miluju, rozumíš?
1: Přitom je Italka, veď, to je zajímavý.
2: Aha. Ale přijde dělky francouzský, ne?
1: No je, ježišmarja, bez zesporu. Tak jo, máš bora.

0: dnešní odpolední jam. Jakmile uslyšíte své jméno, rychle se dovolejte do studia Rádia Kiss a ještě tento rok odlečte do Egypta.
1: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
2: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: Elektroničtí pionýři se vrací zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Kids Shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko. Aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

Jináš Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Já. Tak přátelé, já věřím, že tak 90% majitelů takových těch telefonů s jablíčkem.
1: Nakousnutým.
0: Ano, nakousnutým. Neví, co podepisuje, když podepisuje podmínky užívání. Víš, tam vlastně, když si startuješ nový telefon, že jo, tak tam musíš takový jako ty licenční podmínky. Nebo odklikat
1: takový ty věci, tak, že jo, přesně, no, tak. No, papírově a... už se to dneska moc nerosí.
0: Právě, no, a hlavně to čisto by se tě nechtělo. No a my se na to dneska samozřejmě podíváme, co se tam vlastně ukrývá a co vůbec smíte a co nesmíte. Budete docela koukat, my jsme s rádiou taky koukali.
1: My jsme koukali, takže ano. Za malou chvíli na Kisu.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Přátelé, si troufnu říct, že 96,5% nečte takový ty věci, když si pořídí nový telefon a musíte tam odklikat nějaký různý pravidla a takovýhle, souhlasím, protože to scrollujete až půlchví kolik stránek, že?
1: No, to tak týden.
0: Tak, a teď to prostě ještě drobným písmem a teda. Tak to radši odklikáme, protože chceme, aby ten telefon byl co nejdříve funkční. Jenže.
1: Někoho pravděpodobně napadlo skopírovat celé ty podmínky a dát to pěkně do našeho kamaráda AI, která to teda celý vlastně přelouskala. No a vyšlo z toho najevo, že třeba ku příkladu Apple má v podmínkách používání, že nemůžete poslouchat Apple Music a u toho stavět atomovou bombu. Chápete to? No kdo by to řekl?
0: Za prvý, kdo to vymýšlí? No. Za druhý, bych chtěl vidět fréra či frérku od Apple, jak to jde někam kontrolovat.
1: No to za prvý a za druhý, jako prostě, rozumíš, tak on bys to mohl zkontrolovat ten telefon, že do ví, jestli nás nesledujou přes foťáky a tak dále, nebo přes nějaký odposlechy. Nicméně teda jako, rozumíš, teď si vím, jako napadlo by tě u stavění atomové bomby poslouchat Apple Music?
0: A úplně vidím ten soud. Jak neřeší vůbec, že stavěl atomovku.
1: Přesně,
0: ale že byste, se... vy jste poslouchal, vy jste porušil podmínky. A to bude prostě za $1,500.
1: No to je neuvěřitelný, jako, to je neuvěřitelný. No má, já si říkám, že to fakt možná stojí za to. Chceli si to vzít, překopírovat, dát to do toho chatu, ať mi tam z toho vybere tady tyhle ty blbovinky, protože to je neuvěřitelný, co oni tam do toho dávají všechno.
0: Ale myslím, že nejeden tam venku posluchač rádia Kiss, posluchačka bude souhlasit s tím, že vlastně Amici tohle mají jinak, že jo. Vzpomínáš na to, jak ten frajer hodil u suše kočku do mikrovlnky?
1: Jo.
0: Vysoudil strašný miliony a od té doby je tam, že tam nesmíš sušit zvířátka.
1: No. Dobře, ale tak si vem jako, že jo, prostě tak atomovou bombičku, no, budu si stavit pěkně u toho a do rytmu hezky.
0: Už to radši neříkej, nebo přilíte nějaká urna.
1: A bum, bum, bum.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Doprava je tady u nás na Kysu.
2: No jo, a já vás vezmu do Plzně a to na jih, protože v obci Spálené Poříčí se bouralo v ulici Náměstí Svobody, tak opatrně tudy. Pozor také ve Štěnovicích, tady to je ulice Plzeňská pro změnu. No a ještě bych tady pro vás měla ulici Plzeňskou, ale tentokrát v Žatci na Lounsku.
1: Přímo v Plzni je to Palackého náměstí, ta Plzeň docela teď jede Čilákovice, Jeřická, Praha Východ. I tady se bouralo, buďte opatrní, klídek, pohoda a s Kysem.

0: Počasí.
1: Napříč republikou je polojasno až skoro jasno a jen výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se pohybují kolem 18 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Několika dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze byla potvrzena nákaza salmonelou. ČTK to řekla mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok. Nemocných je podle jejich informací z úterý nejméně 240 dětí a 10 dospělých. Školu navštěvuje asi 1100 dětí. Druhý stupeň a Montessori třídy, kde je nemocných nejvíce, kvůli tomu mají dnes a ve čtvrtek ředitelské volno. Škola se kompletně dezinfikuje. Slovensko v reakci na rostoucí ceny pohonných hmot od října omezí maloobchodní marži při prodeji paliv na 10 eurocentů, 2 koruny 43 haléřů za litr a o polovinu zlevní jízdné na železnici. Oznámil to premiér Robert Fico. Z jeho vyjádření vyplynulo, že kabinet nepočítá se snížením daní na benzín a naftu. A teď zpátky domů.
2: Stavba urgentního příjmu v Klatovské nemocnici zatím nezačne. Nepodařilo se totiž napoprvé vybrat zhotovitele. Do druhého kola půjde tato veřejná zakázka s vyšší cenou o téměř 150 milionů korun, jak schválili zastupitelé Plzeňského kraje na svém posledním zasedání. Z Klatovska pro KIS, Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Čeští vodní slalomáři, včetně letošních mistrů světa Terezy Kneblové a Jakuba Krejčího, uzavřou sezónu evropským šampionátem, který se uskuteční od čtvrtka do soboty v Itálii. V týmu je i obhájce evropského titulu mezi kajakáři Jiří Prskavec. Naopak na mistrovství Evropy už neodcestoval světový šampion v kajakkrosu Vít Přindiš. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
3: No přátelé, 15 hodin, 1 minuta k tomu, no a my jsme v plném proudu, vej.
4: No a z muziky C-Block nebo LMFAO, teď na KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: 15 hodin 9 minut a my za malou chvíli se vydáme do Japonska, protože my se Soňou máme takový vlastně, nemůžeme říct, že tajný, ale klidně veřejný sen, že bychom rádi do Japonska vyrazili.
1: No, to je pravda. A hlavně podívat se tam na tamní vlaky, protože ty jsou v Japonsku
0: jako, že Shinkanseny.
1: Co?
0: No, se tak jmenuje.
1: Tebe budu šikanovat, jestli mě budeš
0: to děláš
1: štvát.
0: Celou dobu, co přijdeš. Jenom já se dozvím, že přijdeš a já už jsem vyšikanovaný.
1: Ano, ano, to buď, no, to je správně.
0: Já mám úplně psíchy takhle.
1: Ano, musíš mít respekt.
0: Tiky mám a všechno prostě a zakopávám. A
1: no, no nicméně
0: jsem
1: samozřejmě...
0: Tam se počůrám.
1: Vlaku, ano, to, ale tak to není žádná novinka, to se počuráš od mala, ještě si nepřestal. Nicméně tedy my vám povíme něco zajímavost takovou o japonských vlacích a přímo o tom jednom.
0: Mají dveře a okna.
1: Počkejte si na to.
2: Odpolední jump. Od 2 do 6.
3: Na rádiu

0: A pojďme se podívat na nádraží, ale do Japonska, protože my budeme teďkon hovořit o japonských vlacích.
1: Takhle musím říct, že když jsem to četla, tak tady u nás v Čechách nám to bude připadat jako velmi nepravděpodobné. Možná až jako lež, ale skutečně je to tak, ověřovala jsem to z několika zdrojů. A představte si, že Japonsko má vlak, který za 60 let, a teď slyšíte dobře, za 60 let, se neopozdil ani o jednu minutu. 60 let prostě vždycky zase přijel ten vlak na včas, chápeš to? To je až neuvěřitelný prostě.
0: 60 let?
1: Ano.
0: Pučte ho na hodinu český puště. Ale jako...
1: To jako takhle, oni jsou japonský jsou vlaky, oni jsou jako japonský vlaky velmi přesný, to si pojďme zase jakoby říct. Ale třeba i taková jako minuta zpoždění se tam bere velmi vážně. Velmi vážně, jsou tam různá odškodná prostě a dělají se jako vše možné opatření, aby už k tomu prostě nikdy nedošlo. Takže to mě teda opravdu skutečně jako překvapilo, že normálně existuje vlak, který se prostě nikdy za 60 let nespozdil. To nechápeš.
0: A když jsme v tom Japonsku, tak jestli víš rychlostní rekord? Je to teda na magnetický levitační koleji.
1: 305 třeba?
0: 603.
1: Neblázně.
0: Ta ale testovací jízda, takže nebyl tam
1: no dobře, cestující. A tak to ti utrhne ale orgány, ne?
0: Když se to tak a v letadle, to máš ještě víc.
1: Jo, to máš taky, no taky ti to tam utrhne orgány, když se to nabourá.
0: Jo, když se to nabourá, no tak to už ti může být úplně jedno. No,
1: to asi jo, no.
0: Jinak úplně jako v provozu, je to TGV, to znamená francouzský rychlovlak, který drží na normálních kolejích, ano, který známe i tady od nás, jo, 574,8 km za hodinu.
1: No, pěkně, já jsem zvědavá na tu rychlodráhu, co se tady teď staví. Pamatuješ, mluvíš o tom?
0: No, ještě nejenom, že to bude rychlodráha, ale ono to i rychlo staví.
1: Jo, fakt?
0: Jak, no, tady v Čechách, takže jako
1: to bude,
0: všechno.
1: Jasně, takže to bude v roce 3000, těšte se.
2: Radek Hrdina a

0: všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo pomalých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
1: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: A teď konečně něco, čemu rozumím. NBA.
2: No.
1: Co je?
2: Je to tak, ne, opravdu.
1: No, basketbal.
2: No a bude to ještě o prachách, tomu taky rozumíš, no, tak že jo, strašně ano, ráda ožebračuješ chlapce o peníze.
1: Ne, jenom tebe.
2: No právě, bohužel. Dvojnásobný šampion NBA Leonard se dohodl na nové smlouvě, tenhle klub tě bude zajímat.
1: Jo,
2: no to si píš. Dvojnásobný šampion NBA Kai Leonard se s Torontem dohodl na nové roční, přátelé, roční smlouvě s opcí na další rok, která mu může celkem vynést 2,5 miliardy.
1: No tak to mě hodně zajímá. Kolik mu je?
2: No nevím, tak jako je to hráč ještě, no tak já nevím.
1: Má rád milovky? No tak vidíš to.
2: 35.
1: Tak to jako já, tak to je výborný.
2: 35, no.
1: Tak, ještě starší.
2: Tak jako je o půlku, no, mladší než ty, ale...
1: To je, já ti plácnu jedno.
2: 2,5 miliardy, to už jako pěkný, to už se vyrovná některým fotbalistům slavným.
1: Podívej se, veď, dribbling, kam tě může dostat.
2: No, ale musíš mít vejšku, ne, jako ty, jako i podvraťáček 1,50 metra.

Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Je to asi hodinka, kdy jsem do studia volal jeden posluchač, že by si rád zasoutěžil o zájezd do Egypta s Blue Stylem, no tak to měl špatný informace, protože přátelé, my sice soutěžíme s Blue Stylem o Egypt, ano, nebo respektive jako ne o tu zemi, ale o pobyt, že jo?
2: No.
1: Ale ne po telefonu.
2: Ano.
1: To až na konci, ve finále. Teďkon je to všechno na www.kiss.cz. Tam si najdete právě soutěže. Najdete si tuhlectu o Egypt, no a budete soutěžit.
2: Ano, je to tak, no a je tam jedna otázka, na kterou potřebujeme odpověď. Tedy co patří mezi největší lákadla egyptského letoviska Marsa Alam? No a pokud správně odpovíte, necháte na sebe kontakt, tak poslouchejte v pátek po 15:00. No a tady můj kolega s mojí kolegyní možná zavolají právě vám. Vy uslyšíte svoje jméno v éteru, také poslední trojčíslí a pakliže zvednete telefon.
1: Oni budou volat.
2: Jo, takhle,
1: Ano.
2: Takže pakliže uslyšíte tedy svoje jméno a trojčíslí, tak musíte zavolat na 210-323-323 a pakliže se dovoláte, což byste měli, protože Radek si zrovna nebude skákat na záchod, ale bude pečlivě sedět u telefonu, no tak prostě jedete.
1: Budete mít na to jeden song, jednu písničku, pokud se vám to nepodaří, přátelé, i tohle už tady několikrát máme za sebou, samozřejmě šanci dostává další posluchač, který se do toho finále probojuje. No a co za to dostanete, když se dovoláte a všechno splníte a bude to? No,
2: facku.
1: Ty hrajete pobyt pro dvě dospělé osoby ve čtyřhvězdičkovém hotelu Sentido Asel Beach Resort. S all inclusive.
2: A facku dostane Ráďa.
1: Ale ne, tu dostane někdo jiný, hned až tam skončí teďkom sponzor.
0: Jsem Blue, miluji, když na podzim poznáváte letní destinace. Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Jedna hned mimořádná zpráva o situaci na dálnici D35 km 154 směr Lipník nad Bečvou, exit 148 Dašice a exit 157 Městec. Uzavřeno. Tady je vážná dopravní nehoda.
2: No a bouralo se také na D4 na 35. kilometru ve směru na Prahu, tedy opatrně tudy, dále v Mělníku v ulici Bezručova, no a také Dolní Radechová na Náchodsku v ulici Náchodská.
1: Ve Svitavách u Tří mostů, dále v Plzni Ukrajinská a Rakovník je to Otova. I tady se bouralo, přátelé, pozor, opatrně, klídek, pohoda a jdeme do další hodiny odpoledního.

0: KIS počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, vyskytne se občasný déšť nebo přeháníky. Později pak bude srážek částečně ubývat, místy až na polojasno. Napříč republikou budeme mít kolem 15 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Řidiči si podle České asociace pojišťoven běžně omlouvají své rizikové chování za volantem, které ale u ostatních považují za nebezpečné. Za jízdy by si přitom podle průzkumu zadaného asociaci přečetlo zprávu na telefonu 46% řidičů a 39% by překročilo rychlost, pokud by stejně jela i ostatní auta. Na tento rozpor upozorňuje kampaň Normální řízení zabíjí, která chce přimět řidiče k sebereflexi. Maďarský rybář ulovil o víkendu na Dunaji nedaleko Budapešti rekordní rybu. Šlo o obvykle malou plotici obecnou, ta běžně váží 250 až 300 gramů. Ta jeho ovšem měla něco málo přes 1 kilogram. Okamžitě proto kontaktoval rybářskou stráž, aby úlovek potvrdila. A teď zpátky domů.
2: Chrudim dál rozšiřuje sbírku bronzových sošek v ulicích města. Nově přibude četník, který bude stát na budově městské policie v Hradební ulici. Půjde už o pátou postavu, která připomíná slavnou chrudimskou loutkářskou tradici. Sošky jsou ve městě zároveň oblíbeným turistickým lákadlem. S Chrudimi Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Lenka Bernardová porazila na mistrovství Evropy v boxu ve čtvrtfinále váhy do 54 kg Angličanku Lauren McKeovou a má v Sofii jistou nejméně bronzovou medaili. Na stranu 25-leté české reprezentantky se přiklonilo všech 5 bodových rozhodčích. O postup do finále bude členka Olympu bojovat ve čtvrtek. Tolik zprávy na KISu a Blanka Holoubková.
3: Beláni, moc krát děkujeme, druhá půlka je na spadnutí, respektive na svém startu.
4: No a Mr. Prezident taky, tak pojďme, je jak Coco Jumbo.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

0: Před malou chvílí tady ve studiu Radia Kiss mimo éter mi říká Soňa, že brzo poletí, někam poletí, že jo, někam letíš, viď? Mm. Tak mě to přivedlo, že tobě i našim posluchačům,
1: kteří také poletí,
0: třeba v brzký době, příští sezónu, dovolenkovou.
1: Nebo z práce třeba, no.
0: Ale nech toho, ty. Tak já tady mám takhle rozepsaný letadlo, předek, zadek a tak dále. Mm. Kde je to, prosím tě, nejbezpečnější? Podle jako všech těch havárií a takových těch různých.
1: No to jsem zvědavá, mám nějaký tip.
0: Jo, tak schválně, kde?
1: No uprostřed se říká.
0: Uprostřed, dobře. Pojďme to vzít od čumáku dozadu. Mm-hmm. Na procenta, ano. Jo? Takže 49% míra přežití přední část kabiny, jo?
1: Jo.
0: Jedeme dál. 56% míra přežití nad křídlem nebo před křídlem.
1: Mm, takže pade na pade. Takže jo. Ocas je nejbezpečnější, jo?
0: Je to tak. Fakt? 69% míra přežití je zadní část kabiny. To zas bude vyprodáno vzadu.
1: No, bezva.
0: No.
1: Já jsem si tam koupila stupenku, tak teda letenku. To, takže ty to musíš takhle jako říct, jo. To byla totiž jediná řada, která byla furt neobsazená, takže tam jsem si dala
0: tak,
1: jako...
0: Tak počkej, kam, já nevím kam.
1: No právě takhle jako dozadu. Vlastně je to asi třetí odzadu sedačka.
0: No tak v tom případě je právě, že okej.
1: No ano.
0: To je 69%.
1: Vidíš, a nikdo tam nechce sedět. No a teď, kvůli tobě, to budu mít vyprodaný na zpátek.
0: Tak počkej, jak na zpátek, tak ty máš zpáteční snad ne?
1: No ale tam jsem si nebukovala ještě sedadlo, že jo, to můžeš až potom.
0: No tak to je prostě špatně, takže přátelé.
1: Nic, jo, nikdo nekupovat.
0: Zadní část letadla, 69% míra přežití.
1: Moje.
0: No, kde je těch 31, to sice nevím, ale každopádně vzadu ne.
1: No, vidíš.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány, jako odpolední jump.
3: Odpolední jump.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: baví, baby. Největší hvězdy milénia míří do O2 Arena. Radio Kiss Millennium Explosion.
1: A už tam budou za necelý dva měsíce, přátelé. Je to tak, protože 21. listopadu O2 Arena zase bude praskat ve švech.
2: Ano, a přijdou tam největší hvězdy. Millennium. Já, Radek a ostatní moderátoři a DJs Radio Kiss.
1: Samozřejmě my tam budeme... Já myslím, že asi celé rádio můžeme říct, že asi nikdo nebude chybět, ale každopádně nebude to o nás, bude to o těch hvězdách milénia. A my vám zase připomeneme, že tam s náma bude po Ingrid,
2: Pafendor,
1: Sigale a budou třeba i ATC, německý projekt, který teda má co nabídnout, protože to je jeden hit za druhým, co si budeme.
3: To jo, jako. Hmm. A neplete si s ATB?
1: Ne.
2: No, tak to se můžete těšit na všechno, dokonce budou Safridu a to já mám miluju, jako třeba, jo?
1: Lístky jsou v předprodeji www.kiss.cz, pokud by se vám to nechtělo hledat, tak si najdete tenhle ten článek a prokliknete se na jeden nebo druhý odkaz. Tam, kde se zvyklí kupovat lístky, kde to máte radši, tam je ale taky dobré to překontrolovat, protože třeba máte svá oblíbená sedadla v O2 Aréně, zjistíte u jednoho, že vlastně poskytovatele tam už nejsou, jenže rozkliknete si druhý portál
2: a tam a ještě budou.
1: Tam třeba ještě budou, takže určitě mrkněte na jeden, na druhý a doražte 21. listopadu za námi, ale hlavně za hvězdy milénia do O2 Arény.
2: Těšíme se na vás. Kiss. Radio
1: Kiss. Be happy. Tady už jsou slibovaní ATC, takže můžete krát.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: 7 ráno, třetí volající a hrajete o peníze a ty jsou prostě tutový. Buď to je nejmíň 1000 korun, nebo nejvíc 7000 korun a to je, když vám padne šestka na hrací kostce. Neházíte ještě jednou, jak je to v některých hrách, ale rovnou automaticky bonus 1000 korun, to znamená 7000 korun. Pink. Máte na účtě.
2: No, dneska to moc nepinkalo, protože házel Páťa a co si budem, Páťa, ten má ruce volšový, tak si pojďte poslechnout, kolik vyhrál Lukáš.
3: Patriku, pojď.
4: Můžem.
5: Na hrací kostce se objevila dvojka, pošlem ti 2000 korun.
4: Super, i tak dobrý.
1: I tak dobrý, no Lukáš je spokojený, dvojka samozřejmě je doma, ta se počítá, to je jasný, zítra to může být jenom lepší. My jsme tady včera predikovali, ty jsi říkala trojku, byla si blíž, ano. A sedmičku, tak já říkám znova, 7000 zítra ráno.
2: A já chci svíčkovou.
1: 7000 zítra ráno.
2: Svíčkovou.
1: Tak teďko máme jasnat hesla, ne?
2: Ne, svíčkovou.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu

0: Půjdeme a vlítneme společně
1: do Betléma.
0: No, tak jako zanedlouho, ano, určitě čověče, ale koukneme se úplně jiným směrem. My jsme, neříkám, že převážně, ale určitě to patří neodmyslitelně k Rádiu Kiss, a to jsou devadesátky. Jo? Osmdesátky přeskočíme a půjdeme se kouknout do 70. let, protože Britové, prosím tě pěkně, hledali, cože vlastně je ten nejlepší track ze 70. let.
2: No,
0: ale když jsme hudební rádio, tak se na to pojďme podívat. 70. leta minulého století byla pro populární hudbu velmi plodnou dobou.
1: A tak to byly Beatles a tak, ne?
0: Máš pravdu, jo? A samozřejmě hromadu dalších jmen, jako je
1: Elvis.
0: Třeba David Bowie.
1: A nebo, ano, ano.
0: A ten dokonce právě vyhrál.
1: Neblázně, David Bowie, jo?
0: Je to tak, Britové odhlasovali a hledali ne interpreta, ale skladbu. A musím říct, že vlastně tahle věc jeden čas patřila, je to z roku 1973, mezi oblíbené písně mého syna.
1: Aha.
0: Já netuším, jak na ní narazil, já jsem ji nepouštěl, ale bylo to asi takhle. David Bowie, jo, Life on Mars, takže můžete si poslechnout, rok 1973. U Britů vyhrála tato píseň. Pro mě velká nadčasovka teda.
1: Takže abych zapracovala na té angličtině, jo, ta melodie, ta se mi teda taky moc nelíbí a trošku bych tam jako, jo, ty bicí malinko.
0: Sonio, tohle je 1970.
1: Jsi zahrála jako na porotu superstar, ne?
0: No dobře, ale to si jako to ti bylo už 26. První místo ve Velké Británii David Bowie a Life on Mars, ale říkám, tohle jsou sedmdesátky, tak pojďme zpátky zase sem k nám tady u nás na Rádiu Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Někde to jezdí, někde méně a my vám řekneme, kde to nejezdí, možná i vůbec.
2: No a to je 17. listopadu v Ústí nad Labem, protože tam se stala před malou chvílí dopravní nehoda. Pozor také na Brněnské v Praze, no a v Plzni to je ulice Těšínská. Ráďo, co tam máš ty?
1: Pojďme se podívat do Plzně, je to Skrvaňská ulice, v Brně je to Kaštanová, v České Lípě je Okružní, kde to vůbec nefrčí, tady opatrně, a Dolní Radechová, to je na Náchodsku, přímo Náchodská na hlavním tahu, i tady se bouralo.
2: Tak šťastnou cestu, kysáci.

0: oblačno až zataženo, vyskytne se občasný déšť nebo přeháníky. Později pak bude srážek částečně ubývat, místy až na polojasno. Napříč republikou budeme mít kolem 15 stupňů Celsia.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
0: Poslanci schválili koaliční návrh na zastavení pravidelného zdražování dálničních známek, který v úvodu projednávání podpořil ministr dopravy Ivan Bednárik. Novela současně upravuje platnost jednodenní známky na 24 hodin od zakoupení, na čemž se shodli zástupci koalice i opozice. Česko upravilo pravidla systému notifikací ruských diplomatů. S jednodenním předstihem musí nově hlásit plán překročit hranice a oznamovat účel cesty, její trasu a dobu i místo pobytu. Prezident Petr Pavel označil změny za správný krok. A teď zpátky domů.
2: Hlavní město pořizuje speciální systém pro měření hluku stojících vozidel. Hlukoměr bude nasazen při silničním dohledu v problémových lokalitách. Cena přístroje byla 250 000. Souběžně město pořídí další přístroj k odhalování protiprávního jednání při silniční kontrole. Jedná se o válcový dynamometr. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport. Brankář Kamil Grabara z Juventusu Turín podstoupil operaci z přetrhaných vazů v pravém koleně. Polského fotbalového reprezentanta podle médií čeká až 7měsíční přestávka. Zprávy v jedné minutě přinesla Blanka Holoubková.
3: Čas letí jako voda, my máme před sebou poslední hodinku odpoledního jumpu.
4: Hromada věcí pro vás připravených, pojďme na to, hezký podvečer.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: nejlepší od 90. let.
1: KISS. Radio KISS.

0: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunety.
1: Ještě stále to pokračuje, ale už finišujeme, přátelé, protože dne 25. září, což je co? V pátek.
2: Ano, je to
1: pátek.
2: Tak?
1: Se vybere ze všech hlasujících v ranním vysílání Rádia KISS. Ale co? Nejdřív to vezmeme od začátku. www.kiss.cz na webu Rádia KISS můžete rozhodnout o největším hitu skupiny Lunatic, ale za to taky můžete získat osobní setkání s kapelou na jejich koncertě, který už se koná zanedlouho, a to 2. října, což jestli dobře počítám, ty bláho, není to už příští pátek?
2: No ano.
1: Já myslím, že jo.
2: Takže už příští tento?
1: Ne, tento pátek je 25.
2: No
1: jo,
2: právě.
1: To budeme rozhodovat.
2: Aha.
1: Ale jejich koncert ano. Je, jo, polopatě ti to
2: ano.
1: Říkám,
2: děkuji.
1: Až další pátek.
2: Ano, je to tak.
1: www.kiss.cz, tam si to najdete a můžete rozhodnout o největším hitu skupiny Lunatic a zažít tak jejich koncert, ale ne jeden, ale hned 3 z vás a samozřejmě váš doprovod se podíváte na koncert a nejenom tam přímo jako normální smrtelníci, ale dokonce i tam někde do backstage, kde se setkáte přímo s Lunaticama. A podle zákulisních, zatím neověřených, ale dost jako pravděpodobných, by se měl objevit Martin Kocy.
2: Ano, je to tak. No a samozřejmě ten je svobodný, takže pokud byste chtěli mít někdo třeba...
1: A myslím, že dlouho bude. Ale pojďme se podívat ještě taky, z čeho můžete vybírat. Ať je hudba tvůj lék, dotyky, chtěl bych tě líbat,
2: máma
1: only you, příběh malého chlapce, to je písnička pojednávací o dětství vlastně Martina Hájka, protože moc nevyrostl. Ale přátelé, tohleto už můžete rozhodnout jenom vy právě na webu Rádia KISS.
2: Je to tak. Tak pojďte na to.
0: Jump. Odpolední Jump Rádia KISS.

0: Víte, že?
1: Je dost možné, přátelé, že se budete chtít tak nějak po 60 se uklidnit a do budoucna samozřejmě přemýšlíme, jo, a
2: mít to máš za chvíli už,
1: ten
2: ne?
1: Život v klidu a možná se budete chtít rozvést. My vám dáme důvod se třeba právě rozvést a uhádat to u soudu, protože podle posledních výzkumů je to procentuálně, a já jsem to zaokrouhlil, ať se to dobře říká, po 60 se chrápe, když spí teda, 60% mužů a 40% žen. Já si myslím, že tohle už je důvod samozřejmě k rozvodu a můžete to uhádat. Pokud ale už máte chrápajícího člena rodiny vedle sebe, ano, a jste zvyklí, tak samozřejmě můžete frčet dál.
2: No, a jo? Tak to jako zase kvůli tomuhle tomu stačí akorát druhá ložnice, ne?
1: Jo, jako znám, jsou jako mladší a každý spí zvlášť.
2: No jasně, se to tak když chrápe, nedá, to ono to fakt nedá, jako
1: no, nedá,
2: to je průšvih, no.
1: Člověče. Já proto my, když jedeme třeba rádio, nebo takhle prostě se Soňou budeme v sobotu v Žernosekách, no, že jo, na Vinobraní. No.
2: Tak musí spát ve sklepě, prosím vás.
1: Máme
2: být
1: každý zvlášť pokoj, normálně jako já s kolegama nemám problém, ale se Soňou máme problém všichni, protože ta je slyšet až v Žernosechy.
2: No, prosím, co? Cože? Já?
1: No ty chrápeš normálně,
2: já ani očko nezamouřím.
1: Ty koukni, jaký máš nozdry normálně, to, když se rozehraje,
2: no právě, tak ty
1: když se rozehraje, to jsou varhany v katedrále svatýho Víta, tyjo.
0: Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Večer poslouchejte páteční odpolední jam. Jakmile uslyšíte své jméno, rychle se dovolejte do studia Rádia Kiss a ještě tento rok odlečte do Egypta.
1: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
2: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
1: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: bude členka Olympu bojovat ve čtvrtek s Finkou Kájovou Fialovou.
1: No vidíš to, tak to není problém, to samozřejmě ti velmi ráda vyplním.
0: Jo?
1: Tady toto přání, ano, samozřejmě, a klidně tě vyzvu, hodím rukavici, jak se říká, do ringu.
0: Hodíš, jo?
1: No je.
0: Ani nedopadne a zmátím tě.
1: Dobré, ty prosím tě, to snad jako víme, jak to dopadne.
0: Ježiš, já bych ti dal osotogary.
1: Ale ty prosím tě, ty.
0: Maj kravatu, ty jo.
1: Ale ty vůbec nevíš, co to je,
0: úplně, prosím tě. Takhle by ti vylezly ty očička.
1: No, to kdybych šlápla já na tebe takhle, tak ti vylezou očička.
0: No tak jako jo, přibrala si, to je pravda.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Je krátce před 18. hodinou, my se přišli rozloučit, předat to tady Vojtovi Sklenářovi, protože dneska při středě 23. září tady s váma bude právě Vojta.
1: No jo, ty droběno. No a my se uvidíme samozřejmě zase zítra po 14. hodině.
0: Uslyšíme.
1: Ano.
0: My dva se uvidíme.
1: No my se uvidíme, že jo?
0: Bohužel.
1: A samozřejmě se uslyšíme s našimi posluchači. No a budeme se na vás těšit tak jako vždycky, tak vy se těšte na nás.
0: No a taky je středa, tak nezapomeňte, že taky po Vojtovi, po 3 hodinách jukeboxu, tady začne řádit Vašek DJ Basslicker.
1: Ano, dobré muziky je třeba samozřejmě, protože je středa, takže poslouchej taky, jo?
0: Mějte se hezky.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Radek Hrdina a Soňa Ede na Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jaká je situace před 18. hodinou na silnicích? Pojďme to omrknout. Zdržení vás menší čeká na D8, a to ve směru Německo mezi 80. až 83. kilometrem. Zdržíte se na D2, a to ve směru na Brno, chvilku před Brnem, asi o nějakého 3. kilometru. A máte-li namířeno na Brno po D1, tak zdržení nejdřív mezi 180. až 185. a potom ještě mezi 192. až 196. kilometrem. A zdržení je taky na D5 před příjezdem do Prahy, a pokud byste dál pak pokračovali po pražském okruhu na D1, tak zdržení na kilometr 16.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Krásný poslech, plný smíchu, krásné hudby. Be happy a krásný den.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Už nikdy jiný rádio než to vaše. Fakt jste naprosto boží.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
4: Zítra bude oblačno až zataženo, vyskytne se občasný déšť nebo přeháníky. Později pak bude srážek částečně ubývat, místy až na polojasno. Napříč republikou budeme mít kolem 15 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Čeští vědci z Hejrovského ústavu Akademie věd chtějí společně s kolegy z Německa a Francie vyvinout přístroj, který by byl součástí chystané evropské mise k měsíci Saturnu. Hmotnostní spektrometr by měl zvládnout určit chemické složení materiálu z gejzírů, které tryskají z měsíce. Vědci by díky tomu mohli podrobněji zkoumat, zda se v něm nacházejí organické a další molekuly důležité pro vznik života. Agresivní postoj Ruska představuje přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost. To řekl prezident Petr Pavel na valném shromáždění OSN. Rizika podle něj rostou každým dnem. Později má na plénu promluvit také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. A teď zpátky domů.
5: Nové silniční napojení severního Rokycanska na D5 získalo cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Oceněná stavba měří 5 kilometrů a obchází Osek i Litohlavy. V soutěži dále uspěly domy mezi stromy, mateřská škola v Dobřívě. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
4: Florbalisté Liberce vyhráli v dohrávce druhého kola Superligy na hřišti Ústí nad Labem 9-3 a získali na druhý pokus první body v sezóně. Dopolední duel věnovaný školákům navštívilo 792 diváků. Domácí na první úspěch v ročníku čekají. V úvodním kole prohráli stejným výsledkem v Pardubicích. Tolik ze zpráv s Blankou Holoubkovou a teď už jsou tady večerní juboxy.
6: Vojta Sklenář vás zdraví na jejich startu, který je samozřejmě v 6 večer a Synvit Sebastian právě teď pro vás všechny hraje a zpívá.
1: Nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: Tady je Radio Kiss a je tady Jukebox, který jsme odstartovali a na startu Jukeboxu František na telefonu. Hezký večer ti přeju.
1: No, hezký podvečer. Tak, Františko. Tobě, Vojto, i Kisákům.
0: Ty jsi první, kdo dneska večer to má takzvaně pod palcem a musím říct, že začneme hezky, vybral tarantulu. Takže pendulum.
1: Jo, přesně tak.
0: Kam
1: já
0: to pošleme? Jseš drumbejzovej, máš rád dramy. Takzvaně.
1: Jo, přesně tak.
0: Nějaký dramy mi tam, že jo?
1: Jo, to je přesně ono.
0: Komu to pošleš?
1: Ale pošlu to tady k nám na sever Čech, do Cvikova a do Svoru. A tobě do studia, všem Kisákům, jako vždycky.
0: Tak jo, já ti děkuju moc, už to pouštím, už to hraje, tak se měj hezky a zase někdy. Čau, čau.
1: Jo, taky, ahoj.
0: A chcete taky zahrát jako František, tak taky můžete zavolat sem k nám nebo poslat hlasovku. Čau.

0: Posloucháte Kiss a taky Jukebox, můžete si nechat zahrát nějakou tu muziku, stačí k tomu jenom telefon. Buď to z nějakého telefonu vytočte naše studio 210 323 323 a nebo ve vašem telefonu, pokud máte naší aplikaci, tak mi pošlete hlasovku jako třeba Hedvika.
1: Pro tebe do studia, pro všechny kysáky a ty, co teďko pracují až do 10, jako my, tak nějakou pěknou pecku nám tam dej, ať se nám dobře pracuje. Díky, Hedvika, ahoj.
0: Pecku vám tam dám, popřeju samozřejmě, ať to utíká a jakou konkrétní, tak to řekne Kristýna.
2: Zdravím, Vojto a kysáci, prosím, zahraj nám něco od Pussycat Dolls, jsme na cestě na jejich koncert, na který jsme vyhráli
0: kvátný. No tak to je dobře, že se těšíte, tak to má být, tak si to užijte, tak Pussycat Dolls dáme. Mimochodem na koncertě Pussycat Dolls taky poměrně dost členů a členek týmu Rádia Kiss dneska budu, tak když budete mít štěstí, třeba je tam potkáte. Jo, mám pocit, že budou tak kolem sektoru 113-114, ale já jsem nic neřekl. Jai Ho! Nevím, jestli tahle pecka bude, protože A.R. Rahman asi nedorazí.

0: Ladíte Kiss a posloucháte Jukebox. Za chvilku někdo vybere na telefonu 210 32333. No ale tenhle telefon taky je hodně důležitý, pokud byste chtěli peníze vyhrát. Tak vždycky ráno máte šanci.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
2: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
1: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
2: Jednička to jistí.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Sliboval jsem, že další muziku v jukeboxu teď vybere někdo na telefonu, tak ho pojďme zvednout. Radio Kiss.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
1: Míša a Verunka.
0: A ty seš Míša nebo Verunka?
1: Já jsem Míša, Verunka
0: vedle mě. Ty seš Míša. Neurazil jsem tě, Míšo, teda.
1: Ne.
0: Že jsem si mohl myslet, že bys byl i Verunka, ale ne, nemyslel to ven. Tak Míšo, prosím tě, co bys chtěl pustit?
1: My bychom si chtěli se ségrou, jestli bys nám zahrál písničku od Scootera.
0: Takže tobě a ségře hrajem, jo?
1: Aha.
0: No a co kromě toho, že teď posloucháte, co děláte? Děláte ještě něco nebo už všechno jako hotovo dneska?
1: No prakticky sedíme, pohodlíme, posloucháme vás. No
0: vidíš, tak máte ideální plán. Tak hezký večer vám přeju a muziku pouštím, ahoj.
1: Super, děkuju, ahoj.

0: Aquu jsme si pustili a pustíme si další muziku, protože je tady Jukebox a ta další muzika už začíná a Pavel ji vybral.
1: Italského klasika Mauro Picotto, třeba Komodo, mám to rád, děkuji a bylo by to pro všechny lidi, co jsou za volantem a pro tebe do studia. Díky.
0: Taky děkuju, tak Pavel to má rád, tak mu to hrajeme, taky to zahrajeme vnučce Justýnce, která má dnes 10. narozeniny, všechno nej od dědy rádi. Taky zahraju Jirkovi, ať mu uteče 12. a ještě zahrajeme taky na odpolední do Toužimy a to od Zuzky. Tak ať to utíká všem, co samozřejmě pracujete, Jukebox pokračuje dál, teď právě Mauro Picotto.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Po hodině jdeme opět takzvaně čeknout, jak to vypadá na silnicích. Jenom menší zdržení, co se týká třeba hlavních tahů na D1, směr Brno mezi 178 až 180 kilometrem. Menší zdržení taky třeba na D6, směr na Karlovy Vary mezi 16 a 19, taky na Pražském okruhu, směr letiště mezi 15 až 19 kilometrem a bouralo se na D11, 7 kilometr ve směru na Prahu a dávejte pozor taky třeba na D5, 107 km ve směru na Plzeň a bouračka třeba i v Jindřichově Hradci a to v ulici

0: Nová střecha? Rekonstrukce? Krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
1: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní druhá vstupenka za poloviční cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, zimní údržba komunikací. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
4: Začíná další hodina jukeboxová. Vy budete vybírat, já budu hrát a teď vám posílám Alize.
5: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Ladíte Kiss a teď je 7 minut po 7 hodině večerní. Načali jsme dalších 60 minut Juboxu a já mám na telefonu Míšu. Hezký večer ti přeju.
1: Ahoj, tady Míša a Evča.
2: Ahoj.
0: Tak zdravím, Míšu.
1: Jako předchozí volající.
0: No, tam to byl kluka s holkou, teda, jo.
1: Aha, no, tak my jsme holka.
0: Vy jste holka. Tak vás to jako tak, že jste slyšeli sourozence, říkali, tak taky zavoláme, jo?
1: Ano, tak, jasné.
0: No, tak jasné. A vybrali jste Blade'a, pořádnou petelici, tak kam poletí?
1: No, poletí. Momentálně jsme teda zaparkovali v Praze a jdeme na Pussycat Dolls, moc se těšíme. Ale jinak to pošleme teda našim mužům, kteří doma zůstali s dětma, ať si to užijou taky.
0: Já myslím, že vy budete mít asi hezčí večer teda, ne?
1: Určitě.
0: No tak samozřejmě užijte si koncert a teď si užijte i Blade'a, který vás teda nakopne pořádně před Pussycat Dolls ještě. Tak děvčata,
1: těšíme se.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: A pokud byste taky chtěli být součástí Jukeboxu, chtěli nějakou muziku, není nic jednoduššího, než vytočit naše číslo 210 323 323, no a nebo mít aplikaci Kissu v mobilu a poslat mi hlasovku.
2: Ahoj, zdravím. Mohli byste mi zahrát nějakou písničku od Safrido do hospody u Moriho pro Kaziho, Hanku a Michala. Díky moc, mějte se.
1: Zahrajeme a ještě někam poletí muzika. Kampak, Lukino.
3: Ahoj, tady Lukino, já bych chtěl nechat zahrát písničku pro svoji ženu Haničku a pro naše krásné dvě děti. Pro Sebíka a pro Mildu. Pro Milanka.

0: rozhodněte o největším hitu skupiny Lunetic a zažijte osobní setkání s kapelou.
1: Tak jestli pak už jste hlasovali u nás na webu kiss.cz o tom, jaký hit Lunetiku je podle vás ten úplně největší. Pokud ano, říkám dobře, pokud ne, tak byste to měli napravit, pokud Lunetic právě patří k vašim oblíbencům, protože tím, že zahlasujete, tak nejenom samozřejmě, že pak se váš hlas přičte k těm všem, co hlasovali, a dozvíme se, jaký ten hit podle vás bude úplně ten největší, ale hlavně my už tenhle pátek, to znamená za dva dny, vybereme z komplet všech hlasujících v ranním KISSu tři výherce, no a každý z nich společně se svým doprovodem se osobně setká s Lunetikama na jejich velkém koncertě a ten už se taky blíží 2. října v pražském O2 Univerzum. Takže vy, co jste hlasovali, laďte KISS, ranní KISS, už tenhle pátek, a vy, co jste ještě nehlasovali, tak to napravte, protože se můžete na Lunetiky vydat.
0: KISS. Radio KISS.
2: Radio KISS.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Další muziku si dáme při středečním večeru a dáme si ji na telefonu. Petr se dovolal. Hezký večer ti přeju.
2: Taky Vojto, ahoj.
1: A ty jsi mi prozradil, že tvůj večer aktuálně v práci, tak do kolika bude ještě pracovní dneska?
2: Za chvilku jedu domů rovnou a těším se na mamku a budu něco dělat jako doma.
1: Super, super, super. Takže... Tak teď si hlavně poslechneš i muziku. Ovšem, já si myslím, že spíš než ty,
2: já teda ne, ale
1: tak
2: to pro
1: že jo. Tak komu hrajeme, Peťo?
2: Bude to pro kamarádku Radku Randovou ze Sokolova. K jejímu pondělnímu svatku, co měla. A právě mě poprosila, abych to takhle vyzkoušel spodruhý tě zavolat do Juboxu a zahrát tu muziku pro ní.
1: Takhle si o to řekla, jo? Řekla, Peťo, zavolej mi tam a popřej mi k svátku.
2: Jo.
1: No to je hezký, tak vidíš to, a ty jsi to splnil a já jí hraju, takže spokojenost určitě panuje. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Pasaž na Rádio Kiss, 7:45 máme. Hezký večer všem, hezký jukeboxový večer a Kuba by rád copak.
1: Čau Vojto, prosím tě, zahraj nám tam tady s kolegou nějakou písničku. Jedeme z montáže, jedeme do Olomouce, a ať nám to trošku posvětlíš nebo takhle. A chtěli bychom zahrát třeba Maybe One More Time od Britney. Díky moc, čau Kuba.
0: No tak zahraju, samozřejmě Britney je připravená zpříjemňovat vám teďkon cestu. A další jukeboxová muzika tedy splněna a ještě jednu hodinu dneska hrát na přání budu.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Osmá večerní za pár vteřin mezi námi, s vámi na Kisu Vojta Sklenář a posledních 60 minut Juboxu pro vás mám pro dnešek.
0: To nejlepší od 90. let. I v Juboxech Rádia Kiss.

0: Kiss.
1: Večer na Kissu pokračuje s Juboxem a pokračuje taky s Janou na telefonu. Tak hezký večer i tobě samozřejmě.
2: Ahoj Vojti.
1: A jak tvůj večer vypadá?
2: Úplně naprosto úžasný. Po prodlouženém víkendu na pustovnách, kde včera teda bylo úplně asi kebule, vařil hodně mlhu. Hodně. Ale jinak úplně úžasně.
1: Takže výletnice, jedna báseň.
2: No, ale jsme tady od neděle, od odpoledne.
1: Jo, vy tam jste ještě teda na pustevnách pořád, jo?
2: Zítra ráno odjíždíme.
1: Je takhle, tak to jo.
2: Takže... Akorát kebule nám do toho hodil trošku vidle včera, ale jinak si myslím, že jsme stihli úplně všechno, co jsme chtěli.
1: A dneska už nevařil?
2: A dneska už nevařil.
1: Tak to je dobrý.
2: Ráno,
1: tak to je dobrý.
2: Ráno dovařil, tak pak se to úplně dobře. Vyjasnilo, úplně úžasný.
1: Tak to je dobře, to je hodnej. Tak Jani, ty jsi chtěla hrdevě, tak toho zahraju samozřejmě.
2: Úplně, jakou pecku a bude to 100% do restaurace Záriša. Koliba u Záriši. Jsou tam úplně naprosto nejúžasnější lidi a... Já nemám co vytknout.
1: No vida, ty budou mít radost takhle, že si je
2: zpropagovala. Hele, Libušín maminka skvělý a u Záreši úplně topka.
1: Tak jim to tam posíláme. Všem. Tak jo, Jani, měj se.
2: Děkuju.
1: Ahoj.
2: A samozřejmě, je to i pro tebe
1: děkuju,
2: za kvělou práci.
1: Děkuju. Ahoj.
2: Děkuju, Vojti, děkuju, ahoj.

0: Milky a taky David Guetta, Just the way you are na Radio Kiss. Jukebox je tady, pokračujeme v něm a pokračujeme v něm se Sončou.
1: Ahoj, tady Sonča. My bychom se prosím nechtěli nechat zahrát Mojo Lady. Pro dvě lady děláme si s kamarádkou, která přišla asi po 10 letech, nechty ji dělám, tak si to užíváme s váma u Kissu. Moc díky a zdravíme všechny. Ahoj Sonča.
2: A Leona.
0: Tak zdravíme Sonču a Leonu, tak ať se nechty povedou a Mojo Lady už pode mnou. Další muzika v jukeboxu. No a já ji pošlu ještě někomu. Marcel řekne komu.
3: Chci nechat zahrát písničku pro mýho nejlepšího kamaráda, pro Přemu. Přemo, děkuju za to, že jsi úžasný člověk a mám tě moc rád. Samozřejmě by to bylo pro vás, pro všechny a pro všechny, co poslouchají. Moc děkuju.

0: Ladíte Kiss, přeju hezký večer, co takhle vyrazit ještě na dovolenou a udělat si léto, když už máme ten podzim. No s námi máte ještě pořád šanci.
1: Odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do 4 hvězd.

0: Večer poslouchejte páteční odpolední Jam. Jakmile uslyšíte své jméno, rychle se dovolejte do studia Rádia Kiss a ještě tento rok odlečte do Egypta.
1: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
2: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: zahrát písničku od Erotic Why. Bylo by to pro vás, protože jste skvělý Radio Kiss. Díky moc.
1: Tak Patriku, my díky moc samozřejmě. A posíláme teda Erotic Song s názvem Why. Musím říct, takový míně profláklý, takže Patrik bude asi fajn šmekr na erotiky. Tak si jedem pustit.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je tu středeční večer a to znamená jedno jediné jukebox do hodiny 21. Protože v 21. začne Kiss paráda. Basslicker se na vás těší, po Kiss parádě už bude Trance Party. No a teď bude poslední jukeboxová muzika a my takhle večer na chviličku zvolníme.
2: Zdravím všechny kysaky, prosila bych Enrique Iglesias a Hero pro moji nejmilovanější maminku.
1: Tak to byla Gabina, Enrique Iglesias a Hero, tahle muzika je připravená. Já už ji pustím, no a uzavíráme tím dnešní večerní jukebox. Let me be your hero. Would you dance?

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Kiss paráda rádia Kiss s DJem Bassnickem.
1: Kiss paráda. Je právě tolik, kolik je, a na vašem nejoblíbenějším rádiu Kiss startuje nedělní 19. nebo středeční 21. a rozjíždíme kolotoč 10 nejoblíbenější pecek na žebříku jménem Kiss Paráda. Po 486. takhle celoplošně na vás haleká DJ Bassnicker a dneska budou halekat nový Two Colors. Dáme si Davida Guettu s Hypetnem, novýho Timmyho Trumpeta, na kterýho se obrovsky těším, a zcela senzační Robin Schulz Take It Slow. Tak ten bude taky. Ale rovnou tady vytřeme všem zraky z 10. pozicí, kde bude fotbalová Shakira, Burna Boy, jejich Die, tak jdeme kopat, a rovnou desítka, která na webu Kiss.cz dostala 7,5 tisíce hlasů.

To byla Shakira na 10. pozici a nás teď v Kisparadě čeká Robin Schulz. Asi po 3 týdnech vydává další novou věc, tentokrát s názvem Take It Slow, Balit. Ano, taková překopávka klasický věci právě s názvem Balit, která se točila kolem roku 2000 a byla spíš klubovou přesilovkou. A Robin Schulz s Watermatem ty do toho pěkně nahodili špeky a hodili tam nějaký decibely, BPM a podívejte se, jak je to v roce 2026 pořádnej smažit. Take It Slow a Robin Schulz na Kisu.

skočíme dále Kiss parádové kousky na rádiu Kiss. Tentokrát letíme za BB Rexou a Davidem Guettou. David Guetta, to je stálice Kiss parády. To by bylo, aby nebylo, kdyby David Guetta tady neměl minimálně 2-3 tracky na žebříku. Dokonce jeden čas tady měl 4 produkce. Takže BB Rexa, David Guetta, Sad Girls dneska bere 9. pozici a další z těch hitů, který celosvětově vábí vás všechny fanoušky tohletoho francouzského elegána.

0: dáváte si Kiss parádu, dáváte si DJ Baselicra Radio Kiss, ty nejlepší pecky, pro který hlasujete, neflákáte to tady kysáci, a jsem rád, že další hudební pecka teď je před náma. Můj oblíbenec Mark Korn, který flákem Ragagaga Bomba doslova do písmene letí celým světem a vás to neskutečně baví. Takže ideální, že i vy teď podporujete tohleto mága, který 15 000krát dostal váš hlas na webu Kiss.cz. I won't let you down, hit, který v 80. letech dobil celý svět, no a teď dobývá v roce 2026 vás všechny kysáky Mark Korn.
1: Kiss

0: Je tady na časovky z parády Rádia Kiss bouchnout dnešní tip na hit a je podání Two Colors. Ty znáte díky ve spolupráci se Safrido a dalšíma věrnýma hvězdama. Cynical a tak dále, to byly prostě řachy number one, který nás po celém světě doprovodili a udělali nám radost. A jejich nová věc se jmenuje Primadonna a s dvěma N, tak prostě Madonna, Primadonna. Je tam takovej ten kontext potrhující královnu popu, jak je všeobecně nazývána. Takže Two Colors, kluci, už k vám letí na Kisu.
1: Kiss Paráda. Tip na hit.

Moving to the Sun, to je Hugo Alternate. Dneska pro ně šťastná sedma, tenhle ten afrohauzíček, afroklubovka pěkně tempuje a možná vlastně vás zůstává ještě k sluníčku, k babímu létu, protože ty teploty kolem 23, 25, tak ty jsou luxusní vlastně, krásně, víkendově nám to svítí, zahřívá nás to, takže ta topná sezona ještě úplně není aktivní a to je dobře, protože v loni už byla kosa. A možná i díky Google teď nám bude teplo jako v sauně. Moving to the Sun, šťastná sedma, jdeme na to. Kiss Paráda.

0: Už jste byli někdo v Amsterdamu, tak možná 100% víte, jak tam jede zelená barva. Ale u nás na Kisu jede My Oh My společně s Luisou Sonzou. Tenhle ten kusanec spasil světlo světa zhruba před měsícem a půl. A Luisa Sonza, to je velká španělská vyklinutá zpěvačka, která vůbec není špatná i vzhledově, protože jede modeling po celém světě. No a v Amsterdamu měla zastávku na módní přelídce a Chris Cross prostě řekli, no tak tu bereme, hele, tak krásně zpívá, ještě super vypadá. To máme dva v jednom, no a je to velká hitovka My Oh My, která dneska jede šestou pozici Rádia Kiss a Kiss Parády.
1: Kiss Paráda. Místo šesté.

0: se salaví, baby.
1: Vy, co pravidelně posloucháte Kiss Parádu, píšete si to třeba do svých notýsků, zápisníků, a to vím moc dobře, že celá řada z vás to takhle má a vy vyndává to ve velkým. Tak si napište do svých diářů, že dneska s novinkou číslo 2 bude opět počítat David Guetta. Já už jsem o tom mluvil na začátek. Máme tady Guettu s BB Rexou na devítce, no a další Guetta rovnou letí do našeho vínku. You and I, Me and You, je to spolupráce s Hypetonem, věc, kterou jel v Německu před 75 tisícovým davem, a dokonce David Guetta nedávno vydal překopávku Somebody That I Used To Know od Gotye a Kimbry ve spolupráci s Hypetonem taky. Takže vlastně takovej dvojí single, dvojí metr, a teď právě fenomenální novinka, která jede i v našem denním vysílání. Tak vychutnávejte, novinka s číslem 2.
2: Novinka Kiss Parády, Rádia Kiss.

Lomený beaty, drum and bass, tak teď to tady je. Chase and Status, top 5, podívejte se, jak ten dramíček je oblíbený, jo. Oblíbený, no tak to je taková praština, oblíbený, řeknu správně. Společně s Jay Hussem je tady Distrangled, hit, který nám pěkně lítá, no ale pozor, to, co bude za chvilku, tak to vás taky potěší, protože to bude jedna z těch nejlepších šíleností. V zápětí vám dám i novinku od Timmy Trumpeta, takže kysáci, taneční muzika, kysparáda, budeme hodně aktuální a věřím, že to pro vás bude mít absolutní grády, stejně jako DNB, Chase and Status na pětce. Kyspa.

Loco Loco, to je ta šílenost, kterou jsem teď slíbil. Gordo a Rainer Sonnenwald, Loco Loco, Numero, Quattro, číslo 4. Tak to je taky ujetost krásná, mě to hodně připomíná Faruko a Pepas, takový ten podobný rukopis latinsko-americký a v podání Gorda, hele, to je nákyp. Takový rejžovej nákyp, no to jediný jídlo, který mi úplně nesedělo ve školní jídelně. Takže teď věc, která sužuje celý středoevropský kontinent, zároveň Jižní Ameriku, v Mexiku to je prostě teď number one, Gordo a Loco Loco, dneska číslo 4, 71 tisíc hlasů a myslím si, že má nakročeno ještě mnohem vejš. Kiss Paráda.

0: Ty mi trampeťáka jsem sliboval a sliby se mají plnit, i když nejsou Vánoce. Ale Farben k tomu, německý pobuda, který s barvičkama dobil celý svět a o titul All Right a dalších fenomenálních úspěchů je tady další přesilovka s názvem Chase the Feeling. Timmy Trumpet, ten vždycky jako vydá něco komerčního a zároveň něco fakt hodně hustýho. On jede od hardstylu přes peklo, EDMko, dramíček, prostě všechno. A jeho set, který jsme si mohli vychutnat na Tomorrowlandu ve Freedom Stage, tak ten byl opravdu fenomenální. Dokonce tam vytáhnul i Johna Martina, který si jim zaspíval novej single A Don't You Worry Child, což je vlastně jedna z těch nejstěženějších a nejoblíbenějších věcí Timmyho Trumpeta. Takže Chase the Feeling, další tip na hit v podání Kiss parádového klání.
1: Kiss paráda. Tip na hit.

A pozor, nám tady někdo klesá. Francouzští Offenbach nám dobili několikrát první místo, jo? A teď už dobili a spadli, protože minulá dvojka, teď je trojka. Four to the floor, ale já už jsem říkal, že nám končí a oni nám nějak jako se pořád vzepřeli a stále nám chtějí na tom žebříčku úřadovat. Ne, já se tomu vůbec nedivím, zároveň ten hit je tak strašně chytlavý, že si zaslouží svý místo. A ono to je taky o tom, že třeba písničku delší dobu neslyšíte a vy si ji opět zamilujete a pak když ji slyšíte furt, tak je to už jako taková odrovačka, ale u tohle singlu si myslím, že to

0: Za chvilku nás čeká grande finále Kissparády s číslem 486, už jenom 14 týdnů a máme tady jubilejní 500. Ale teď z nuly na dvojku, takhle vysoko, je Miley Cyrus, Bass Persuades. Hit, který je takovej jako na první dobrou nemastej, neslanej, pak to poslechnete po druhý, ono vás to začne chytat, hele. Já už to slyším asi po šestý a bere mě to čím dál tím víc, takže Miley Cyrus opět jako dokazuje to, že nepatří do starého železa a má kvalitní beaty a teď jako basový. Bass Persuades číslo 2, ale pozor, dostala přes 100 000 hlasů, takže na to, že je to novinka, tak už vás pěkně chytla za pačesy. Tak si ji tam dobijeme a za chvilku number one, hele, a grandiozní, fenomenální číslo 1 v Kissparádě.
1: Kissparáda. Místo druhé. Let's go.

to tady. Number one, číslo jedna, Kiss parády. No, samozřejmě song, který je mi nejbližší, který mám nejradši, který ve mně zbudí husinu úplně všude. Je tady totiž Armin van Buuren a zpěvačka Sasha. He Everlasting, hit, který sužuje prostě všechny kontinenty, těch verzí, který vyšlo už asi 18. A já vám teda jsem tam zahrou Midnight Edit a ten krásný roztažený Extended Edit, ale dneska si dáme Origoš, který, pozor, ale překonal rekordky z parádových hlasů, protože dostal přes 300 000 hlasů. To je brutál. To se jen tak někomu nepovedlo v historii. Já tady asi největší úspěch byla Verona, na mě nečekej. Tam měla 260 000. A teď jsme přes 300. Takže Armin van Buuren, to je někdo, na koho prostě nemůžeme sahat. A je to prostě ikona, která tady bude ještě, doufám, hodně dlouho produkovat tu nejlepší muziku světa. Armin van Buuren, Everlasting číslo jedna, Kiss parády. Vy si to dejte a zaslouženě.

0: DJ Baselicker. Transparty Rádia Kiss.
1: Kiss paráda Rádia Kiss za náma, kysáci, a je tady na čase rozjet dnešní Transparty. Už 141. vydání, takový přesně číslo dneska rozjedeme na Rádiu Kiss a já jsem rád, že potom, co nám vlastně Kispošku vyhrál Armin van Buuren, tak i dneska 23. září v 10 večer můžeme rozpumpovat trends, takže po trendsu trends. A dneska hodně klasik, i když na začátek si dáme dvě novinky, které bych možná úplně z fleku mohl zahrát jak v Kiss parádě, tak i v Horečce sobotní noci, tak Bass Machine. Není to vyloženě trends, ale mě baví. Je tady totiž na začátek dnešní mini trends party 141, konečně už mám to čísílko, děkuju Scuderiovi za něj. Tak je tady Aquagen, který vydal novou pecku Angels překopanýho Robbieho Williamse. Vy jste ji mohli slyšet i v pátek v raním shotu. A je to doslova do písmene nářez, který vám vyrazí dech. Takže na start si ho dáme, Angels, a za chvilku nový Italo Brothers. Vím, že Ludva Soukupu bude nadšenej. Jejich replay, což je překopaný IS. Ano, IS, IS. Tak dobrou chuť a jeste. Trends Party 23.09.2026 a 141, tak už zase pěkně čísluju. A my startujeme na Kiss.

0: Trance Party Live Old School.
1: 141. Trance Party, za náma novinka od Italo Brothers Ripley a my jdeme dát Energy 52 Café Del Mar v Jaxwell remixu. Takže teď už jedeme vyloženě trance a old schoolíček, protože tady mám pár žhávic, o který se si napsali. Tady Domča by rád slyšeli Funky Monkeys, Ui Ui, že jsem to dřív hral v Horyce sobotní noci a teď už to tam jako neslyšel. Hodně dlouho, no tak možná, protože už to tam úplně nehraju, jelikož to bylo hodně tvrdý, ale tady v Trance Party není problém. DJ Emax Edit, to byl vlastně projekt i DJ Emax a DJ MNS, Funky Monkey, takže Ui Ui. Pak tady mám Schillera, zahraj Schillera, který nedávno byl v Praze. Já jsem koukal, že tam vystupoval, ani o tom nebylo tolik vidno. Takže si dáme Dream of You a Molela Mix na Kisu.

se tak trošku inkognito a bylo to skvělý, tak tady vlastně dohrála jeho věc s Hepnerem Dream of You v Molela remixu. Ten byl výborný a kolem roku 2000, 2001, 2002 bural všechny možný hitparády. Teď vyloženě krásný instrumentální trance, dnešní trance party s číslem 141. Mimochodem za 14 dní je tady 60. výročí trance party live. Máte se na co těšit a s Michalem Kavalčíkem to dáme doplnej. Dolphin's Mind Into the Blue, Dreamscape Remix, dokonce to vyšlo na kompilaci Dream Dance, takže to si dáme. Za chvilku Space Frog Follow Me, to bude pro Dušana, kterýho zdravím, a klasický klasika od Paul Fandika Another Way na vás taky čeká. Takže držte si klobouky, jedeme dál.

Angelic Can Keep Me Silence v Dumont remixu, ale samotný Dumont, Das Licht, tak ty nám dlouho nehráli, tak když jsme u těch Dumont, tak od nich taky dáme kompozici z Launch, Drifting Away, Beam vs. Cyrus MX, remix, a budou i Lovesten Galactica Project Superstar plus Drive remix, a napsali jste o to, že byste chtěli ještě Mobyho, Why Does My Heart Feel So Bad, a remix od Ferryho Korstena z roku 1999. Tak ten bude, takže klasický závěr dnešní Trance Party je tady s DJem Basslickerem na Kissu. Já děkuji, že jste ladili. Klidně mi napište na Instagram DJ Basslicker. Hej ho a dobrou modrou skobrou. It's

Why does my heart feel so bad? Why does my

Why does my soul?

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Ze středy s datem 23. září už nám zbývá jenom necelá hodina. No a tak než nám začne nový den, konkrétně čtvrtek, a odstartují noční jukeboxy, dneska v noci s Katkou Brzo Bohatou, tak mám pro vás to nejlepší z dneška, hezky si to zrekapitulujeme, začneme ranní trojkou, ale taky máme i to nejlepší od 90. let. Tak kdo bude v téhle hodině, třeba French Affair, Imagine Dragons, Kaskáda, Robin Schulz, 24/7 anebo Artemas, už za malou chvíli.
0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
2: Ranní Kiss.
0: Ranní výzva. Ranní výzva.
3: Na Kissu jsme v rámci ranní výzvy plnili přání Lukášovi, který chtěl přes vysílání Rádia Kiss požádat svoji partnerku Markétu o ruku. Všechno se povedlo, jo. Video už je venku na Facebooku, Instagramu a v plné délce ho máte i na YouTube.

0: Na tady má nejlajkovanější komentář ze všech. A ne, jak v jedné vteřině rozbrečet přes milion lidí. Trojko, jste neskutečný s touhle výzvou. Vám gratuluju a Lukášovi z Market velká gratulace.
1: To byla hlavně práce Lukáše, že se ozval, dal nám vědět na e-mail ranozavináčky.cz. Hele, a když jsme u toho, mohl bych dát teď prosím jednu takovou malinkatou výzvu?
2: Takže seš to ty, Romane.
1: Úplně jako takovou minimalou.
3: Jo, můžeš.
4: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže raní trojka splnit to, o co si řeknete?
1: Já jsem totiž na tomto e-mailu našel ještě jednu zprávu, která se týká dnešního dne, jo, a pochopíte. Dobré ráno, raní trojko, pokud nejsem moc troufalá, můj manžel má dneska narozeniny. Mám veliké přání, které bohužel neumím splnit, ale určitě by Martina potěšilo a udělalo šťastným, kdybyste mu vy tři dneska přes éter popřáli a zahráli mu písničku od Báry Tlučořové a Romana Anděla. Moc na ní myslel a věřil, že jak ona, tak i on se z toho všeho dostanou a budou dál žít normálním životem. Bohužel nás také postihla tahle nemoc, se kterou bojujeme už třetí rok a nevíme kdy a co jak do budoucna bude. Snažíme se žít dál normálním životem. Manžel se jmenuje Martin Kožusník a jsme z Havířova. Moc děkuje naše posluchačka Ivana.
3: Jo, to si nám vlastně, Romane, vyprávěl o tom, že Martin bojuje s podobnou nemocí, jako bojovala právě naše kamarádka a moderátorka rádia KIS Bára Tlučhořová.
1: Takže, Martine, podívej, co my jsme s tvou skvělou ženou vymysleli. Nahráli jsme totiž pozdrav, který je tu jenom a jenom pro tebe.
5: Ahoj, lásko moje, Marťo. Tak jsem nevěděla, jak ti vlastně mám popřát narozeninám nějak výjimečně. A podařilo se mi ukecat raní KIS, aby mi v tom pomohli. Přeji ti, abys si splnil svoje sny každý den a užíval si život plnými doušky. Moc tě s dětmi, Julinkou, Martinkem a Amálkou obdivujeme a věříme, že jsi velký bojovník. Taky nám to každý den dokazuje, že? A přejeme ti hlavně to zdraví, co je teď u nás vlastně na prvním místě a spoustu štěstí a spokojenosti. Tvoje Ivča a nezapomeň, že tě strašně moc milujeme.
1: K tomu se připojujeme a schválně si tipněte, kde to teď momentálně poslouchají.
6: Ty jo, doma.
1: Martin to totiž nevěděl, jo? Ivča zařídila, aby teď bylo puštěné rádio doma. Na to jsem se právě ptal. Ivčo, v kolik to pustíme? A Ivča na základě toho odpověděla tohle. Poslouchejte dobře, kde teď jsou.
5: My jsme v pondělí koupili zájezd do Egypta, my budeme zrovna v Egyptě.
1: To je dobře.
5: Vozíme sebou Bluetooth a vás máme na Wi-Fi, že? Samozřejmě online.
1: Skvěle si to zvládla. Mám radost, že se mi napsala a jsem taky rád za to, že máme tu možnost Martina a celou tvoji rodinu pozdravit. A opravdu ještě větší radost mám z toho, že můžete být takhle spolu a odletět někam za teplem, protože jsem si jistý, že tohle Martinovi musí udělat moc dobře.
5: Doktor říkal, užívejte si, dělejte si, co chcete, hlavně ať jste spokojený. To říkal, musíte dělat radost mozku. Tak děláme radost mozku, tak manžel, jak mu dovolí lítat, tak už lítáme.
1: Ivčo, měj se krásně. Ahoj.
5: Taky, ahoj, ahoj.
1: Ivča zní skvěle, vejta se s tím nemaže.
6: Jo, Martine, Ivčo, moc vás zdravíme na Dovču, užijte si to a bojujte.
1: Celou rodinku víme, že jste tam teď společně, takže jakmile dohraje tato písnička, potom za nás všechny šup do moře a pořádně
3: ano,
1: si to
3: užijte. Martine, všechno nejlepší.
1: Od všech posluchačů rádia KIS.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Raní kiss.
1: Pojďte si pustit teďkon hlasovku od Kačky, protože ta je výborná.
2: Vy mi dáváte teďka poslední dva dny, že já snad začnu mít podezření, že jsem snad těhotná, jak furt jenom brečím. Jste skvělí.
1: Ale Kačí, my ti rozumíme, to víš, a to jsou teď spíš takový slzy, jak bych to řekl, takový dojetí
3: ano,
1: slzy, nebo ano. Jak to popsat. A taky přání toho, aby všechno dobře dopadlo, protože jsme zdravili našeho Martina, posluchače až do Egypta, který to tam právě teď se svou rodinou poslouchá.
4: Užívejte, užívejte.
1: Tomu se udělá radost.
3: Tak šup do moře.
5: 5 minutes later.
1: Co to tady vidím, Patriku? Ivča, Martin, vzkaz od moře, oni se ozvali.
4: Ozvali se přímo z Egypta.
1: Budem tomu rozumět?
4: Samozřejmě.
1: Není to arabsky, jo?
4: Ne.
6: Ahoj, Ivča.
7: Ahoj, tady Martin. Tak já moc děkuju Radio Kiss, děkuju hlavně teda svojí manželce, obrovská opora pro mě v životě. No, je to těžké období, dá se říct 3 leté, ale nějak bojujem a musíme bojovat kvůli dětem, kvůli všem.
6: No, ale teď jsme momentálně strašně moc šťastní a zdravíme a ještě jednou moc děkujeme. Jste nejlepší. Ahojte.
7: Ahoj.
1: To je do vás moc hezký. Díky, Martine, Ivčo, jak se to tam rozdíhalo, to typuju, že jste teda teď byli asi na pokoji, že jo? Takže plavky už máte na sobě.
3: Teď... Na to jste hodili ručníky na lehátka.
1: To, co nikoho nebaví, no, to je ten opalovací krém, no, dobře.
4: To
1: že
4: je
1: jo?
4: Strašný, to
1: víš,
4: nemám rád.
1: Musí to být, no. A pak to vemte teda přes ten bar, jo, za nás, takhle s Patrikem, Míšou.
4: Jedno kubíčko a šup do vody.
1: Ano. A šup do vody. No a někoho do Egypta vyšleme už v pátek, protože můžete odpovědět na našem webu na soutěžní otázku a v pátek vybereme jednoho z vás, kdo správně odpověděl a důležitý je slyšet své jméno. Po 3. hodině, pokud se uslyšíte, zavolat k nám do Kisu.
3: Když se podíváte na web kis.cz, tak tam, když si jdete dolů, najdete přesně otázku, na kterou máte odpovědět. Co patří mezi největší lákadla egyptského letoviska Marsa Alam? Máte tam možnosti, stačí jenom správně zaškrtnout.
1: Kdybyste si nebyli jistý odpovědí, tak správnou můžete dohledat na webu plusstyle.cz, co je na tom vtipnýho?
4: Je tady jedna ta odpověď rozesmála. Rozsáhlé borovicové lesy. No.
3: A třeba to je zrovna ta správná,
4: no,
3: víš?
4: Dobře.
1: Cítím vůni lesa i v Egyptě.
0: Raní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Přátelé, já si troufnu říct, že 96,5% nečte takový ty věci, když si pořídí nový telefon a musíte tam odklikat nějaký různý pravidla a takovýhle, souhlasím, protože to scrollujete až půl kolik stránek, že jo?
2: No, to tak týden.
1: Tak, a ty to prostě ještě drobným písmem a teda. Tak to radši odklikáme, protože chceme, aby ten telefon byl co nejdříve funkční. Jenže.
2: Někoho pravděpodobně napadlo skopírovat celé ty podmínky a dát to pěkně do našeho kamaráda AI, která to teda celý vlastně přelouská.

0: No a vyšlo z toho najevo, že třeba ku příkladu Apple má v podmínkách používání, že nemůžete poslouchat Apple Music a u toho stavět atomovou bombu. Chápete to? No kdo by to řekl?
1: Za prvý, kdo to vymýšlí? No. Za druhý, bych chtěl vidět fréra či frérku od Apple, jak to jde někam kontrolovat.
0: No to za prvý a za druhý, jako prostě, rozumíš, tak on bys to mohl zkontrolovat ten telefon, že doví, jestli nás nesledují přes foťáky a tak dále, nebo přes nějaký odposlechy. Nicméně teda jako, rozumíš, teď si vím, jako napadlo by tě u stavění atomové bomby poslouchat Apple Music?
1: A úplně vidím ten soud. Jak neřeší vůbec, že stavěl atomovku.
0: Přesně,
1: ale vy jste, vy jste poslouchal, vy jste porušil podmínky. A to bude prostě za $1,500.
0: No to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Normálně si říkám, že to fakt možná stojí za to. Chceš si to vzít, překopírovat, dát to do toho chatu, ať mi tam z toho vybere tady tyhle ty blbovinky, protože to je neuvěřitelný, co oni tam do toho dávají všechno.
1: Ale myslím, že nejeden tam venku posluchač rádia, jak ještě posluchačka, bude souhlasit s tím, že vlastně a my si to nemají jinak, že jo. Vzpomíná na to, jak ten frér hodil usušet kočku do mikrovlnky.
0: Jo.
1: Vysoudil strašný miliony a od té doby je tam, že tam nesmí sušit zvířátka.
0: No. Dobře, ale tak si vem jako, že jo, prostě tak atomovou bombičku, no, budu si stavit pěkně u toho a do rytmu hezky.
1: Už to radši neříkej, bum, nebo přilíte nějaká urna.
0: A bum. Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Před malou chvílí tady ve studiu Radia Kiss mimo éter mi říká Soňa, že brzo poletí, někam poletí, že jo, ty někam letíš, viď? Mm. Tak mě to přivedlo, že tobě i našim posluchačům,
2: kteří také poletí,
1: třeba v brzký době, příští sezónu, dovolenkovou.
2: Nebo z práce třeba, no.
1: Ale nech toho, ty. Tak já tady mám takhle rozepsaný letadlo, předek, zadek a tak dále. Mm-hmm. Kde je to, prosím tě, nejbezpečnější podle jako všech těch havárií a takových těch různých?
2: No to jsem zvědavá, mám nějaký tip.
1: Jo, tak schválně, kde?
2: No uprostřed se říká.
1: Uprostřed, dobře. Pojďme to vzít od čumáku dozadu. Mm-hmm. Na procenta, ano. Jo? Takže 49% míra přežití přední část kabiny, jo?
2: Jo.
1: Jedeme dál. 56% míra přežití nad křídlem nebo před křídlem.
2: Mm, takže pade na pade, takže ocas je nejbezpečnější, jo?
1: Je to tak. Fakt? 69% míra přežití je zadní část kabiny. To zase bude vyprodáno vzadu.
2: No, bezva.
1: No.
2: Zadky. Já jsem si tam koupila stupenku, tak teda letenku. To, takže ty to musíš takhle jako říct, jo? To byla totiž jediná řada, která byla furt neobsazená, takže tam jsem si dala
1: tak,
2: jako...
1: Počkej, kam? Já nevím kam.
2: No, právě takhle jako dozadu. Vlastně je to asi třetí odzadu sedačka.
1: No tak v tom případě je právě, že okej.
2: No ano.
1: To je 69%.
2: Vidíš, a nikdo tam nechce sedět. No, a teď kvůli tobě to budu mít vyprodaný na zpátek.
1: Tak počkej, jak na zpátek, tak ty máš zpáteční snad ne?
2: No, ale tam jsem si nebukovala ještě sedadlo, že jo, to můžeš až potom.
1: No, tak to je prostě špatně, takže přátelé.
2: Nic, jo, nikdo nekupovat.
1: Zadní část letadla, 69% míra přežití.
2: Moje.
1: No, kde je těch 31, to sice nevím, ale každopádně vzadu ne.
2: No.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Začíná jenom jedno. Noční jukeboxy od mikrofonu vás zdraví Katka Brzy Bohatá, tak jdeme na to kysáci.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy. I'm a

0: Krásnou noc, kysáci moji milí, od mikrofonu vás ještě jednou zdraví Katka Brzo Bohatá a nám začínají noční jukeboxy s datem 24. září. Ano, ano, je to tady, kysáci, oficiálně nám včera začal podzim, takže pošmorný počasí, deprese, déšť a je to tady všechno. Ne, já si dělám srandu, samozřejmě to nás vůbec se netýká, nic takového. Bude krásný, barevný, úžasný podzim. Každopádně svátek slaví Jaromír, tak jestli máte nějakého Jardu kolem sebe, tak mu nezapomeňte popřát. Pánové, krásný den, váš sváteční. No a máme tady jukeboxy a to znamená jednu věc, že hrajeme podle vás. Takže telefonní číslo 210 323 323 nebo apka Rádia Kiska, mi pošlete vaši hlasovku. Naše telefonní číslo jako první vytočil Jirka. Jirko, ahoj, já tě zdravím a vítám tě v vysílání Rádia Kis. Ahoj.
1: Čau. Tebe.
0: Děkuju pěkně, jak pak se máš, jak trávíš noc?
1: V podstatě jde to. Docela
0: jo,
1: dobře.
0: Jo, tak to je paráda.
1: Teď je to naštěstí takový jako lepší období.
0: Jo, no tak
1: užil
0: super.
1: Užil jsem si mostecký slavnosti a od té doby jsem takový, prostě jste mě naladili.
0: To máme velkou radost.
1: Bylo tam spousta skupin, ale i vaše písničky byly super.
0: Tak to jsme rádi, my jsme sami říkali, že jsme byli překvapení, jak krásná a velká akce to byla. Že by mě v životě nenapadlo, že takováhle vele akce bude v Mostě, vždycky Most. Ale bylo to fakt super a nám se tam strašně líbilo. To musím teda říct, že tohle to bylo jako velmi, velmi povedený. Tak jsem ráda, že to působilo i na vás, diváky, to máme samozřejmě velkou radost. No a Jiříku, co ti můžu dnešní noc zahrát jako jukebox?
1: Tak já jsem vybral písničku právě od vás, od Holek, a to je písnička Party.
0: Společně s Mark Vosem, který nám ji upravil. Chtěl bys písničku někomu věnovat, nebo jenom pro tebe čistě, aby si zavzpomínal na ten Most?
1: Všem kysákům i pro mě, ať se mi vrátí vzpomínka na mostecký slavnosti, ale i kysákům, co teď poslouchají a tak dále, takže ať si to užijou.
0: Dobře, mám ji tady nachystenou, tak jdem na ní. Jirko, díky ti za zavolání a někdy příště, ahoj, čau.
1: Ahoj.
0: No víc už toho kysáci v tomhle vstupu nestihneme, protože za pár vteřinek se mi tady spouští naše party. Co to bude potom, to už je samozřejmě jenom a jenom na vás. Já vám přeju krásnou noc. Noční jukeboxy právě začínají.

0: Noční Jukebox.
1: Noční Jukeboxy máme v plném proudu, já už mám na telefonu dalšího z vás a tentokrát je to Evča. Ahoj Evčo, já tě zdravím.
2: Ahoj.
1: Ahoj, odkud voláš?
2: My se zrovna se ségrou vracíme z koncertu Pussycat Dolls z Prahy, takže nás čeká ještě dlouhá cesta.
1: A kam vás vede dlouhá cesta?
2: Jo, jedeme na Moravu zpátky do Hradiště a do Brna.
1: Aha. Jak se ti líbil koncert?
2: No byl perfektní, jsme hrozně rádi, že jsme úplně načaté, říká ségra.
1: Spousta našich kolegů z rádia tam bylo. I mých kamarádek, ono je to takový jako holčičí, že jo? Tak jsem viděla strašně moc videí, že to bylo super, že jste si to užili. Škoda, že už jich je vlastně jenom půlka. Že on jich bylo, myslím, původně 6 nebo kolik, a už jsem tam viděla, že jsou tam jenom ty dvě blondýny a Nicole Scherzinger, ale že i tak to jako bylo super, že si to hrozně užili, aspoň teda, co máme vlastně skupinu na WhatsAppu, že jo, od Kisu, tak tam
2: posílali.
1: Ano, viděli
2: jsme Míšu Dinhovou, jsme potkali. Tak...
1: No, a strašně moc, Alex Kolová, hrozně moc lidí. No, a jo. No a jako psali, že pecka, že paráda, že to byl zážitek. Tak to jsem ráda. Tak já vám, holky, přeju hlavně opatrnou a šťastnou cestu domů. A co vám můžu zahrát? Povědejte.
2: Poprosíme něco od Atomic Kitten a chtěli bychom ještě ze ségrou pozdravit pana Volťáka, jestli můžeme, který nás vezl z parkoviště do O2 Areny, váš velký fanoušek a určitě poslouchá teď, aby mu to teda taky krásně utíkalo dneska.
1: Dobře, tak jo, tak holky, šťastnou cestu domů a Atomic Kitten jsou tady pro vás. Mějte se, čau.
2: Moc děkujeme, ahoj.

Kysáci, já jsem na začátku vysílání říkala, že tady máme 24. září, takže nám oficiálně začal podzim. A já bych vám chtěla popřát, ať ten váš podzim je krásný, ať je opravdu pestrobarevný, jak když čaruje příroda venku, tak ať ho i vy máte takhle hezký, ať ho nemáte pošmurný, plný špatný nálady a depresy, jak to k tomu občas jako bývá. Ať jste veselí, ať si to užijete. Já jsem se koukala, že i počasí má být krásné. Minimálně aspoň teda, co se tady Prahy týče, tak to ukazuje i na další dny, příští týden krásných 23 stupňů a sluníčko. A i jsem si četla dlouhodobou tady, že jsem si teď dala práci a vyhledala jsem si, jak dlouhodobě má vypadat předpověď počasí a opravdu nám meteorologové slibují krásný slunečný podzim. Tak ať ho máte i vy, nejen venku, ale teďka i u nás s hudbou na Rádiu Kiss.

0: Dua Lipa nám dohrála na rádiu Kiss, co nám bude hrát dál, to už nám řekne Marťa, která poslala hlasovku do aplikace Rádia Kiss. Tak Marťo, co ti můžu zahrát?
1: Ahoj Kači, zahraj nám prosím tě borovičku na tu naši utáhnou noční směnu, ať se trošku probereme, protože do 6 je totiž fakt daleko. Bylo by to pro Fildu, pro Míšu, Liborka, Káju a Lucku a taky pro tebe do rádia. Díky moc.
0: Je, Marťo, je, do 6 hodiny je daleko, ale zas na druhou stranu budeme v tom spolu, jo, já jsem tady taky do 6, což samozřejmě všichni moc dobře víte, takže tady budeme spolu, jo, budeme trpět spolu a já se budu snažit aspoň tou hudbou vás nějakým způsobem rozveselit, tak teďka borovičkou a co to bude příště, to už je samozřejmě kysáci jenom na vás, protože je před náma poslední jukebox této první hodinky, takže telefonní číslo 210-323-323 nebo zmiňovaná aplikace Rádia Kiss, kam my, ale prosím vás, tak krásně jako Marťa, nahrajete, co byste si chtěli nechat zahrát, takže název písničky a název i interpreta, což je zpěvák, zpěvačka, skupina, ať tady nelovím, co byste bajvoku chtěli, protože vícero interpretů může mít stejný název písničky, takže takhle krásně jako Marťa,

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Máme tady poslední jukeboxové přání této hodinky a já mám na drátě z Lukáše, jednoho z vás. Tak Luky, ahoj.
2: Ahojky.
1: Čau, jak pak se máš?
2: Pracovně,
1: jako my všichni. Což je vlastně, takhle, já vám to nepřeju, to, že pracujete, ale vlastně je to fajn, protože díky tomu, že pracujete, jste vzhůru a my se můžeme spolu slyšet.
2: Je to tak.
1: Luky, jaký song si vybral tentokrát?
2: Chtěl bych od Maruáru Do It, jestli by to šlo.
1: Co tě k tomu vede? Šlo?
2: Jo, já ani nevím, mám bych se kroudu.
1: Fakt?
2: Líbí se mi to.
1: No to je dobře, to je 90, jak vyšité, jako, to je fakt...
2: Taková dupačka to je.
1: Je, to já typu, že to je třeba nějaký ty bláho. 92, 3, tak něco, rok, 4, strop, myslím si.
2: 88.
1: Fakt, až takhle? Tohle, to si myslím, že ne, protože Barča Haščáková nebyla o tolik starší, jak já. A já si pamatuju, že na Maduáři vyprávěli kluci, že když to natáčeli, tak jí bylo 14, jo. A já si myslím, že mezi námi je třeba 3 roky, takže úplně tolik ne, no nějaká moje hluboká základní škola. Tak jo, komu by si chtěl písničku poslat?
2: No, tak bude to pro tebe do studia.
1: Děkuju.
2: A pak hlavně pro všechny řidiče a speciálně by to bylo pro všechny řidiče, co jezdějí pro Benny Jirny.
1: Aha, dobře, tak jo. Mám to tady nachystaný, Luky, díky ti za zavolání, přeju ti krásnou noc, ať ti to rychle uteče a jdem na Maruáry. Ahoj.
2: Děkuji.
1: Čau. Radio.

0: Noční jukebox je v plném proudu, vás od mikrofonu zdraví Katka Brzobohatá, my jim vstupujeme do další hodinky. Krásnou noc, kysáci.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy. Check it out, check it out.

0: Já vás, kysáci, vítám v další hodince nočních jukeboxů tady na rádiu KISS. Já doufám, že máte hezkou noc, že i když pracujete, takže je to právě ve společnosti rádia KISS, aby jsme mohli hrát jenom podle vás. Tentokrát si vybral Černého Petra Pavel. Tak Pavle, co pak já ti můžu zahrát?
1: Ahoj Káťo, já bych tě chtěl poprosit písničku It's My Life a bylo by to od Páju pro Páju na benzínku, ať jí to utíká. A k tobě do studia a taky pro všechny kysáky, co jsou na noční, ať nám to všem uteče. A za 3 měsíce tu máme Vánoce. Tak jo, kysáci, mějte se hezky. Ahoj, Pavel.
0: Je to tak, no. Je to tak, já jsem si na to vzpomněla včera večer, když moje mamka, ona ke mně chodí každou středu, aby viděla vnoučata a samozřejmě jsem tam i mě. A dělala, ona vždycky každou středu dělá večeři, což je úplně geniální, že aspoň jednou za týden nemusím, jo. To je úplně parádní, tak si to taky takhle, kysáci, nastavte, je to velmi osvěžující. A ona dělala tentokrát smažený květák, co si děti poručili, a dala to, já tam mám takovou jako železnou mísu, ale s vánočním motivem. Mamka to narvala do toho a říká, mami, bodeď, teď zítra je 24. a teď jsem se trošku sekla. Já říkám, za 2 měsíce jsou Vánoce. Máma na mě kouká, říká, teď je září. Já říkám, no jo, za 3 vlastně. No tak nevadí, ale tak za 3 měsíce, ano, je to tady. V obchodech za měsíc začne to vánoční šílenství, výzdoby, všechno, to na nás bude dejchat, ještě předtím teda nás stihne vofouknout Halloween a pak už hurá do Vánoc, takže stres, dárky a tak dále a tak dále. Tak jo, Pájo, mám to tady nachystaný, doktor Alban, It's My Life, co to bude potom, to už je samozřejmě jenom na vás, kysáci.

0: Noční Jukebox.
1: Dupidub nám dohrálo na rádiu Kisa, co bude hrát dál, to už nám řekne Lukáš, který se k nám dovolal. Luky, ahoj, já tě zdravím.
2: Ahoj, ahoj, Katko.
1: Tak Luky, povídej, odkud nám voláš? A ještě ti poprosím, stlum si tam rádio, vrací se nám to zpátky. Tak, dobrý.
2: No už.
1: Tak, paráda. Tak, Luky, co jsi říkal, Sokolov?
2: Jo, Sokolov.
1: Jo. Tak, Luky, jak pak trávíš dnešní noc?
2: Pracovně,
1: dobře. Tak jo, co bych ti mohla zahrát, abych ti tu noční aspoň pomyslně trošku zkrátila?
2: Od Kaskády Truly Medley Deeply.
1: Mhm, pro koho to bude?
2: Bylo by to pro všechny, co jsou na noční. Pro tebe do rádia.
1: Děkuju.
2: Pro Martina a prostě pro všechny ty fáky.
1: Dobře, tak jo. Luky, já tě moc zdravím do Sokolova, Kaskára je tady.
2: Letos je to vlastně 20 let, co to vyšlo, teď to bude v listopadu, 20 let. A my jsme byli na Kaskádě minulý týden s rovou okolností. To jste byli v Mostě s rovkama.
1: Aha.
2: No a my jsme byli v Maďarsku.
1: Jo, takhle, to má takovou nespojitost.
2: No, jinak jsme jeli do Mostu jako každý rok.
1: Tak
2: no,
1: to
2: jsme byli
1: jak
2: v Maku v Segedu, tam byly slavnosti cibule, bylo tam, ale nepotkali jsme se.
1: Dobře, no tak to jo.
2: Potkali dvakrát, ale tentokrát to nevyšlo.
1: Aha. Dobrý, tak jo, Luky, mám to tady nachystaný a děkujeme za hezký příběh k tomu. No a já tobě děkuju za zavolání. Měj hezkou noc.
2: Uvidíme.
1: Ano, měj se hezky. Čau, ahoj.

Kysáci, vy víte, že já umím být schovývavá a číst tady zprávy, co mi píšete, ale o co nám jde? Nám jde o to, abyste si vlastně zavysílali s náma, abyste v éteru Rádia Kiss byli slyšet. Takže pokud vám to aspoň trošku práce a okolnosti dovolí nahrát zprávu do hlasovky, tak budeme samozřejmě rádi. Každopádně, jak jsem říkala, umím přimhouřit obě dvě oči. Trošku si teďka vybavuju základní školu. No když přimhouřím obě dvě oči, tak to bude trojka, Katko, z té matiky, jo? Takže jsem byla ráda, že dost často nekoukala, protože proto já jsem šla na konzervatoř, mě ta matika nikdy nic neříkala. Takže já tady za chviličku taky přimhouřím obě dvě oči a něco si tady přečteme. Teď už z hudby třeba Rednecks nebo Lady Gaga.

Já jsem kysáci říkala, že budu houřit oči a přečtu tady něco od vás. Takže mám tady konkrétně dvě zprávy. Jedné od Tomáše, který píše: ahoj, prosím o zahrání písničky pro Pavlínu do Olomouce, která dnes slaví 38. narozeniny. Krásné narozeniny, miláčku Tomáš. Tak my se samozřejmě taky přidáváme, všechno nejlepší, a potom tady ještě máme Vlastu. Kačenko, moc prosím, zahraj písničku Despacito. Moc tě prosím pro mého miláčka Péťu, kterého moc miluji a budu ti moc vděčná, Vlasta. Děkuji pěkně. Tak Vlastičko, mám to tady nachystaný Despacito. Tom předtím písničku nevybral, tak jsi to udělala za něj, což je fajn, že takhle hezky spolupracujete, ani o tom nevíte, ale i tak vás, kysáci, prosím, že radši budeme, když si zavysíláte s náma a budete v éteru rádia Kiss slyšet. Teď už Luis Fonsi a Daddy Yankee Despacito.

0: už jen poslouchejte páteční odpolední jam. Jakmile uslyšíte své jméno, rychle se dovolejte do studia Rádia Kiss a ještě tento rok odlečte do Egypta.
1: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
2: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Jisáci, máme tady poslední jukebox své přání této hodinky a já už mám na telefonu Tondu. Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Káťo.
1: Čau, čau. Odkud nám voláš?
2: Z Prahy.
1: Tonda z Prahy. Tak, Toničku, co ti můžu zahrát? Povídej.
2: Pedro.
1: Pedro. A pro koho to bude?
2: Bude to pro všechny kysáky a všichni, co mají noční a co si užívají života a...
1: Nočního života.
2: A mají.
1: Ano.
2: Nočního života.
1: Ano, tak protože ty, co užívají denního, tak momentálně asi spinkaj a ty nás neposlouchají, ale ten, co přesně, ti, co užívají nočního života, tak nás třeba poslouchají. Tak jo, Tondo, a ty děláš co, jak to, že nespíš?
2: Já nespím.
1: No, co děláš, že nespíš?
2: Protože se bavím.
1: No to je dobře životem. Ty se bavíš životem.
2: Já poslouchám Radio Kiss.
1: No tak to nás velmi těší. Tak jo, Tondo, já to tady mám nachystaný, tak jdeme na to. Tak se hezky dál bav i ve společnosti Radio Kiss. My máme samozřejmě velkou radost, no a já se budu těšit někdy na další zavolání tady u nás na Kissu. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj ti.
1: Čau, ahoj. No a vy, co se taky bavíte životem, vy ostatní, i když třeba pracovně, tak telefonní číslo 210-323-323, víc už toho tuhletu hodinku nestihneme, ale nebojte, máme ještě 4 hodiny před sebou. Tak krásnou noc. Radio.

0: Avicii nám hodinku uzavřela, třeba Alice DJ anebo Pitbull nám tu hoďku otevřou. Tak krásnou noc, kysáci.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.